0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisící.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: beautiful things that I've got.
1: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
2: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: víno. Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespal.

každých cizích látek stát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: svoji oči.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, děkuji.
1: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
0: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršovu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým mě? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásné.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor, už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali ano. správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty ne, už to jsi, ty to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s vámi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě korešku.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všechno mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelený. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. Hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Když bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celej bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a žer. Ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam. Znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích? Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dále. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo? A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál? Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál. To udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy. A vykřikoval, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá, a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je dnešní humoriáda, posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
5: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
3: Zdravíme.
5: Taky.
4: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
3: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký
5: víkend. Děkujeme.
3: Ano.
4: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Iva Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
3: Aha, podám prst.
4: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Šetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
3: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
4: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbudí.
3: Tak jo, děkujeme. Naslyšenou.
5: Naschledanou.
3: Tak další, prosím, kdo je tu? Haló.
6: Dobrý den,
3: dobrý
6: tady paní Dana, Susti nad Labem.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
5: Děkuju, děkuju.
6: Nemáte zač.
3: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
6: No, ke všem, ke všem, co budou, i těm, co byli.
3: Bereme, dobrá. A?
6: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
3: Máme zapsáno.
6: Ať je
3: Ústí a...
5: Ano.
3: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Halo, halo.
7: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
5: Dobrý den.
7: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás. Vás teda.
3: Tak teda dík. A?
7: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
3: No to byste si ani nedovolil, že?
5: Ne.
3: Tak, a? Hlasujete A nebo B?
7: Bčko, asi.
3: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Dobré odpoledne.
8: Haló?
3: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
8: Dobrý den, všechny tam zdravím. Hlavně paní Uršulku. A chtěl bych Ačko.
3: A kdo?
8: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
3: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
8: Jo, Jirka Rozenej Plzeňák, momentálně Opava.
3: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
5: A děkujeme.
3: Přesně tak, a zveme dalšího ještě, dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
9: Já si vás oba dva zdraví.
3: Ano.
9: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
5: Děkujeme.
9: Víkend.
3: Ano, děkujeme. Nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
10: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
11: Ne, to si nespomínám.
10: Nikdy?
11: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
10: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
11: To jo!
10: Jo, zmlátit jo!
11: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jediný herec.
10: Ano.
11: v republice, který byl zmácený divákem.
10: To mě zajímá.
11: Opravdu, ale mě střískala baba.
10: A za co?
11: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat. Musíte hrát dál a dál. A teď já jsem slyšel jenom, jsem říkal, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tolerance. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůlanku, já chci gota! Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě svískala, byla děkovačka, my jsme se klanili, mý kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně, ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení, tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tato dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je všechno. Kvůli nám, že je pátek, že je svátek, tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem vám asi řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem...
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Poncho?
2: No, není to přímo poncho, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: Si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas,
2: aha,
1: ne?
2: Aha, to je pravda. No. Tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Mm-hmm. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miloslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajzedi, jo. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát, mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát, ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát, čím byl kuchařův otec?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
2: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4krát.
1: Já jenom jednou.
2: Byla jsem na pozvání našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem

0: různých místech, jenom ne všude, samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
1: Mluvíš trošku anglicky nebo trošku víc?
0: Jenom sure baby.
1: Co to je?
0: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
1: No tak jo, hello Deli. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď ano. Česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka sedmi trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
0: Jo,
1: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juta, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.

0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
1: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
4: Dobrý den, Honza Broumov.
5: Honzo? Dobrý den, Honzo.
4: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
5: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
4: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
5: No jo, tak to víš. Ale, no.
4: Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
5: Ty? No tak jo.
4: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tu letatel,
3: to bude kratší.
5: To ne, to radši kratší. Aby...
4: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď tam nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se zejít Mánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v nějakých trepkách, jakože z práce a tak v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, člověče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
3: Upřímná, jako vždy. Ano.
4: 14 kilometrů do Teplic a tam jsme to otočili. Ježíš,
3: to byla
4: hele,
3: jízda.
4: Vybral bych si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
5: Je,
3: no tak,
5: ahoj,
3: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
5: Teď říkal Horňase.
3: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, no, no. Pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
5: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny Broumovský.
3: Jenom aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
5: Ne, ne,
3: že
5: ne.
3: Že Honza něco víc a...
5: Ne, ne, ne, Honza je fajn.
3: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
3: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
5: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
3: Tak, ale hůl má sebou.
6: To chápu, to chápu.
5: Ano,
6: tak jo. Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadný. Díky.
3: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
7: Dobré odpoledne. Zdraví vás Raputic, posluchačka Jana.
3: Dobrý
7: a
3: den.
7: Volila bych pana Hornička.
5: Ano.
7: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
5: Děkujeme vám.
7: Krásně a hodně zdravíčka.
5: Děkuju.
7: Naschledanou.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
3: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
8: Naschledanou.
3: Taková nečekaná setkání tu máme
5: to,
3: v humoriádě.
5: To úžasný. Ale...
3: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
9: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Kdybych bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákání. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
10: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
9: Ne.
10: Jaký
9: měl... Musím to rozvádět? Ne.
10: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
9: Nechtěl.
10: Děkuji, nechtěl, aspoň.
9: Ano, děkuji, nechtěl.
10: Ano.
9: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízal, řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
10: Třeba nabídka přijde.
9: To není nabídka, ne. Tímhle písmem ne.
10: Tak dotaz.
9: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
10: A co bys řekl pak?
9: Thank you, no.
10: No všem to bys musel napsat na stroji asi.
9: A na báječný papír.
10: Ano. Což by bylo horší.
9: No.
10: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
9: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měří. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
10: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
9: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molavcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byl doslova plivanec, Uršuly Kulkové, to musíme vysvětlit.
2: Plivanec to nebyl.
1: Bylo tchuj.
2: No jo, to bylo jenom jako.
1: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
2: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
1: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
2: Aha.
1: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
2: ano.
1: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Haló.
2: Haló.
1: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už?
3: To jste vy?
2: Dobrý den.
1: Tak strumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
3: Tady Josef Balcár, Louny.
1: Josef, dobře.
3: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
2: No, jo.
3: A chtěl bych sem hlasovat Bečko.
1: Aha. Dobře.
2: Tak děkujeme
1: máme
2: moc.
1: Máme to tam, děkujeme. Krásně. Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Haló, tady krásná Plzeň,
2: ano.
4: Tady Mirka.
1: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
2: Zdravíme, Mirko.
1: A, B.
4: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
2: Ano.
1: Sestřičky se nám tu sešly.
2: Porodnice. Jsme byli spolu.
4: A 40 let psychiatrie.
2: Ano.
4: Následky nejsou.
1: A to nestihnem všechno nejsou. Probrat.
2: Co jsme dělali?
1: To příště.
4: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
1: A
4: chtěla bych Ačko.
2: Děkujeme. Naschledanou.
1: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
5: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříni mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
1: pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
2: Jo, tak to já jsem neviděla.
1: No tak už to víš.
2: No, tak to já se kouknu.
1: No a cítíš se někdy jako Květa?
2: Ani ne.
1: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou, tvojí kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro imelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu, no, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví, stejně jako ty a stále zdraví.
2: Ano, já taky, já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
1: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Z provozu větrného parku by měl Vojtěchov na Chrudimsku získat přes 100 milionů korun. Pardubický kraj má 77 ohrožených památek. Pardubičtí hokejisté porazili v extralize Karlovy Vary 5-2. A počasí v kraji dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 16 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Vojtěchov na Chrudimsku má z provozu větrného parku získat přes 100 milionů korun. Soukromý investor chce v jeho katastru postavit 5 elektráren o výšce až 250 metrů. Obce plán podpořili.
3: Dohoda obce s investorem počítá s tím, že za 32 let provozu Vojtěchov získá minimálně 127 milionů korun. Peníze chce použít na stavbu vodojemu, opravu sportoviště nebo kulturního domu. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V Pardubickém kraji je 77 ohrožených památek. Na to upozorňují Dny evropského dědictví. Některé z těchto objektů se ale daří zachraňovat. Příkladem je areál zámku v Pivova a pivovaru v Semaníně nebo zámek v Brandýse na Torlicí, který aktuálně opravuje soukromý majitel. Pokračuje Zuzana Vlasáková z Národního památkového ústavu v Pardubicích.
4: Zámek v Brandýse nad Orlicí získal vlastně nového majitele z regionu. Tomu se daří opravovat postupně ten zámek za vlastní finanční prostředky. Je to další příklad, kdy někdo získá tu kulturní památku a má nyní takový zájem, že vlastně chce opravdu jako i z vlastních peněz tu opravu financovat.
2: Česko do poloviny července nestihlo přijmout evropskou novelu o prevenci obchodování s lidmi. Hrozí proto pokuta. Řízení s Českem ale Evropská komise zatím nezačala. Cílem legislativních změn je podle Markéty Hronkové, ředitelky české organizace La Strada, postihnout sex business. Dopad bude mít změna trestního zákoníku, ale na nucenou práci obecně.
5: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách a oni neustále vlastně se z toho nějakým způsobem vyvinují, že netušili, zaměstnali jenom agenturu.
2: Novela trestního zákoníku, která by směrnici uzákonila, čeká na projednání v Poslanecké sněmovně. Sport. Hokejisté Pardubic vyhráli druhý zápas v extralize v řadě. Ve třetím kole zvítězili na domácím ledě nad Karlovými Vary 5-2. Východočeši rozhodli o výhře až v poslední třetině, ve které se třikrát prosadili.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost s četnými přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Pondělní teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Během dne povane čerstvý, severozápadní místy nárazový vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se měnit nebude nebo slabě klesne a večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí v okolí 59. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Méně soli, žádné slazené nápoje, víc ryb anebo bezmasých jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou nejspíš muset dodržovat kuchařky. Jak školní jídelny přechodné období využívají a s čím jim nová pravidla tzv. Spotřebních košů dělají těžkou hlavu, tak to uslyšíte přímo od nich za malou chvíli. Teď jsou 4 minuty po 5. hodině pondělí 21. září. Hrát vám budeme písničky, které nestárnou, třeba Ilonu Čákovou, La Isla Bonita, taky nás čeká Petr Novák, nebo teď Valdemar Matuška. Tak příjemný poslech, ať už jste kdekoliv.
1: Dobré ráno

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Za 5 minut bude 17:15, posloucháte pondělní ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice s datem 21. září. Ve včerejších volbách do berlínské poslanecké sněmovny zvítězila s velkým náskokem radikálně levicová strana Levice. Ta získala skoro 26% hlasů. Za ní následují Křesťanská demokratická unie CDU kancléře Friedricha Merce se skoro 19% a Alternativa pro Německo AFD se 16%. Křesla získají Zelení 14,3% a sociální demokraté SPD, které volilo 12% voličů. Po sečtení všech hlasů to s odvoláním na krajskou volební komisi napsala agentura DPA. Podle ní ztratila vládní koalice CDU SPD většinu. A ještě informace, která se týká včerejších voleb v německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko, tam vyhrála AFD se ziskem 38% hlasů. Vyplývá to z výsledků hlasování, které dnes zveřejnil zemský volební úřad. Na druhém místě skončila z 35,5% sociální demokracie, vedená zemskou premiérkou Švesigovou. Křesťansko-demokratická unie CDU kancléře Merce nepřekonala 5% hranici a do sněmu ve Schwerinu se vůbec nedostala. To se v žádných zemských volbách od roku 1949 ještě nestalo. Další zprávy nabídneme o 17:30 a jdeme na jídlo. Kdybyste měli na výběr mezi pečeným kolenem a lehkým zeleninovým jídlem bez masa, co z toho byste si dali k obědu a hlavně, co byste vybrali svým dětem? Vařit jídla zdravá nebo aspoň ve zdravější podobě, aby si na nich strávníci pořád pochutnali, to budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Reportérka Kristýna Vašíčková se proto vydala přímo do školní jídelny.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazalkovým pestem.
2: Tamhle už je vaše kolegyně míchají,
1: promíchají. Ano, promíchají bazalkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně zálivka s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nový vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nový receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. K ruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: A ještě jednou volby ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, tentokrát v Rusku. Předběžné výsledky tamních prvních parlamentních voleb konaných v době války, které dnes brzy ráno zveřejnila ruská volební komise, ukázaly, že v hlasování se skoro 58% dominuje strana Jednotné Rusko, podporující prezidenta Vladimira Putina. Informuje o tom agentura AP, podle ní ve volbách prakticky chyběla jakákoliv opozice vůči Putinově politice. Volby pokračují na některých velvyslanectvích a konzulátech v časových pásmech dál na západ, včetně Spojených států amerických. Další zprávy u nás o 17:30. A v těchto dnech můžete na ranní obloze vidět vzácný světelný úkaz. Nad východním obzorem se totiž za příznivých podmínek objevuje slabý mléčný kužel světla, takzvané zvířetníkové světlo. Šance ho zahlednout bude až do 23. září, neboli do středy. Nahrává mu blížící se podzimní rovnodennost i tmavá ranní obloha. Stačí pohled očima, dalekohled k pozorování zvířetníkového světla nepotřebujete. Nejlepší čas přichází zhruba hodinu před východem slunce, ideálně mezi 5:15 a 5:45, tedy zrovna teď. Tentokrát navíc hraje pozorovatelům do karet i měsíc, ten je po nedávném novu, takže na ranní obloze neruší svým světlem. Ideálně vyrazit někam, kde je co největší tma a zároveň nic nebrání výhledu směrem k východu. Pozor taky na zdánlivé maličkosti, stromy, budovy anebo kopce můžou zakrýt část obzoru, kde se světlo objeví. Tak hodně štěstí.
1: Počasí.
0: Dnešek bude poměrně větrný s přeháňkami, přichází celkem výrazná změna počasí, hlavně pokud jde o teploty. Dnes přes den maximálně 13 až 16, na horách mezi 7 a 10 stupni Celsia. Do toho mírný přes den čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Teď po ránu bude převládat malá, během dne už proměnlivá, spíš velká oblačnost s četnými přeháňkami. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Rozptylové podmínky dnes budou díky větru velmi dobré.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut po čtvrt na 6 je pondělí 21. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Životní jubileum Kulatiny právě dnes slaví známá česká herečka Daniela Kolářová. Znáte ji z mnoha českých filmů, třeba Léto s kovbojem, Na samotě u lesa a taky televizních seriálů, jako byly Sňatky z rozumu anebo Taková normální rodinka. Jejím častým hereckým partnerem byl Jaromír Hanzlík a taky pochopitelně Zdeněk Svirák. Daniela Kolářová hrála v 5 filmech jeho syna, režiséra Jana Sviráka. Nejspíš si vybavíte třeba slavnou scénu ze snímku Vratné lahve, kdy právě se Zdeňkem Svirákem alias filmovým manželem Josefem Tkalounem stoupá a zanedlouho zase klesá v horkovzdušném balónu. S dětmi si o něm teď popovídá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je létající balón?
2: Že lítá balón prostě. Velký balón, ne ten malý.
1: A jak to, že je tak veliký?
2: Protože, aby se tam vyšli třeba lidi, když chtějí letět balónem.
1: To jo, ale v čem stojí?
2: Tam je taková ta
3: košík a je velký a můžou letět do vzduchu, protože tam plane oheň.
1: Proč je tam ten oheň?
3: Aby se do toho balónu nadduchoval vzduch a aby to mohlo letět.
1: A jak vypadá ten košík? Z čeho je ten košík?
2: Z takových stěk, pomlázek takových.
1: Má ten balón brzdu třeba?
3: Ne.
2: Lítá jenom.
1: Ale jak ho zastaví?
3: Kdy ten oheň vypnou.
1: A tak ten balón udělá co, když ten oheň vypnou?
2: Spadne na zem.
3: Ale pomalu.
1: A může na tom balónu být něco namalovaný?
3: Může.
1: A co byste na něj namalovali vy?
2: Kdyby jsem uměla, tak bych tam namalovala tlapkovou patlolu.
4: Sledíčko.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Další zprávy s Michalou Spáčilovou.
3: Půl šesté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Oční oddělení v pardubické nemocnici ode dneška funguje v budově číslo 27. Pacienti tam najdou ambulance, poradny, zákrokový sál i lůžkovou část. Příjem urgentních pacientů je v budově číslo 1. Původní budova číslo 5 bude kvůli rozsáhlým stavebním pracím uzavřená až do začátku února. V Heřmanově městci přestali vyvážet plechové popelnice. Podle radnice byly rizikové kvůli ukládání horkého popela a také způsobovaly problémy s načítáním kódu pro evidenci množství odpadu. Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. V domovech na Orlici v Borohrádku je proto od 9 do 16 hodin připravený program nazvaný Život s Alzheimerovou nemocí. Akce má veřejnosti přiblížit toto onemocnění, možnosti podpory takto nemocných lidí i jejich rodin a také služby, které jsou v regionu k dispozici. Vláda dnes podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z Hnutí ANO oznámí, jak bude reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zatím Havlíček neřekl. K rychlejší reakci kabinet vyzývají jak dopravci, tak opozice. V Senátu dnes začne vědecká konference věnovaná osobnosti historika a politika Františka Palackého. Pořádají Masarykův ústav a archív Akademie věd. Od úmrtí Palackého je to letos 150 let. A počasí. Dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost s četnými přeháňkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Pondělní teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Během dne povane čerstvý, severozápadní místy nárazový vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se měnit nebude, nebo jen slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Spadlé dopravní značení překáží na dálnici D11 nohu z plynu, proto dejte konkrétně v okolí 60. kilometru ve směru na Prahu. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začal 39. týden roku 2026, je pondělí 21. září a zpívat bude Meky Žbírka.
1: Dobré

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pět minut a bude 6:15, pondělí 21. září. Dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. S Michalou Spáčilovou se už díváme do dnešních novin. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Jsou mladí, nadaní, studují a dnes v Sukově síni domu hudby dokážou, že hudba může potěšit, spojovat i pomáhat. Adam Suk Varhany, Adam Janíček Housle vystoupí na 4. ročníku benefičního koncertu talentů konzervatoře Pardubice. Zahrají díla světových hudebních mistrů a výtěžek z koncertu podpoří domácí hospic Andělů strážných. Ten umožňuje prožít nevyléčitelně nemocným lidem závěr života doma u svých blízkých. Koncert začíná v 19 hodin. Talentovaní studenti tedy podpoří v Pardubicích hospic, o tom informuje na stránce pro Pardubický kraj Mladá fronta dnes.
1: Během jednoho nedělního rána stihla 29-letá žena s Chrudimi způsobit na pouti v Polné na Jihlavsku škodu za více než 40 tisíc korun. Pod vlivem alkoholu počmárala zaparkovaná auta, poničila pouťové atrakce i dveře toalet. Policisté ji dopadli na autobusovém nádraží a převezli na záchytku. Policisté ženě sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci. Případ řeší ve zkráceném přípravném řízení a napsal o tom Chrudimský deník.
0: A slovenský deník N se věnuje 5. národnému pochodu za život. Ten se konal o víkendu v Bratislavě. Letos se kromě tradičního požadavku na ochranu života od početí a na úplný zákaz interrupcí zaměřil výrazně taky na náhradní neboli surogátní mateřství. Organizátoři pochodu chtějí úplný zákaz surogace a její postihování v trestním právu. Ve svém manifestu označují poskytnutí embryí za obchodování a snahy o mezinárodní uznání placeného náhradního mateřství za novodobé otroctví. Obhájci ale upozorňují na situaci lidí, kteří biologicky nemůžou mít děti a na jejich potřebu mít dítě s vlastní genetickou výbavou.

0: Ryan Adams, věříme, že vás potěšil. V pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 21. září je minuta po 6:15. Za chvíli Lhůta záruční, to bude skupina Slza. V Pardubicích, připomínáme, začíná právě dnes pravidelná deratizace kanalizační sítě. Pracovníci odborné firmy budou do kanalizační šachet umisťovat nástrahy proti hlodavcům. Práce potrvají do konce října. Konkrétní termíny pro jednotlivé části města najdete na webu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Od 13 hodin zasednou radní Pardubického kraje, projednají kromě jiného záležitosti rozpočtu kraje, školství, dopravy, sociální služeb a zdravotnictví, majetkové otázky a oblast životního prostředí. A v 15 hodin na radnici začne zasedání zastupitelů Pardubic. U nich je na programu investiční záměr v lokalitě Hůrka, plánovací smlouva Prokopka, odkup akcí Pardubické plavební, územní studie lokalit Palackého sever a Dubina sever a taky zřízení mateřské školy při Valdorfské základní škole. Máme tady taky informace od sousedů, co tam budeme sledovat. Ve Strážném na obecním úřadu na Trutnovsku v 9 hodin zazní zpráva o ohrožení lesů kůrovcem v Krkonošském národním parku. Počasí. Dnešek v Pardubickém kraji začneme s malou oblačností, která ale bude postupně proměnlivá a nakonec i velká s četnými přeháňkami. Předpokládané množství srážek je od 0 do 5 mm, na horách až 10 mm. Později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty jenom mezi 13 a 16, na horách od 7 do 10 stupňů Celsia. A do toho se přidá mírný a přes den většinou čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Takže výrazná změna počasí.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

6 minut po 6:45 posloucháte pondělní ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli olympici a po 13. hodině to bude o téhle muzice. Když se postaví...

0: začíná.
1: Jitku Zelenkovou uslyšíte v pořadu Osobnosti Česka, který vysíláme každé pondělí po 13. hodině. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A Jitka Zelenková rozhodně mezi nimi nechybí. Tady je krátká ochutnávka.
2: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka. A vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
3: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro...
1: Pořad Osobnosti Česká si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tedy majitelka sametového hlasu, zpěvačka Jitka Zelenková.
4: Osobnosti Česká s Oskarem Hessem.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Oslavy výročí vynálezu ruchadla budou v Rybitví na Pardubicku příští rok v září. Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Hokejisté pardubického Dynama vyhráli v extralize nad Karlovými Vary 5-2. V kraji dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost, srážky a teploty do 16 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Rybitví na Pardubicku připravují oslavy 200. výročí vynálezu ruchadla bratranci Veverkovými. Budou příští rok 1. až 5. září. O termínu rozhodli tamní zastupitelé. Obec chce do té doby také opravit rodný dům Františka a Václava Veverkových a udělat z něj interaktivní přírodní muzeum.
3: Vedení obce už má na opravu rodného domku Veverkových hotový projekt a v příštích dnech plánuje vyhlásit výběrové řízení na dodavatele několika milionové zakázky. Součástí bude i obnova dosavadní expozice a také přístupové cesty. Do léta příštího roku chtějí mít úpravy hotové. Z Rybitví Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Svitavy, krása starých pohlednic, to je název výstavy, kterou město otevřelo v multifunkčním centru Fabrika. Návštěvníci na ní uvidí zákoutí a budovy, které se za poslední století výrazně proměnily nebo už úplně zanikly. Výstava potrvá do konce letošního roku, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
4: Na pohlednicích místního sběratele Pavla Špačka jsou zachycena různá místa z města a pro obyvatele to bude nejen nostalgická podívaná, ale třeba to také pojmou jako jakýsi kvíz, zda se jim podaří všechna místa poznat. Nejstarší z pohlednic pochází z roku 1896.
2: O konečné výši schodku státního rozpočtu na příští rok má dnes rozhodnout vláda. Ministerstvo financí původně navrhlo deficit 389 miliard korun. Koalice ho ale chce ještě o několik miliard snížit. Opozice považuje tak vysoký schodek v době hospodářského růstu za neobhajitelný. Například podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL začal kabinet hledat úspory příliš pozdě.
0: Sport.
2: Pardubičtí hokejisté si připsali první domácí výhru v této extraligové sezóně. Ve 3. kole porazili na svém ledě Karlovy Vary 5-2. O svém vítězství rozhodli východočeši až ve 3. třetině, ve které dali 3 branky. Pokračuje pardubický útočník Jáchym Kondelík, který si v utkání připsal 3 kanadské body.
5: Ideálně, kdyby to bylo 5-0, tak asi jsme spokojenější, ale abych si netrouf prostě říct, kdo bude vepředu, kdo bude vzadu. Je to extrémně vyrovnaný a hlavně z začátku, dokud všichni mají prostě ty síly, tak hlavně se prosadit 5-5 je extrémně těžký.
2: V dalších zápasech 3. kola Budějovice porazili Olomouc 3-2, Brno přehrálo Hradec Králové 3-1, Liberec prohrál doma s Kladnem 1-3 a Litvínov zvítězil ve Vítkovicích 3-2.
0: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost s četnými přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Pondělní teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Během dne povane čerstvý, severozápadní místy nárazový vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak se měnit nebude nebo slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Odstavené osobní auto překáží na dálnici D11, stojí za 54. kilometrem ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je 6.04 a až bude 6.50, tak se vrátíme k hokeji ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jak už od nás víte, pardubičtí hokejisté zapsali první domácí výhru v téhle sezóně. Ve třetím kole extraligy přetlačili Karlovy Vary a nakonec je porazili 5-2. Vítězství ale nebylo jednoduché, v cestě stál skvělý gólman soupeře a výkon Dynama rozhodně nebyl ideální. Další ohlasy tedy nabídneme ještě do 7. hodiny. A za chvíli se dozvíte, jak správně používat blinkry, bude tady další díl naší řidičské abecedy. Pondělí 21. září z muziky nás čeká Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou, taky skupina Miraj, Jiří Korn a nebo teď Petr Rezek. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný den.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Dnešek bude poměrně deštivý a větrný, počasí se změní, přes den naměříme maximálně 15 stupňů Celsia, to říkají meteorologové, tak pozor na to i na cestách. Kdybyste narazili na nějaké komplikace, tak můžete volat na číslo 800 553 553, to je bezplatná linka do call centra Zelené vlny Českého rozhlasu a díky svému telefonátu můžete informovat i ostatní řidiče o případných problémech na cestách, nejenom v Pardubickém kraji. Teď posloucháte Český rozhlas Pardubice a můžete si s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na cestách, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst.
1: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice, pěkné pondělí přejeme, 21. září, 3 minuty po čtvrt na 7. Free klub v Pardubicích se taky zapojí do celostátní akce Týden nízkoprahových klubů programem Společně odolnější. Ode dneška do čtvrtka se bude konkrétně rozebírat odolnost mladých lidí vůči dezinformacím, polarizaci a nejistotě. Ve čtvrtek na své adrese uspořádá zmíněný Free klub Den otevřených dveří pro rodiče, pedagogy, odbornou veřejnost i další zájemce. Mimochodem, tento týden se v našem kraji zapojí do Týdne nízkoprahových klubů i v Litomyšli, Chrudimi, Vysoké Mýtě anebo České Třebové.
1: Počasí.
0: Už jsme naznačovali několikrát změnu počasí, která dorazí právě dnes do Pardubického kraje. Po ránu má být ještě polojasno, přes den oblačno až zataženo, místy s přeháňkami a hlavně se ochladí. Přes den maxima 12 až 15, na horách od 7 do 10 stupňů Celsia. A bude foukat přes den přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky dnes budou díky větru velmi dobré.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Tak možná se naopak probouzíte do nového dne i týdne. Všechny vás vítáme z vln Českého rozhlasu Pardubice. Je pondělí 21. září za 7,5 minuty, 6:30. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte na připojení k internetu a jeho fungování. U koho řešit případné problémy, už doplní Josef Černý.
1: Pan Emil má problém s internetem, který nedosahuje slibované rychlosti. Poskytovatel služby ale tvrdí, že všechno je v pořádku. Pane posluchači, předpokládám, že jste si rychlost internetu ověřil přímo na vašem internetovém prohlížeči. Nezapomeňte ale, že poskytovatel většinou rychlost udává jako maximální a proto je pravděpodobné, že ta reálná bude o něco nižší. Pokud se ale naměřená rychlost liší zásadně a situace je trvalá, a poskytovatel ji nijak nehodlá řešit, nezbývá než podat stížnost na Český telekomunikační úřad.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Před námi jsou teď další zprávy s Michaelou Spáčilovou.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Hlinsku spouští Akademii třetího věku. Kurzy pro seniory i další zájemce připravilo vzdělávací centrum Planeta. Posluchače čekají přednášky o práci zvířecího záchranáře, jedovatých houbách nebo geologických zajímavostech v regionu. Chrudim se dnes připojuje ke sbírce Kolo pro Afriku. Sběrné místo na Reslově náměstí bude otevřené od 14 do 18 hodin. Dárci mohou věnovat vyřazená kola i cyklistické vybavení. Věci pak poputují školákům do Gambie. V Radimi u Luže začíná uzavírka kvůli opravě mostu. Dělníci tam budou odstraňovat provizorní konstrukci a pracovat na nové stavbě. Neprůjezdná proto bude silnice z Radimi na Dobrkov. Omezení potrvá do poloviny října. Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda, podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Volby do zemského sněmu v německém Mecklenburgsku, před ním Pomořansku, vyhrála pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2% hlasů. Druhá skončila sociální demokracie s 35,5%. Výsledky zveřejnil volební úřad. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do místního sněmu nedostala, zůstala pod 5% hranicí. A počasí. Dnes čekejte zpočátku polojasno, během dne oblačno a zataženo, místy s přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný během dne, přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, povane místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě klesne a večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 15. kilometru ve směru na Jaroměř, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.
5: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem.

tři trubky, jeden

0: lidi v zapomnění.
1: Jitku Zelenkovou jsme hráli v pondělním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice 6 minut před 6:45. Velký rozhovor s ní odvysíláme po 13. hodině v pořadu Osobnosti Česka s moderátorem Oskarem Hesem. Teď se ale budeme věnovat dnešním novinám s Michaelou Spáčilovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
3: Ranní kávě, denní tisk.
1: Nová silnice první třídy číslo 73 má v budoucnu propojit dálnici D35 u Moravské Třebové s dálnicí D1 u Brna. Stavba prvního úseku by mohla začít v roce 2028. Celá důležitá dopravní spojnice ale nejspíš nebude dokončená dřív než v roce 2035. Pro Svitavsko bude zásadní severní část téhle silnice, která se napojí na budoucí D35 mezi Svitavami a Mohelnicí. Připravovaný tah tak vytvoří nové a rychlejší spojení Moravské Třebové, Svitavska a severní části Pardubického kraje z Brna a dálnicí D1. Ředitelství silnic a dálnic už předložilo dokumentaci pro posouzení vlivů severního úseku plánované propojky na životní prostředí. Stanovisko EIA by chtělo získat v příštím roce. Další informace přináší dnešní vydání Svitavského deníku.
2: Na začátku byla 4 embrya, teď je z nich stádo 180 zvířat. Rodina Antonína Millera chová japonské plemeno Wagyu na kraji Pardubic, konkrétně v Měticích. Černý skot na pastvině na první pohled nijak exoticky nepůsobí, je spíše menší a nenápadný. Přesto jeho původ vede až do Asie a maso tohoto plemene patří k nejvyhledávanějším hovězím na světě. Josef Miller začal s chovem v roce 2006, Antonín byl tehdy ještě dítě. Dnes se o většinu stáda stará právě on a po 20 letech fungování farmy postupně přebírá větší část rodinného hospodářství. Reportáž přináší Mladá fronta Dnes.
1: A deník Právo se věnuje nadcházejícím komunálním a senátním volbám s titulkem Volby bez boje. Ve třetině obcí mají jenom jednu kandidátku. 3 týdny před hlasováním je tak výsledek jistý a v některých obcích dokonce mají mandát garantovaný všichni zapsaní kandidáti. Politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity v situaci, kdy schodek státního rozpočtu dosahuje 389 miliard korun, označuje placení dvoudenního zasedání komisí bez reálného rozhodování za plýtvání veřejnými prostředky. Téma slučování obcí je tak znovu na stole. Podle analytiků je současný stav varovným signálem extrémní roztříštěnosti české samosprávy. Jejím logickým a dlouho odkládaným řešením by mohlo být slučování nejmenších obcí do větších, funkčnějších celků.

0: Minuta po 7:45, pondělí 21. září, s vámi je Český rozhlas Pardubice. A kdybychom si chtěli pohrát s písmeny, tak tohle byla zpěvačka Cher, která se píše Cher, tedy začíná to na ch. Podobně jako dvě města, která teď navštívíme, Chrudim, Muzeum barokních soch, tam bude dnes začínat putovní výstava Generace světla, potrvá až do 9. října a je to tedy expozice sestavená z prací, které vznikly v ukrajinské základní umělecké škole. Díla jsou inspirovaná uměleckou a duchovní tradicí země a vytvořená experimentální výtvarnou technikou vystřihovanou barvenou gázou. Vernisáž výstavy, kterou pořádá pod záštitou britského koncilu obchodní akademie Chrudim, která se uskuteční jako součást projektu BC Youth Connect, bude od 17 hodin v prostorách Muzea barokních soch, tak tam můžete dorazit a prohlédnout si tvorbu mladých talentů z Ukrajiny a nechat se oslovit jejich citlivým zpracováním duchovních témat. To byla tedy Chrudim a pokračujeme do Chocně. V městské knihovně bude podzimní arteterapie o 16:30 odpoledne. Tvořivé setkání v kruhu, které nabídne prostor rozjímat nad časem podzimní rovnodennosti. Díky obrazům a volné tvorbě oslavíte bod obratu a laskavě přesměrujete pozornost dovnitř do sebe.
1: Počasí.
0: Po zimu se obrací už i počasí, dnes bude v Pardubickém kraji maximálně 15 stupňů Celsia, na horách jenom 10. Na obloze je polojasno, ale to platí jenom o ranních hodinách. Během dne oblačnosti přibude, na oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Množství srážek od 0 do 4 mm. Vítr ten bude mírný, přes den čerstvý, severozápadní až západní, místy i s nárazy kolem 55 km za hodinu.
2: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: 7 minut po 7:45, teď je tady hokej ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Hráči Dynama mají druhou extraligovou výhru v řadě a poprvé se radovali před svými fanoušky. Ve třetím kole základní části zvítězili nad Karlovými Vary 5-2. Výsledek nakonec vypadá poměrně jednoznačně, ale zápas takový jasný rozhodně nebyl. Západočechy dlouho držel ve hře skvěle chytající Daniel Král. Pardubičtí naproti tomu do zápasu a po zápasu museli uznat, že k ideálu měli jejich výkon dost daleko. Natáčel s nimi reportér Ota Gutwirt.
1: Po dvou třetinách byl stav vyrovnaný 2-2 a hlavním hrdinou karlovarského týmu byl gólman Daniel Král. 23-letý brankář energie, pro kterého to byla v tomto ročníku premiéra. A ani se na ní pořádně nevyspal.
2: Jsem to popravdě trochu čekal, že budu chytat tady v Pardubicích, tak jsem se na to snažil se na ní připravit. A byl to těžký zápas, no, jako byl jsem dost nervózní, moc se mi dobře nespalo a škoda, no, drželi jsme to dlouho na vyrovnaném výsledku a pak takovým nedůrazem jsme dostali gól na 3-2, který myslím, že rozhodl a Pardubice pak si to zkušeně pohlídal.
1: První třetina zápasu to byla dominance Dynama, ale ve druhé třetině se obraz hry otočil a karlovarští ukázali, že se soupeři dokáží vyrovnat a chvílemi ho i přehrát.
2: To byl šrumec před bránou a ve druhé třetině si troufnu říct, že jsme byli trošku lepší a škoda, jsme tam nepřidali nějaký gól a nešli do třetí třetiny s vedením.
1: Nakonec ale třemi góly v poslední 20 minutovce domácí zápas zvládli a připsali si další výhru. Znovu ukázali svou sílu v přesilových hrách. A když je první formace Dynama sestavená prakticky jenom z mistrů světa, tak se má brankář soupeře co ohánět, aby udržel puk před brankovou čarou.
2: Hlavně ty přesilovky a měli tam spousta ještě dalších jako krásných akcí a je to pro mě fakt krásné jako zážitek chytat proti takovým hráčům.
1: Komentoval svou premiéru letos v extralize Daniel Král. Pardubice sice získali 3 body, ale cesta k ním vůbec nebyla jednoduchá. Věděl to i 3bodový útočník Jan Mandát.
3: My jsme neodehráli úplně dobrý zápas. Spoustu chyb, prostě bylo to takový, nechci říct na půl plynu, protože mi přijde, že jako jsme makali, ale trošku nám chyběla šťáva prostě a bylo to takový, každý víme, že umíme hrát líp.
1: Nakonec to byl on, kdo dal vítěznou branku, kterou ale museli nejdřív rozhodčí potvrdit u videa. Sám útočník se v prvních zápasech trápil a chtěl se prosadit co nejdřív. I proto šel do šance doslova po hlavě, rozhodnutý puk dostat za čáru, stůj co stůj.
3: Trošku jsem se vlastně v začátku sezóny trápil v koncovce i bodově, ale vím, že od bodu tady úplně nejsem teď. Jsem rád, že mi to tam padlo, rozhodl jsem se od toho manťáku, že to prostě nakopnu do brány a zkusím to tam nějak docpat hlava nehlava.
1: Při pohledu na soupisku Pardubic někteří možná čekali, že všechno bude fungovat hned na výbornou a tým bude porážet soupeře rozdílem třídy. Tak to ale minimálně v začátku sezóny rozhodně nebude.
3: Každý má od nás očekávání, že budeme každýho porazit o 7 gólů, ale tak to prostě není. A ta liga je hrozně vyrovnaná, každý tým je dobrý a přeci jenom každý, kdo sem přijede do Pardubic, tak vím, že ta motivace je trošku větší a vždycky ty zápasy jsou takový trošku jiný. Takže bude to těžká sezóna, hrozně každý tým se na nás bude chtít vytáhnout a nás nečeká nic jednoduchý do celou sezónu.
1: Řekl po vydřené výhře nad Karlovými Vary pardubický hokejový útočník Jan Mandát. Z Pardubic Ota Gutwirt, Český rozhlas.

0: krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září. Na Perenštinském náměstí Banda Di Feste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Dopady plánovaného splavnění Labe z Přelouče do Pardubice na přírodu posoudí Ministerstvo životního prostředí. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, dnes by je měla oznámit. Pardubičtí hokejisté porazili v extralize Karlovy Vary 5-2. Zpočátku polojasno, postupně oblačno a zataženo, přehánky a teploty do 15 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Je pondělí 21. září a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Plánované splavnění Labe z Přelouče do Pardubic bude podléhat přísnějšímu posouzení vlivů na přírodu a krajinu. Rozhodlo o tom Ministerstvo životního prostředí. Projekt mimo jiné zahrnuje výstavbu nového plavebního kanálu v Přelouči v nově navržené trase. Investorem je ředitelství vodních cest. Ministerstvo po něm požaduje třeba podrobnější vyhodnocení dopadu stavby na chráněné druhy živočichů, podzemní vody, průtoky, sucho a kvalitu vody. Musí také posoudit riziko kontaminace v prostoru bývalé skládky Tesla Přelouč. Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský říká, že rozhodnutí ministerstva očekávali.
3: Připomínky a požadavky, které ze zjišťovacího řízení ministerstva životního prostředí uplatnilo, tak jsou pro nás plně řešitelné a budou do výsledné dokumentace EIA v plném rozsahu zahrnuty.
2: Zastupitelé Kostelce na Torlicí na Rychnovsku se dnes naposledy v tomto volebním období sejdou na veřejném zasedání. Ve sdruženém klubu Rabštejn projednají od 16 hodin celkem 15 bodů. Většina z nich se týká městského majetku. Jsou mezi nimi například zprávy o stavu oprav a investičních akcí nebo o hospodaření města za první pololetí. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říci podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice už proto oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka čekal na reakci okolních zemí.
4: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
2: K rychlé reakci na rostoucí ceny pohonných hmot vládu vyzývají dopravci i opozice. Sport. Hokejisté Pardubic vyhráli druhý zápas v extralize v řadě. Ve třetím kole zvítězili na domácím ledě nad Karlovými Vary 5-2. Východočeši rozhodli o výhře až v poslední třetině, ve které se třikrát prosadili. Tři body si v zápasu připsal útočník Dynama Jan Mandát, který ale dobře věděl, že výkon týmu ideální nebyl.
5: My jsme neodehráli úplně dobrý zápas. Spoustu chyb, prostě bylo to takový, nechci říct na půl plynu, protože mi přijde, že jako jsme makali, ale trošku nám chyběla šťáva prostě a bylo to takový, každý víme, že umíme hrát líp prostě. A jsme hrozně rádi za tři body, vážíme si jich, protože to nebylo vůbec jednoduchý, ale víme, že v úterý nám tohle začít nebude.
2: V dalších zápasech třetího kola Budějovice porazili Olomouc 3-2, Brno přehrálo Hradec Králové 3-1, Liberec prohrál doma s Kladnem 1-3 a Litvínov zvítězil ve Vítkovicích 3-2.
1: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný během dne přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, pované místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě klesne a večer slabě stoupne. A bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nohu z plynu dejte na dálnici D11 mezi 72 a 73 kilometrem ve směru na Jaroměř. Po vozovce se tam pohybují divočáci a osobní auto se srazilo se zvěří na silnici číslo 360 u dolního újezdu na Svitavsku. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Více než 70 dětí v krizové situaci letos nemohlo přijmout dětské centrum ve Svitavách. Podobnou zkušenost mají i další zařízení v Pardubickém kraji, která dětem poskytují okamžitou pomoc. Více dozvíte z našeho vysílání v reportáži krátce před 7:15. Teď je 7:05, pondělí 21. září. Podíváme se i na muziku, na písničky, které nestárnou. Čeká nás Pavel Vítek, Pečo Boys, Petr Spálený a nebo taky Václav Neckář. Vám všem přejeme úspěšný start do nového týdne.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, přejeme krásné ráno v pondělí 21. září 2,5 minuty před 7:45. Na začátku týdne se v Česku ochladí, objeví se přízemní mrazíky a místy hlavně na východě země zaprší. Víkend může přinést počasí babího léta, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Jak konkrétně bude vypadat počasí v Pardubickém kraji, tak to uslyšíte jako na jediném rádiu přímo od meteorologů okolo 7:45. Teď se podíváme na to, že v Česku přibývá dětí, které kvůli krizové situaci v rodině nemůžou zůstat doma. Kapacity zařízení v Pardubickém kraji, která o ně dočasně pečují, proto přestávají stačit. Ve Svitavském centru od začátku roku do července museli odmítnout kvůli nedostatku místa víc než 70 dětí. Podobně se letos plní i další zařízení v kraji, která dětem poskytují okamžitou pomoc. Reportérka Anna Svobodová k tomu zjišťovala víc.
1: Letošní léto bylo jiné, měli jsme plný stav v našem zařízení. Jenom za jeden měsíc, tuším, že to byl srpen, jsme odmítli 10 dětí. To v minulosti rozhodně nebylo.
2: Říká Petra Štanclová, vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při dětském centru Veská. Zařízení dočasně pečuje o děti, o které se nedokáže postarat jejich rodina, nebo které doma zažívají domácí násilí. Celková kapacita je 16 dětí. Poslední roky bývá hlavně starších dětí s náročným chováním a s psychickými problémy, upozorňuje sociální pracovnice Anna Fialová.
3: Každé druhé dítě u nás má psychiatra svého a každé dítě má svého terapeuta, takže to opravdu se proměnilo hodně. Není to schopné u nás ve ZDVOPu obsáhnout jeden člověk, takže už na to máme i více odborníků, více terapeutů.
2: Kapacity zařízení navíc blokuje i čekání na další péči. Některé děti s vážnějšími potížemi by měly z krizových center přejít do výchovného nebo diagnostického ústavu, jenže i ty mají plno.
3: To byl chlapec, který utekl z domu, měl také velké výchovné problémy ve škole, doma, takže se mu hledal dětský diagnostický ústav a také jsme čekali dlouho.
2: Místo se nakonec uvolnilo až po 4 měsících. Se stejným problémem se potýkají i v dětském centru Svitavy, říká ředitelka Drahomíra Votřelová.
4: Naše služba má být krátkodobá služba pro zajištění takové té okamžité pomoci, kde by se co nejrychleji mělo kolem toho dítěte konat, ale když ho nemáte kam předat dál, tak je to teda práce hodně náročná.
2: Během prvních 7 měsíců letošního roku zařízení nemohlo přijmout více než 70 dětí.
4: Ten trend v letošním roce je výrazně jiný než v letech minulých. Je to vlastně o 2/3 více, než to ve stejném období bylo v loňském roce.
2: Situaci komplikuje taky nedostupná psychiatrická péče. V celém Pardubickém kraji působí jen 2 dětští psychiatři. Hejtmanství se proto od začátku roku snaží získat další specialisty a nabízí jim třeba náborový příspěvek až 1 milion korun. Stále se ale nikdo nepřihlásil. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, takový je aktuální ranní čas v pondělí 21. září, kdy posloucháte Český rozhlas Pardubice. Máme teď tip přímo z krajského města. Institut paměti národa pořádá další přednášku. Tentokrát přijde Zdeňka Kulhavá a přednáška bude zaměřená na prezidenta se stigmatem zrádce, tedy doktora Emila Háchu. Jeho osobnost bude hlavním tématem. On svůj úřad zastával v nejtěžším období moderních dějin našeho státu, v období protektorátu Čechy a Morava. Víc v 18:30 v Pardubicích v Institutu paměti národa.
1: Počasí.
0: Počasí se mění, dnes naměříme maximálně 12 až 15, na horách do 10 stupňů Celsia. Bude foukat přes den přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Zatím ještě ale venku poměrně klidné počasí, polojasno, přes den oblačnosti přibyde, na oblačno až zataženo, místy se objeví i přehánky, úhrny budou do 4 mm. Rozptylové podmínky čekáme velmi dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice nabízí teď soutěž a nabízí taky svoje tričko s logem, tak jestli máte zájem ho získat, teď je tady vaše chvíle. V 70. a 80. letech 20. století byla ve filmu a televizi jednou z nejvíc obsazovaných hereček. Diváckou oblibu jí přinesly role ve filmových komediích a účast v televizních seriálech. Dobře zná i rozhlasový mikrofon.
1: Pravda je, že jsem pracovala v rádiu hodně a ráda. A taky jsem se toho moc naučila, protože ten mikrofon je taková malá potvůrka, někdy velká, prozradí na vás všechno, co děláte špatně, samozřejmě. A teď nemluvím jenom o dikci, jenom o řeči, ale i o sdělení. Nejenom při hrách rozhlasových, ale hlavně při načítání knížek. Když se na to musíte perfektně připravit prostě, ale moc se tím člověk naučí a je to moc krásná práce.
0: Právě dnes slaví kulatiny, významná česká herečka, jak pak se jmenuje, už to víte, zavolejte na telefon 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48, soutěžíte o tričko s logem Českého rozhlasu Pardubice. A někdo už je na telefonu, pěkné ráno.
2: Dobrý den, tady Marie.
0: Paní Marie, zdravíme vás, tak povídejte.
2: Tak dneska slaví Daniela Kolářová.
0: Je to tak, máte pravdu, vaše oblíbená herečka to je?
2: Ano.
0: Výborně, tak po dnešku si budete pamatovat i díky tomu, že vám vynesla úspěch v soutěži Českého rozhlasu Pardubice. Gratulujeme a přejeme pěkné pondělí. Naslyšenou.
2: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Další zprávy připravila Michaela Spáčilová. Hezké pondělní ráno.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Oční oddělení v pardubické nemocnici ode dneška funguje v budově číslo 27. Pacienti tam najdou ambulance, poradny, zákrokový sál i lůžkovou část. Příjem urgentních pacientů je v budově číslo 1. Původní budova číslo 5 bude kvůli rozsáhlým stavebním pracím uzavřena až do konce února. Do začátku února. V Heřmanově městci přestali vyvážet plechové popelnice. Podle radnice byly rizikové kvůli ukládání horkého popela a také způsobovaly problémy s načítáním kódu pro evidenci množství odpadu. Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. V domovech na Orlici v Borohrádku je proto od 9 do 16 hodin připravený program nazvaný Život s Alzheimerovou nemocí. Akce má veřejnosti přiblížit toto onemocnění, možnosti podpory takto nemocných lidí i jejich rodin a také služby, které jsou v regionu k dispozici. Vláda dnes podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO oznámí, jak bude reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zatím Havlíček neřekl. K rychlejší reakci kabinet vyzývají jak dopravci, tak opozice. V Senátu dnes začne vědecká konference věnovaná osobnosti historika a politika Františka Palackého. Pořádá ji Masarykův ústav a archiv Akademie věd. Od úmrtí Palackého je to letos 150 let. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přehaňkami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný během dne přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, povane místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 37 mezi Chrudimi a Pardubicemi. Nehoda se stala na úrovni Dražkovic ve směru na Chrudim, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď nás čeká sladké mámení. Helena Vondráčková, vám všem pěkné pondělí.
4: Dobré ráno.

0: Právě Deň tisk.
1: Mohlo to skončit tragicky. Čtyři černá koťata se toulala u rušného hlavního tahu ve Starých Čívicích na okraji Pardubic. Jedno z nich bylo dokonce objeveno přímo na silnici. Naštěstí záchrana přišla včas. Teď už jsou koťata v bezpečí. Dvě kočičky a jednoho kocourka si do své péče převzal útulek pro opuštěná zvířata městské policie Pardubice. Zda se koťata zatoulala sama nebo je u silnice někdo vědomě nechal, není jasné. Pokud uvažujete o pořízení čtyřnohého společníka v pardubickém útulku, čeká na nový domov celá řada zvířat. Článek najdete v pardubickém deníku.
2: Zastupitelé v Jičíně schválili, že se chata Homole od sportovních zařízení města převede pod správu K-klubu střediska volného času. Jedním z důvodů převodu mezi příspěvkovými organizacemi města je, že se změní způsob využívání rekreační budovy. Radnice taky v budoucnu hodlá zlepšit její technický stav. K-klub se svým zaměřením na volný čas lépe využije potenciál chaty Homole. Rada proto zastupitelům doporučila objekt převést. Chata Homole tedy poslouží hlavně dětem. Informace k tomuto tématu najdete na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
1: Na první pohled je to běžný inzerát na práci. Ozvou se na něj desítky vhodných uchazečů. Firma je ale všechny odmítne a nebo jim nikdy neodpoví. Ve skutečnosti totiž nikoho v danou chvíli nescháněla. A přesto nabídka z webu nezmizela. Jde o takzvané inzeráty pro duchy Ghost Jobs. Jsou velkým problémem v USA, kde podle některých politiků zkreslují data o pracovním trhu. Po metodě ale sahají i některé české firmy, společnostem slouží jako pojistka do budoucna. Data ukazují, jak častý je tento jev v Česku a ve kterých sektorech s ním uchazeči se setkají nejčastěji. Najdete je v Hospodářských novinách.

0: Skupinu Savage Garden jsme hráli v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice ve 7:45, za chvíli Anna K., Kovboj a rychlý pohled do Německa. Tamní kancléř Friedrich Merz má před sebou ožehavé dny a pořád není jasné, jestli se po volebních debaklech své strany dokáže udržet ve funkci, píší německá média. Situaci pochopitelně sledujeme, další zprávy přineseme v 8 hodin.
1: Počasí.
0: Začal nový týden a začneme taky s úplně jiným počasím, než jsme byli zvyklí do dnešního dne, ale o tom už bude mluvit Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno přejeme.
2: Dobré ráno. Je to pravda, studená fronta nám utnula v celku příjemné počasí a za ní k nám začal proudit chladný vzduch od severozápadu, takže očekáváme oblačnou až zataženou oblohu, místy s přeháňkami, tak by to mělo vypadat celý den. 12 až 15 stupňů, to jsou maximální teploty dnešní, na horách 7 až 10. A vítr, ten bude foukat mírný, v průběhu dne potom přechodně čerstvý, od severozápadu až západu, po rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je 55 km za hodinu. Rostové podmínky velmi dobré a bio je na jedničce, mírná zátěž.
0: A můžeme pokračovat nocí a zítřkem, asi taky chladno?
2: Přesně tak. V noci většinou oblačno, místy s přeháňkami, to hlavně v tom začátku té noci, ale v průběhu noci pak ty přeháňky budou ustávat a zároveň se bude částečně oblačnost víc protrhávat. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a přes den většinou oblačno, nějaká výjimečná přeháňka se objevit může, no a večer pak ta oblačnost bude postupně ubývat. Zítřejší teploty stále nízké, 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 8 až 11 a vítr od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Ve středu je podzimní rovnodennost, první podzimní den, tak počasí bude pokračovat v tomhle rytmu?
2: Ve středu přesně tak, očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu s tím, že ráno může být i jasno, no a nějaká výjimečná mlha. No, nejnižší noční teploty 8 až 4 stupně Celsia, maximální teploty 14 až 18 a vítr jenom slabý od severozápadu do 4 metrů za sekundu, takže postupně se pomaličku otepluje s tím, že o víkendu, hlavně v neděli, ta teplota by měla docela výrazně vyskočit a měli bychom se dostávat na 22-23 stupňů Celsia v neděli.
0: Tak děkujeme aspoň za tenhle výhled v počasí do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. To byly informace od Jaroslava Tučka. Mějte se, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: 7,5 minuty, bude 8 hodin, posloucháte Český rozhlas Pardubice v pondělí 21. září. A než se podíváme do historie, tak lehce do budoucnosti. Jakub Korejs a hokejový podcast Bomby k tyči znovu vyráží mezi posluchače. Tentokrát bude v Pardubicích, kde bude hokejový večer věnovaný mistrům extraligy HC Dynamo Pardubice. O mistrovské sezóně, historkách, oslavách titulů i spoustě dalšího si budou povídat s Janem Mandátem, Jáchymem Kondelíkem, Jakubem Loukem, Davidem Pospíšilem a řadou dalších hostů. Z týmu BKT dorazí i další experti a bývalí hráči Radek Smoleňák a Milan Gulaš. Na akci se můžete těšit nejenom na talk show, ale taky tombolu, autogramiádu a další bohatý program. Tuto středu v 19 hodin v Kongresovém centru Paláce Pardubice. Jestli máte zájem, tak jeden nejrychlejší od nás teď dostane za pozorný poslech dvě vstupenky. Tak pište na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Ruský prezident Vladimír Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. A dneska slaví 80.
3: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohli byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Agrioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Oslavy výročí vynálezu ruchadla budou v Rybitví na Pardubicku příští rok v září. Vláda dnes projedná finální podobu státního rozpočtu na příští rok. Hokejisté pardubického Dynama vyhráli v extralize nad Karlovými Vary 5-2. A počasí dnes čekejte zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 15 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. V Rybitví na Pardubicku připravují oslavy 200. výročí vynálezu ruchadla bratranci Veverkovými. Budou příští rok 1. až 5. září. O termínu rozhodli tamní zastupitelé. Obec chce do té doby také opravit rodný dům Františka a Václava Veverkových a udělat z něj interaktivní přírodní muzeum.
4: Vedení obce už má na opravu rodného domku Veverkových hotový projekt a v příštích dnech plánuje vyhlásit výběrové řízení na dodavatele několika milionové zakázky. Součástí bude i obnova dosavadní expozice a také přístupové cesty. Do léta příštího roku chtějí mít úpravy hotové. Z Rybitví Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Svitavy, stará krása starých pohlednic, to je název výstavy, kterou město otevřelo v multifunkčním centru Fabrika. Návštěvníci na ní uvidí zákoutí a budovy, které se za poslední století výrazně proměnily nebo už úplně zanikly. Výstava potrvá do konce letošního roku, říká mluvčí svitavské radnice Kateřina Kotasová.
5: Na pohlednicích místního sběratele Pavla Špačka jsou zachycena různá místa z města a pro obyvatele to bude nejen nostalgická podívaná, ale třeba to také pojmou jako jakýsi kvíz, zda se jim podaří všechna místa poznat. Nejstarší z pohlednic pochází z roku 1896.
2: Vláda má dnes schválit konečnou podobu státního rozpočtu na příští rok. Koalice se už dohodla, že původně navrhovaný schodek 389 miliard korun ještě o několik miliard sníží. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO ale upozorňuje, že prostor pro škrty je kvůli povinným výdajům omezený. Opozice naopak považuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za příliš vysoký. Ukrajinským a americkým diplomatům se podařilo dohodnout schůzku prezidentů obou zemí. Volodymyr Zelenský napsal na sociální síti, že se s Donaldem Trumpem setká tento týden v New Yorku. Metropole hostí valné shromáždění OSN.
6: Sport.
2: Pardubičtí hokejisté si připsali první domácí výhru v této extraligové sezóně. Ve třetím kole porazili na svém ledě Karlovy Vary 5-2. O svém vítězství rozhodli východočeši až ve třetí třetině, ve které dali tři branky. Pokračuje pardubický útočník Jáchym Kondelík, který si v utkání připsal tři kanadské body.
7: Ideálně, kdyby to bylo 5-0, tak asi jsme spokojenější, ale abych si netrouf prostě říct, kdo bude vepředu, kdo bude vzadu. Je to extrémně vyrovnaný a hlavně za začátku, dokud všichni mají prostě ty síly, tak hlavně se prosadit 5-5 je extrémně těžký.
2: V dalších zápasech třetího kola Budějovice porazili Olomouc 3-2, Brno přehrálo Hradec Králové 3-1, Liberec prohrál doma s Kladnem 1-3 a Litvínov zvítězil ve Vítkovicích 3-2.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný, během dne přechodně čerstvý, severozápadní až západní vítr povane místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré. Tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Silný provoz teď čekejte na příjezdech do Pardubic, a to od Chrudimi na silnici číslo 37 a od Přelouče na silnici číslo 2. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A další téma za chvíli. Plánovaný projekt na splavnění Labe z Přelouče do Pardubic bude muset dodržet přísnější podmínky. Rozhodlo o tom Ministerstvo životního prostředí. Je pondělí 21. září, čeká nás za chvíli taky Petra Černocká, Vrať mi zpět můj smích, nebo Eros Ramazzotti, taky bude Marie Rotrová. A teď Lucie Vondráčková a Josef Wagner. Přejeme pěkný poslech.
9: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 8:15, je pondělí 21. září, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Táhne se 30 let, narážel na tuhý odpor ekologických sdružení, provázely ho soudní spory a dočkal se i úplného přepracování. Řeč je o projektu na splavnění Labe z Přelouče do Pardubic za několik miliard. Ten teď musí projít novým a důkladným hodnocením vlivu na přírodu a krajinu. Rozhodlo o tom Ministerstvo životního prostředí a podrobnosti k tomu doplní reportérka Naďa Kubínková. Naďo, zdravím tě, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co teď ministerstvo po investorovi, kterým je ředitelství vodních cest, vlastně požaduje?
1: Tak předně rozhodlo o tom, že projekt stavby nového plavebního kanálu Přelouči bude muset projít plnohodnotným posuzováním vlivu stavbu na okolí, aby vlastně mohl získat první důležité povolení. Rezort například požaduje podrobnější vyhodnocení dopadu stavby na chráněné druhy, například motýly, ryby nebo obojživelníky, dále na krajinu, podzemní vody, průtoky, sucho a kvalitu vody. Investor také musí posoudit třeba i riziko kontaminace v prostoru bývalé skládky Tesla.
0: A jak ředitelství vodních cest na rozhodnutí ministerstva zareagovalo?
1: Takže podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského se to rozhodnutí dalo očekávat a není proto žádným překvapením.
2: Na podrobné dokumentaci EIA současně pracujeme a připomínky a požadavky, které ze zjišťovacího řízení ministerstva životního prostředí uplatnilo, tak jsou pro nás plně řešitelné a budou do výsledné dokumentace EIA v plném rozsahu zahrnuty.
1: A podle Bukovského by chtěli předložit doplněnou dokumentaci ke schválení na ministerstvu životního prostředí v prvním čtvrtletí příštího roku.
0: Ekologům v minulosti vadilo, že plavební kanál přetne přírodně cenné území Slavíkových ostrovů. Platí pořád tahle varianta trasy kanálu?
1: Tak ta už neplatí. Ředitelství vodních cest připravilo v uplynulých letech nové varianty, kudy kanál povede. Nakonec vybralo trasu, která víc kopíruje stávající říční koryto Labe a méně zasahuje do okolí. A právě na tuhle variantu potřebuje získat kladné stanovisko ministerstva. Ekologická sdružení ovšem dlouhodobě tvrdí, že splavnění Labe do Pardubic nemá smysl. Projekt v minulosti zpochybnil také Nejvyšší kontrolní úřad. Ředitelství vodních cest navíc doteď nepředložilo konkrétní data o tom, jaký objem nákladní dopravy by novou vodní cestu skutečně využíval.
0: Tak je to velký evergreen, možné splavnění Labe z Přelouče do Pardubic. Jak se téma posouvá, tak to sledovala reportérka Naďa Kubínková. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Eros Ramazzotti na vlnách Českého rozhlasu Pardubice 3 minuty po čtvrt na 9 v pondělí 21. září. Ve věku 79 let zemřel trojnásobný olympijský šampion v plavání Mike Burton. Bývalý americký reprezentant v posledních letech bojoval s Alzheimerovou nemocí a demencí, informuje o tom agentura AP. My se za chvíli vydáme do světa květin. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na tulipány. O nich by toho určitě věděla hodně i Jitka Slezáková, viď?
1: No, tulipán je oblíbená květina, jarní, ale teď je právě období, kdy ty cibulky je potřeba střádat a chystat si to všechno, aby na jaře nádherně rozkvítlo.
0: Ano, zkušení zahradníci vědí, tak jsme zvědaví, co řekne Martin Písařík, jdeme na počasí.
2: Počasí.
0: Tam dochází ke změně, protože dnes naměříme maximálně 15 stupňů Celsia na horách 10 a do toho bude foukat, může být čerstvý vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Na obloze po ránu spíš polojasno, přes den oblačno zataženo a objeví se místy přeháníky s úhrny do 4 mm. Tak i na zahradě se tomu musíme přizpůsobit trochu, že už to nebude taková paráda jako v minulých dnech, i když zahradníci skutečně vědí, že podzim přijde.
1: Ano, a je to pravda, a je potřeba ta vláha. Já si myslím, že všichni zkušení zahradníci teď jásají. Naopak. Prší, je to dobře.
0: Jitko, co bude u tebe po 9. hodině?
1: No tak my jsme tady schovaní hezky ve studiu, v teple, je nám dobře a budeme doufat, že vám také někde, kde budete poslouchat naše rádio, budeme mluvit například o nové knize o Těchoníně, která odhaluje historii obce na Orlickou Ústecku, taky se tam podíváme s naším regionálním stopařem. No a další zastavení bude po 10. hodině na tvrzi Bouda, kde chystají na tento víkend velmi zajímavý program.
0: A co naše oči?
1: Oči ty dostávají zabrat pořádně a hlavně mě v kancelářích a v místech, kde ty počítače už jsou nezbytnou součástí našeho pracovního života. A proto jsme pozvali po delší době opět Vladimíra Kordu, což je primář kliniky Oftex a bere sebou také optičku a budeme mluvit o krátkozrakosti hlavně. Ale samozřejmě ptejte se na různá témata, jestli vás trápí oči, jsme tady živě pro vás.
0: Jitka Slezáková, naše dobré dopoledne po 9. hodině.
1: Hezké pondělí.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Michaela Spáčilová, aktuální zprávy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V Hlinsku spouští Akademii třetího věku. Kurzy pro seniory i další zájemce připravilo vzdělávací centrum Planeta. Posluchače čekají přednášky o práci zvířecího záchranáře, jedovatých houbách nebo geologických zajímavostech v regionu. Chrudim se dnes připojuje ke sbírce Kolo pro Afriku. Sběrné místo na Reslově náměstí bude otevřené od 14 do 18 hodin. Dárci mohou věnovat vyřazená kola i cyklistické vybavení. Věci pak poputují školákům do Gambie. V Radimi u Luže začíná uzavírka kvůli opravě mostu. Dělníci tam budou odstraňovat provizorní konstrukce a pracovat na nové stavbě. Neprůjezdná proto bude silnice z Radimi na Dobrkov. Omezení potrvá do poloviny října. Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti u Zhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Sanaci proto bude muset dokončit specializovaná firma. Armáda do oblasti vyslala 20 vojáků a speciální techniku. Volby do zemského sněmu v německém Mecklenbursku před ním Pomořansku vyhrála pravicová Alternativa pro Německo. Získala 38,2% hlasů. Druhá skončila sociální demokracie s 35,5%. Výsledky zveřejnil volební úřad. Křesťansko-demokratická strana premiéra Friedricha Merce se do místního sněmu nedostala. Zůstala pod 5% hranicí. A počasí. Dnes čekejte v regionu zpočátku polojasno, během dne oblačno a zataženo místy s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný během dne přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, povane místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě klesne a večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D35, dvě osobní auta bourala na exitu 131. Silný provoz čekejte na příjezdech do Pardubic, a to na 37 od Chrudimi i Hradce Králové a na silnici číslo 2 od Přelouče. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Právě dnes začíná na Univerzitě Pardubice nový akademický rok i Evropský týden udržitelného rozvoje. No a v pátek bude Noc vědy. Víc za chvíli od našich hostů. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, dozvíte se víc. Je pondělí 21. září roku 2026 a zpívat bude skupina Žlutý pes.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, pondělí 21. září za 6,5 minuty bude 8:45. Dnes začíná akademický rok na Univerzitě Pardubice a my tady máme prorektorku Petru Bajerovou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A zdravíme i jednu z organizátorek Noci vědy, Lenku Krejčíkovou. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: My se dostaneme k tomu začínajícímu akademickému roku, ale začneme právě u té Noci vědy, která bude tento pátek, tak jako už to bývá, poslední pátek v měsíci září tradičně. Mám ale pocit, jestli to nebyla dřív Noc vědců. Není tam trochu změna v názvu?
2: Přesně tak. Letos po vlastně 20 letech, kdy Noc vědců byla v České republice, došlo k přejmenování této akce na Noc vědy.
0: Je tam nějaký důvod v tom?
2: Důvod je v podstatě přiblížení se moderním genderovým názorům a uchopení té vědy jako takové, abychom neupřednostňovali jenom ty věci jako takové, protože samozřejmě máme i významné vědkyně a tato noc je hlavně o té vědě jako

0: nebo pod ní můžeme rozumět i komunikaci z hlediska například dopravy, takže je to opravdu široké téma, které se dá uchopit v různých vědních oborech.
1: Je to tak, návštěvníci si tam budou moci vyzkoušet gesta, šifry, zvuky, komunikaci s umělou inteligencí. Možná je i něco může překvapit při tom experimentování, co myslíte?
0: Jako u každého experimentu samozřejmě může být překvapení. My věříme v to, že tam opět překvapení budou a budou tam i zajímavé zážitky a zajímavé poznatky, které si naši návštěvníci přinesou.
1: Co vedení univerzity, jak se těší na tu páteční akci?
2: Těšíme se velmi, protože přicházíme do prostor, ve kterých jsme doposud nebyli, takže budeme na náměstí ČSLGI na fakultě elektrotechniky a informatiky a otevřeme vlastně dveře všem, kdo bude mít o tuto akci zájem. Možná bych akorát upozornila na parkování, aby lidi se snažili přijet udržitelně, takže kolo, chůze, autobus, protože auta nebude kde parkovat.
1: I když noc vědy, tak začne už v 16 hodin.
0: Mm-hmm, je to tak.
1: A potrvá do 22.
0: Přesně, jako každý rok.
1: Vybírá se nějaké vstupné nebo je vstup zdarma?
0: Vstupné je naprosto zdarma a přesně jsou vítaní veškerý návštěvníci. Program je jak pro rodiny s dětmi, tak pro dospělé návštěvníky. Každý si tam najde to své.
1: Jedním z míst, kam se návštěvníci běžně nedostanou, bude zkušební operační sál. Mm-hmm. Co si pod tím představit?
0: Je to vlastně učebna, kde uvidíte právě model, doufám, že používám to správné slovo, operačního sálu, takže jsou tam prostě k dispozici veškeré vybavení, které potom studenti využívají v rámci svých praxí.
1: Do noci vědy se zapojí všechny fakulty univerzity. To možná, paní prodektorko, znamená, že i tam vidíme určitou komunikaci, protože domluvit se na univerzitě, aby všechny fakulty se zapojily, to není asi úplně jednoduché od techniky přes chemii až po humanitní obory.
2: Jasně, jednoduché to rozhodně není, ale jsme rádi, že všechny fakulty se nám podařilo oslovit a každá fakulta si našla to své téma komunikace a každá to pojala svým způsobem, takže určitě přijďte, dveře máte otevřený všichni.
1: Tak to je velké lákadlo na páteční noce vědy, kterou pořádá i Univerzita Pardubice. Našimi hosty jsou prodektorka této univerzity Petra Bajerová a taky je tady Lenka Krejčíková společně s ní a za chvíli budeme v rozhovoru ještě pokračovat.

0: Je pondělí 21. září, 9:45, dál posloucháte Český rozhlas Pardubice. V našem studiu jsou zástupkyně Univerzity Pardubice, je tady prodektorka Petra Bajerová a taky společně s ní Lenka Krejčíková. S Lenkou probíráme hlavně noc vědy, která bude tento pátek, ale u paní prodektorky teď zůstaneme, protože dneškem startuje nový akademický rok. Tak jak bude pro vás úspěšný nebo čím bude zajímavý vůbec na univerzitě? Je tam něco mimořádného nebo to berete jako standardní další rok?
1: Já to beru teda asi jako standardní další rok, ale můžu vám říct počty, které nám letos nastupují, což Pardubice doufám pocítí trošičku. Máme v celkem teďka přes 8500 studentů, kteří nám vlastně začínají tento semestr. Máme více jak nebo téměř 3000 studentů v prvním ročníku bakalářského stupně a zhruba 1000 studentů v prvním ročníku navazujícího a doktorského studijního programu.
0: Začátek akademického roku je pro nové studenty velký životní krok. Když se tak trochu zkusíme zamyslet nad tím, jak dnes vypadá univerzita a porovnáme si to se stavem třeba před 10, 20 lety nebo 30, v čem bychom tam našli největší rozdíly, největší posuny?
1: Já za sebe, když budu mluvit, tak za mě ubytování. Já když si vzpomenu téměř před 30 lety, když jsem přišla na koleje, tak to bylo něco hrozného, neuvěřitelného a dneska ti studenti mají v podstatě komfort, kterým vlastně univerzita připravila.
0: Mluvíme tady hodně o noci vědy, o té páteční akci, kdy se tak trochu otevíráte veřejnosti. Je to důležité, aby univerzita byla otevřená i lidem, kteří na ní nestudují?
1: Určitě. Já si myslím, že je potřeba, aby veřejnost věděla, co se u nás dělá, že nejsme jenom jedna fakulta, ale že jsme 7 fakult, který vlastně tvoří dohromady jeden celek Univerzitu Pardubice a že jsme různě zaměření oborově.
0: Když jsme se dotkli znovu té noci vědy páteční, tak se to propojí s českými centry. Česká věda se představí i v zahraničí. Jak je to důležité, že to není jenom česká akce, ale že tam je i tahle vazba na cizinu?
2: Tak my tu vazbu na cizinu vnímáme spíše jako podklad nebo nějaký backup celé té akce, protože v České republice se ta akce koná teďka už 21. rokem a je vlastně naprosto samostatná a soběstačná s tím, že se zapojují vlastně veškeré univerzity a vysoké školy v České republice, další instituce vědecké a přidružení partneři, různé firmy. Takže vlastně ano, my vycházíme z toho konceptu zahraničního, ale ještě nějakým způsobem využíváme teda dotační projekty, které nám...
0: Ten zajímavý přesah, kdy ukazujete veřejnost jako člověka, který dělá něco, co se týká běžného života, to je asi taky důležitý moment.
2: Tak, ano, vlastně je tam ta možnost se vlastně potkat přímo s těmi lidmi, kteří tu vědu vytváří, to je i sám o sobě vlastně komunikační prvek celé té akce, že se můžete na toho člověka vlastně i zeptat na věci, které vás zajímají a vidíte ho přímo i v akci.
0: A na Univerzitě Pardubice taky dneškem začíná Evropský týden udržitelného rozvoje. Co si pod tím máme představit?
1: Je to tak, letos se zapojujeme vlastně do tady toho projektu už po čtvrté, takže zase máme zapojeny veškeré fakulty, taky rektorátní pracoviště a v podstatě tématem vlastně celosvětovým je asi dneska udržitelnost jako taková, takže každé pracoviště si připravilo nějaký podklad, nějaký seminář, workshop nebo jenom přednášku třeba.
0: Pocítí toto i veřejnost nebo to je spíš taková vnitrouniverzitní akce?
1: Některé akce jsou otevřeny i veřejnosti, některé jsou směřovány pouze do univerzity, takže na stránkách Univerzity Pardubice prosím najděte si stránky udržitelnost a tam je vypsaný veškerý program a najdete zde informace, zda je to pouze pro studující nebo zaměstnané univerzity nebo i pro veřejnost.
0: A kde hledat víc o noci vědy? Taky máte něco na webu?
2: Přesně tak, najdete informace na webových stránkách Univerzity Pardubice, dále potom na celostátních webových stránkách www.nocvědy.cz a nebo přímo také na Facebooku, kde máte událost Noc vědy v Pardubicích.
0: Lenka Krejčíková, Petra Bajerová z Univerzity Pardubice. Díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Díky.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dopady plánovaného splavnění Labe z Přelouče do Pardubic na přírodu posoudí Ministerstvo životního prostředí. Ministr obrany Zuna představí vládě další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Pardubičtí hokejisté vyhráli ve třetím extraligovém kole nad Karlovými Vary 5-2. Dnes čekejte v regionu zpočátku polojasno, postupně oblačno a je zataženo místy přehánky a teploty do 15 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Plánované splavnění Labe z Přelouče do Pardubic bude podléhat přísnějšímu posouzení vlivů na přírodu a krajinu. Rozhodlo o tom Ministerstvo životního prostředí. Projekt mimo jiné zahrnuje výstavbu nového plavebního kanálu v Přelouči v nově navržené trase. Investorem je ředitelství vodních cest. Ministerstvo po něm požaduje třeba podrobnější vyhodnocení dopadů stavby na chráněné druhy živočichů, podzemní vody, průtoky, sucho a kvalitu vody. Musí také posoudit riziko kontaminace v prostoru bývalé skládky Tesla Přelouč. Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský říká, že rozhodnutí ministerstva očekávali.
2: Připomínky a požadavky, které ze zjišťovacího řízení ministerstva životního prostředí uplatnilo, tak jsou pro nás plně řešitelné a budou do výsledné dokumentace EIA v plném rozsahu zahrnuty.
0: Oční oddělení v pardubické nemocnici ode dneška funguje v budově číslo 27. Pacienti tam najdou ambulance, poradny, zákrokový sál i lůžkovou část. Příjem urgentních pacientů je v budově číslo 1 a původní budova číslo 5 bude kvůli rozsáhlým stavebním pracím uzavřená až do začátku února. Vláda dnes projedná další postup ohledně kontaminované oblasti v Národním parku Šumava. Návrh představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Lokalitu u Zhůří na Klatovsku od minulé středy prozkoumává armáda. Nasadila tam 20 vojáků a speciální techniku. Do chemického průzkumu se zapojili také policisté, hasiči nebo třeba zástupci ministerstva vnitra. Armáda ale podle Zuny nemá vybavení, které potřebuje k úplnému vyčištění místa. Ministr proto minulý týden řekl, že bude muset sanaci dokončit specializovaná firma.
3: Samozřejmě v konečném důsledku bude muset nastoupit specializovaná firma, protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci toho prostoru, což bude na delší čas.
0: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že v areálu asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun kontaminované půdy. Sanace podle něj bude stát asi 190 milionů korun a skončí do června 2028. Sport. Hokejisté Pardubic si připsali druhou výhru v novém extraligovém ročníku. Ve třetím kole porazili doma Karlovy Vary 5-2. Východočeši dvakrát o vedení v zápasu přišli. Rozhodující góly dali v poslední třetině. Třemi body k tomu přispěl útočník Jan Mandát, který říká, že už teď se ukazuje, jak pro jeho tým bude tento ročník soutěže náročný.
4: Každý má od nás očekávání, že budeme každýho porazit o 7 gólů, ale tak to prostě není. A ta liga je hrozně vyrovnaná, každý tým je dobrý a přeci jenom každý, kdo sem přijede do Pardubic, tak vím, že ta motivace je trošku větší a vždycky ty zápasy jsou takový trošku jiný, takže bude to těžká sezóna, hrozně každý tým se na nás bude chtít vytáhnout a nás nečeká nic jednoduchého celou sezónu. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno, během dne oblačno až zataženo místy s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný během dne přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, pované místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na dálnici D35. Dvě osobní auta tam bourala na výjezdu exitu 131 ve směru na Olomouc. Jedná se o výjezd u Opatovic nad Labem. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je pondělí 21. září a právě teď 4 minuty po deváté, už teď skoro 5 minut po deváté startuje naše dobré dopoledne a budeme pálit seriál v tomto týdnu, budeme trávit mezi traktory, kravami i regály s čerstvým pečivem, vydáme se do zemědělského družstva v Rosicích u Chrasti a postupně nahlédneme do nejrůznějších částí jeho provozu. No a jak jsem řekla, začneme pěkně zostra v pěstitelské pálenici, ale ještě předtím pogratulujeme Daniele Kolářové, která má právě dnes kulaté narozeniny. Tak příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Z obchodu se teď vydáme raději do divadla. Stačí, aby maminka byla účetní v divadle a občas vás sebou vzala do práce. Rázem se může stát, že si už v dětství dané prostředí zamilujete a o vaší budoucí kariéře je vlastně rozhodnuto. Něco podobného díky Karlovarskému divadlu zažila herečka Daniela Kolářová, která právě dnes slaví osmdesátiny. Srdečně gratulujeme. Před lety v našem rozhlasovém vysílání vzpomínala na své začátky, a tedy i na to, jak se herec učí odhazovat stud a řešit situace, kdy musí stvárnit i ty nejniternější lidské pocity.
1: Já jsem strašně chtěla, toužila hrát divadlo. Samozřejmě, že máte pocit trapasu a že je člověk trapnej a špatnej, ale stejně jdete, protože to je výsada mládí, mladých lidí, protože jsou nevědomí, spoustu věcí neví, jsou drzí a draví a chtějí. A oni ještě netuší prostě, co to je, já nevím, namlít si čumák. To všecko přijde později, to přinese život. Mě vždycky říkali lidi, no, pravá herečka, ta se musí na požádání umět rozbrečet. A já jsem si říkala, Ježíši Kriste, jak já to mám udělat, jestli na to existuje teda nějaká technika. A potom, když jste tady zmínili takovou normální rodinku, tak když vždycky vybouchly kamery, to se točilo za skalních podmínek, to byla technika opravdu v televizi ještě mizerná, tak jsme třeba hodinu čekali, než se to opraví. A teď jsme tam, a to bylo pro mě úžasná věc, seděla jsem mezi, jsem se octla mezi pánem Novým, paní Medřickou, paní Rosulkou, paní Šejbalovou, Edou Cupákem, Janou Štěpánkou. A teď všichni, že jo, něco povídali, právě tyhle lidi vzpomínali a vyprávěli věci ze života, i o svých starostech a tak dál. A já vím, že jednou jsem zašla za paní Medřickou, jsem se osmělila, když už jsme to točili, když jsme se trošičku poznali. A říkala jsem jí, jak je to, prosím vás, s tím brečením, je na to nějaká technika? A ona říká, není. Na to žádná technika není, to ti přinese život. A měla svatou pravdu, to se, nemůžete ze sebe vynutit něco, co necítíte, protože teprve až když projdete určitou cestu životní, skutečně poznáte spoustu zklamání, bolesti, trápení v osobním vlastním životě, pak teprve vlastně můžete být autentický. Měla svatou pravdu, přinesl to život a já jsem jí byla za to nesmírně vděčná, protože jsem se nemusela křečovitě týrat a snažit předstírat lidem něco, na co jsem neměla.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Obec Těchonín a život pod Suchým vrchem, tak to je název letos vydané knihy, která přibližuje historii této malebné výsky v pohraničí. Je plná nejen starých fotografií a pohlednic, ale také vzpomínek a zápisů z kronik. Autorem je těchonínský rodák Pavel Vašata a po stopách toho, co se v knize píše, se dnes vydává náš regionální stopař Milena Vápeníková. Hezký den, Mileno.
2: Dobré dopoledne. Já jeden ten výtisk držím aktuálně v ruce a musím říct, že to je kniha, která se snaží zachytit život a historii obce v takovém širším záběru. Takže jednak mapuje historii obce, ale její jednotlivé také části i osudy lidí, kteří tu žili, a vrací se k proměnám Těchonína, místním stavbám, řemeslům, škole nebo továrně, a samozřejmě připomíná také méně známé kapitoly zdejší minulosti. Co je poměrně zajímavé, tak jako tvůrci jsou uvedeni tři autory. Je to Pavel Vašata, Emil Trojan a Antonín Špindler. Byť tu knihu jako takovou sepisoval pouze Pavel Vašata, což se ale vysvětluje hned v úvodu té knihy, já si dovolím teď trochu citovat. Tato kniha by nevznikla nebýt dvou lidí, Antonína Špindlera a Emila Trojana. Právě oni ve mně už během školních let vypěstovali vřelý vztah k rodné výšce, regionu pod Suchým vrchem a Orlickým horám. Kniha je souborem textu Emila Trojana a textu Antonína Špindlera z jeho pamětní knihy Obce Těchonín, které jsem doplnil a rozšířil o své poznatky a celý obsah doprovodil historickými fotografiemi, převážně z mé vlastní sbírky. Takže to jsou slova Pavla Vašaty v úvodu té knihy.
1: Těchonín je známý tím, že tam je vojenská nemocnice. Jaké jsou ta méně známá místa, která ale stojí za návštěvu nebo aspoň za zmínku?
2: Já myslím, že jednou z nich je třeba pobyt řeckých a makedonských uprchlíků po řecké občanské válce v 50. letech minulého století, protože do Těchonína přišli v roce 1950, někteří z nich tu také zemřeli. Jejich hroby jsou dodnes na místním řeckém hřbitově, což tedy dnes na první pohled je louka vedle toho klasického obecního hřbitova. Ty dřevěné kříže, které označovaly jednotlivé hroby, už tu nejsou, ale zůstal tu pomník s pamětní deskou. Jinak podrobnosti a celé ty příběhy jsou samozřejmě v té knize, nebo si posluchači také alespoň z části budou moci poslechnout v pořadu Východočeské výlety na začátku října v našem vysílání v neděli dopoledne, protože právě putování s touhletou knihou, která se jmenuje Obec Těchonín a život pod Suchým vrchem, a také samozřejmě s jejím autorem Pavlem Vašatou jsem natáčela do toho pořadu.
1: Tak my moc děkujeme za tento tip. Ještě jednou, kniha se jmenuje Obec Těchonín a život pod Suchým vrchem. Díky, Mileno, naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku, jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice.

0: ste naladení na pondělních, stále pohodových vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Je 9 hodin 28 minut a já se tady ještě pročítám e-maily a vzkazy víkendové. Vy už určitě od nás víte, že vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje, ale hlavně na druhém místě je obec Vraclav. My srdečně gratulujeme. Vraclav má 750 obyvatel, leží v okrese Ústí nad Orlicí a mají tam spoustu zajímavostí a my se na ně moc těšíme. V říjnu jsme si naplánovali přímý přenos v této obci a vy se tedy dozvíte mnohem více o jejich aktivitách. To druhé místo je nádherné. Navíc loni vyhrála Písečná a celá ta oslava se odehrála právě v malebné Písečné, kde jsme také byli a kde moc zdravíme zase pro změnu paní starostku. Ale teď, abych se dostala k tomu, co nás čeká v našem programu, budeme odhalovat slovo fechtovat s Dagmar Magincovou. Co to je fechtovat?
1: Zapomenuté slovo fechtovat úplně nejdřív znamenalo šermovat, bojovat. A protože se prý i provandrovní tovaryše pořádali zápasy, spojilo se tohle slovo s tím, co tovaryši dělali mnohem častěji. Totiž, že prosili mistry řemeslníky o příspěvek na cestu. Nebylo to doslova žebrání, nicméně v nářečích se fechtování usadilo právě coby prosba o almužnu. A za první světové války slovo znovu ožilo, když fechtovali vyhladovělí obyvatelé měst, tedy když scháněli na venkově za peníze nebo výměnou potraviny. Slovo jsme ovšem převzali už ve středověku z němčiny, kde má fechten stále všechny uvedené významy.
0: A zítra se v tomto čase zaměříme na slovo žinčice. Možná víte, co to je, ale možná nevíte, jak vzniklo. Příjemný poslech.

0: Jak už jsem říkala na začátku našeho dobrého dopoledne, seriál budeme společně trávit mezi traktory, kravami i regály s čerstvým pečím a ze všeho nejdřív vypálíme něco dobrého, i když toho ovoce, jak už jsme si tady říkali minulý týden, je v našem kraji hodně málo, hlavně jablek se to týká. Ale teď ještě před naším dopoledním seriálem nabídneme okurky. Okurky mohou být nejen součástí jídelníčku, ale pozor, taková okurka může být dobrým osvěžovačem vzduchu. Jak na to? Zjistíme v Babských radách.
1: Babské rady.
2: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.
2: Spod

Jedna z nejznámějších a nejzpívanějších písní Jana Nedvěda, Kohout, i když ono, ať vezmeme jakoukoliv, všechno to jsou hity. Pojďme do palírny, jak jsme slíbili. Hlavní část sklizně už mají zemědělci za sebou,

0: Práce kolem letošní úrody ale zdaleka nekončí. Napilno mají třeba v pěstitelských pálenicích. V té Rosické, nedaleko Chrasti na Chrudimsku, teď přijímají zralé hrušky, blumy anebo taky švestky. Za vůní čerstvého ovoce i pálenky se s mikrofonem vydal náš redaktor Vilém Branda.
1: S panem Petrem Santou ze zemědělského družstva v Rosicích u Chrasti. Teď stojíme před velkou cedulí příjem ovoce, tak tady to asi všechno začíná.
2: Tady to všechno začíná na váze, příjem ovoce, zváží se to a pošle do příslušné kádě. Záleží, co přivezou, jestli peckoviny nebo hrušky nebo jabka.
1: Jaké ovoce zpracováváte nejčastěji?
2: Teď třešně už jsou za náma, takže bereme blumy a švestky a hrušky letní na Hruškovici teďka.
1: A v průběhu roku?
2: V průběhu roku všechno od těch třešní až po ty jabka, no.
1: Máte taky požadavky na kvalitu ovoce určitě?
2: Určitě. Jsem rád, když já si to můžu přebírat sám na váze a pak vlastně můžu ručit i za to kvalitu toho destilátu vyrobeného.
1: Jak by mělo vypadat ovoce, které sem zákazníci přinesou?
2: Dá se říct takový, jako si dáte na stůl, no. Hlavně zralý, jo, nesnilý, bez nějakých příměsí, bez větví, bez listí a bez toho čistý, no. Může to být s peckama, protože tam máme odpeckováčku, která to odpeckuje.
1: A co následuje potom? Potom se ovoce rozdrtí.
2: To se nadrtí, pak se to musí nějak ošetřit, že jo, změřit se pH a takové věci a dá tam, to tam patří. Takže tady je to odpeckávačka, venku byl ten šroťák, jo, tam se to hází do šroťáku, šrotuje se to. A tady potom příslušnýma hadicema vlastně to posíláte do nádrží, kam chcete, no.
1: Takže teď kolem nás jsou velké nádrže, ve kterých už je ta drť teda?
2: Ano, kde už to vlastně kvasí, jo. Tady kvasí třešně, višně, tamhle začínají švestky a tady jsou vlastně hrušky.
1: Je to i cítit, jak dlouho ta drť tady je, dokud se z ní tady nestane kvas, je to tak?
2: Musíte to kontrolovat, záleží, jaký tady je teplo, všechno závisí na okolnostech a je to od těch 3-4 neděl až třeba ty jabka švestky 8 neděl. No.
1: Kolik jich tu máte, těch kádí?
2: No zhruba kolem 30 a vejde se sem takových najednou asi tak 160 tun.
1: Jak poznáte, že to ovoce už je připravené teda na tu další část procesu pálení?
2: Hlavně, aby to už nemělo žádný zbytkový cukr nebo co nejmíň, jo, a pak už se to vlastně de facto může pálit. Potom se to musí sebrat vrch, že jo, nebo záleží na tom, jak to vypadá ta deka. Sebere se deka, musíte to zamíchat, jo, promíchat ten kvás všechen, nebo to, no a pak tam propláchneme sání, hodíte tam sání a vlastně tady to čerpá. Padlo, nám to všechno dopravuje tam do palírny.
0: No a už zítra vám řekneme, jak rosická pálenka chutná. Za 10 minut bude 10 hodin, opět pro vás chystáme aktuální zprávy, do té doby si zahrajeme.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září na Pernštinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Oslavy výročí vynálezu ruchadla budou v Rybitví na Pardubicku příští rok v září. Vláda dnes představí opatření proti drahým palivům. Dopravci chtějí stejné podmínky jako jejich konkurence v okolních zemích. Pardubičtí hokejisté porazili v extralize Karlovy Vary 5-2. V regionu dnes čekejte polojasno, postupně oblačno a zataženo, srážky a teploty do 15 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. V Rybitví na Pardubicku připravují oslavy 200. výročí vynálezu ruchadla bratranci Veverkovými. Budou příští rok 1. až 5. září. O termínu rozhodli tamní zastupitelé. Obec chce do té doby také opravit rodný dům Františka a Václava Veverkových a udělat z něj interaktivní přírodní muzeum.
4: Vedení obce už má na opravu rodného domku Veverkových hotový projekt a v příštích dnech plánuje vyhlásit výběrové řízení na dodavatele několika milionové zakázky. Součástí bude i obnova dosavadní expozice a také přístupové cesty. Do léta příštího roku chtějí mít úpravy hotové. Z Rybitví Ondřej Wolf. Český rozhlas.
3: Chrudim se dnes připojuje ke sbírce Kolo pro Afriku. Sběrné místo na Reslově náměstí bude otevřené od 14 do 18 hodin. Dárci mohou věnovat vyřazená kola i cyklistické vybavení. Věci pak poputují školákům do Gambie. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží k 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení Česmat Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
5: Víme, že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
3: Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO oznámil, že se opatření chystají, konkrétnější ale zatím být nechtěl.
0: Sport.
3: Hokejisté Pardubic vyhráli 2. zápas v extralize v řadě. Ve 3. kole zvítězili na domácím ledě nad Karlovými Vary 5-2. Východočeši rozhodli o výhře až v poslední třetině, ve které se 3x prosadili. 3 body si v zápasu připsal útočník Dynama Jan Mandát, který ale dobře věděl, že výkon týmu ideální nebyl.
6: My jsme neodhráli úplně dobrý zápas. Spoustu chyb, prostě bylo to takový, nechci říct na půl plynu, protože mi přijde, že jako jsme makali, ale trošku nám chyběla šťáva prostě a bylo to takový, každý víme, že umíme hrát líp prostě. Jsme hrozně rádi za 3 body, vážíme si jich, protože to nebylo vůbec jednoduchý, ale víme, že v úterý nám tohle začít nebude.
3: V dalších zápasech 3. kola Budějovice porazili Olomouc 3-2, Brno přehrálo Hradec Králové 3-1, Liberec prohrál doma s Kladnem 1-3 a Litvínov zvítězil ve Vítkovicích 3-2.
0: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přehánkami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný během dne přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, povane místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku u Hlinska na silnici číslo 343, bouralo osobní auto. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Druhá hodina pondělního dobrého dopoledne je tady a už tady studuju knihu, která se jmenuje Kód diabetu, jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes druhého typu. Tak spoustu zajímavých informací v této knize do soutěže Věřte, nevěřte věnujeme. Uvidíme, jak se s tím popasujete dnes. No a další otázka, kde by mohly být v Pardubicích nové lávky přes řeky, místa pro plovárny, rybáře, občerstvení nebo například toalety, to všechno řeší koncepce břehů Chrudimky a Labe, kterou její autoři představili veřejnosti a my vám ji rádi představíme už teď, no, respektive za pár minut.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Je 10 hodin, 10 minut. Před chvílí jsme byli v Těchoníně s Milenou Vápeníkovou, ale k životu pod Suchým vrchem patří kromě příběhů místních lidí také výrazná vojenská historie. Nedaleko Těchonína se totiž nachází dělostřelecká tvrz Bouda. Ta byla součástí československého opevnění, které nejen tam vznikalo před druhou světovou válkou. Dnes je z ní přístupné muzeum a právě v září je stále možné se do podzemí vydat. A o tom ví už víc právě náš regionální stopař Milena Vápeníková. Ještě jednou hezký den.
2: Dobré dopoledne. Tak ona ta tvrz Bouda, nebo veškeré ty bunkry jsou víc vyhledávané v horkém létě, protože je tam velmi chladno, dole kolem 5 stupňů, takže je to vlastně příjemné v těch parních dnech. Nicméně Bouda je přístupná ještě teď v září, je každý den a ty prohlídky jsou v 11, ve 13 a v 15 hodin. A návštěvníci si můžou vybrat na Boudě ze 4 typů prohlídek. Ty se liší hlavně délkou a tím, jak hluboko jednak do historie a jednak do podzemí té tvrze se lidé chtějí podívat. Nejkratší je takzvaný vchodový objekt, respektive jeho prohlídka, která zabere necelou hodinu. Je vhodná třeba pro rodiny s menšími dětmi nebo pro lidi, kteří si netroufají do toho rozsáhlého podzemí, takže si prohlédnou samotný vchodový srub, jeho střelecké místnosti a zázemí posádky. Potom nejčastější volbou je základní prohlídka, ta trvá zhruba hodinu a půl a ta už návštěvníky zavede přímo do podzemí té tvrze. Projdou kolem technického zázemí, filtrovny nebo elektrárny, podívají se do muničních skladů a také do části, která souvisela s plánovanou dělostřeleckou výzbrojí. Celkem návštěvníky čeká asi 1,5 kilometru podzemních chodeb a také 250 schodů. 125 nahoru a stejný počet dolů. No a pro opravdové zájemce o československé opevnění je připravený velký okruh, ten trvá zhruba 3 hodiny a úplně nadšenci vojenské historie můžou zvolit nadstandardní prohlídku, která zabere přibližně 5 hodin a dostanou se při ní i do prostor, které při těch běžných prohlídkách samozřejmě přístupné nejsou, takže je potřeba počítat s opravdu dlouhým pobytem v podzemí, se zimou, s vlhkem, s velkým množstvím schodů a je samozřejmě potřeba to naplánovat i s těmi průvodci.
1: Tak to opravdu pro ty nejnadšenější nadšence. Ale takový speciální program je nachystaný na příští sobotu. Co se přesně chystá?
2: Bude to sobota 3. října. V říjnu už to bude otevřené jenom o víkendech, ta tvrz Bouda, takže tohle vlastně bude první možný termín, sobota 3. října mezi 10. a 16. hodinou. No a co to bude? Ten vchodový objekt tvrze Bouda totiž bude obsazený vojáky v dobových uniformách, takže ten každý návštěvník, který tam přijde v sobotu, tak bude součástí oživeného vchodového objektu. Bude tam také k vidění bojové vozidlo, které si budou moci lidé prohlédnout a první prohlídka, jak už jsem říkala, začíná v 10 hodin a poslední v 16 hodin se uskuteční.
1: Výborně, bude to v sobotu 3. října, tak si můžete udělat čas, zapsat si do diářů a my děkujeme Mileně Vápeníkové za tyhle informace a pěkný den.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Mosty, lávky, promenády a cyklostezky, ale taky místa, kde má zůstat hlavně zeleň. Jak by mohly v budoucnu vypadat břehy pardubických řek, ukazuje návrh koncepce, který řeší 28 konkrétních lokalit. Dokument není závazný, městu ale nabízí možnosti, kam se mohou břehy v dalších letech posunout. Redaktorka Šárka Rusnáková byla u toho, když si návrhy na veřejné prezentaci v Pardubickém parku na Špici prohlíželi desítky lidí.
1: Než jsem se zorientoval v těch malůvkách, tak jako mě to chvíli trvalo teda.
2: Pan Jiří z Pardubické Dukly se přišel podívat na prezentaci návrhů koncepce břehů řek Chrudimky a Labe v Pardubicích a zajímá ho Rosice například, protože tam má zahrádku.
1: Tady ta stezka vlastně podle Labe a co se tam bude dělat. Zajímavé je třeba, že na dost těch místech je počítáno s toaletama, což třeba chybí.
2: Eva a Tereza také dorazili sem do parku na Špici se podívat, jak by mohly vypadat břehy řek v Pardubicích.
3: Tak nejvíc nás asi zajímá tady u parku na Špici, že bychom si jaký přáli, aby byla ta lávka vybudovaná. Mě tady zaujala i Nemošická stráň.
4: A já teda jsem tady hlavně kvůli oblasti Vinice a Červeňáku.
2: Je něco, co vám chybí jako hodně tady v Pardubicích u řek?
4: Možná nějaký občerstvení, kam si člověk může dojít.
3: Náplavka určitě.
5: I s tím návrh počítá. Za jeho zpracovatele pokračuje architekt Tomáš Jiránek.
6: Děláme koncepci zpřístupnění řek a hledáme nejlepší potenciál pro to, jak ty řeky zapojit do života města. Například v centru řešíme soutok, řešíme prostor náplavku u Tyršových sadů, prostor u mlýnů a prioritizujeme vlastně ty zásahy tak, aby všechny ty břehy byly maximálně zpřístupněny.
5: Koncepce představuje celkem 28 lokalit po celé délce Chrudimky a Labe v Pardubicích. Řeší například také, jak propojit park na Špici s Cihelnou.
6: To znamená dostat to z levýho břehu na pravý břeh, tam, kde se plánuje plovárna, kde se možná plánuje přístaviště pro lodě. A vlastně spojíme i, dalo by se říct, Polabiny, sídliště, kampus, univerzitní a tak dále, tuhle rozvojovou zónu s tou řekou.
5: Dokument určuje i místa vhodná pro parkovou úpravu nebo úseky, které by měly zůstat nedotčené. Zabývá se také tím, co by se mohlo odehrávat přímo na řekách.
6: To znamená sportovní život, rekreační, na březích, ve vodě, jestli kánoe, jestli pedalboardy a tak dále, včetně rybářů. Takže vlastně úplně všechny ty vrstvy té řeky a toho života s řekou spojenými aktivitami my nějakým způsobem prioritizujeme. My nenavrhujeme design, my nenavrhujeme, jak má vypadat molo, nebo veřejné toalety, nebo lavičky, ale my navrhujeme místa, kde je potřeba navrhovat mola, toalety, lavičky a tak dále.
5: Koncepce břehů řek je v podstatě mapou dalšího rozvoje nábřeží, vychází z územního plánu města, zároveň ale navrhuje jeho změny a ukazuje, jak by se mohly pardubické břehy proměňovat v horizontu zhruba jedné generace. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
8: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně opět po čase uvaříme polévku, tentokrát z celeru, a aby byla opravdu chutná a zavoněla tak, jak má, tak si ten celer nejprve upečeme a dochutíme uzenou paprikou. No a přidáme i recept na celerovou pomazánku. Mohla by se hodit.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Keď by to chtělo něco dobrého k zakousnutí. Tradiční tlačenka vynesla pracovníkům řeznictví Sloupnice další medaily. Stala se regionální potravinou Pardubického kraje v masných výrobcích. O radost se podělili minulý týden v radioporadně Českého rozhlasu Pardubice i vedoucí řezník řeznictví Sloupnice Vlastimír Fikejs.
1: Tlačenka je v podstatě náš jeden z nejvíce stěžejních výrobků. Je to výrobek tradiční zabíjačky. My ji teda vyrábíme přes celý rok. Není to jenom v rámci vlastně těch zimních a zabíjačkových období. A recept je vlastně převzaný od starých řeznických mistrů. Ani vám neřeknu, kdo ji vymyslel nebo to, ale je to tak,
0: lidová
1: tak stará,
0: písnička,
1: je to tak stará receptura, která je naprosto chráněná, je neměnná a vyrábí se tak, jak to bylo sepsáno, z vařených vepřových hlav a z vepřových kolen zadních, kdy se v podstatě jenom obere to libové maso, nakrájí se, přidá se koření, polévka a vlastně všechno je ruční výroba.
0: Mm-hmm. Naplní
1: se do střev. Tam je to, že i v podstatě v dnešní době i na objednávku a na požádání děláme takové ty klasické výrobky, ať už do deníku nebo do měchýřů, když zákazník má
0: tohle speciální
1: požadavek
0: přání, do přírodního
1: na
0: nějakého
1: dárkové balení nebo tohleto, tak jsme schopni i tímhletím způsobem vlastně mu víc říct.
0: A vy to máte přesně, jak jste říkal, podle těch norem, takže se nemůže stát, že by řezníkovi se utrhla ruka, dal tam víc soli třeba někdy?
1: Ne, nebo... to se
0: tak váže. To je pořád stejné.
1: Je to pořád stejný, samozřejmě. Někdy může být pocitově jakoby o to, ale všechno se přechutnává, všechno se hodnotí, všechno se hlídá, takže se snažíme, aby ten standard nejen u tlačenky, ale jakoby všude ve výrobě, na každém kroku byl nějakým způsobem dodržován. Je to i tak, že my řeznictví Sloupnice máme stálý veterinární dozor, takže my máme přítomnost veterinárního lékaře každý den. Řešíme věci, kontrolujeme, domlouváme se a v podstatě není to žádná partizánština, je to prostě
0: rozumím.
1: Tak, aby jsme mohli tomu zákazníkovi opravdu garantovat bezpečnost a kvalitu.
0: Ale ještě k té tlačence ano. Poslední věc. Je to i příležitost, jak do sebe dostat kolagen. Mnohé ženy kupují takové ty drahé různé elixíry a baští pilulky a tady v tomto případě. Je tam i kousek toho tlustého nebo se specializujete, aby to bylo libové masíčko?
1: Je tam i kousek toho šťavnatého, toho tlustého, protože by to bylo i trošku nezáživný. Je pravda, že tuk nese chuť.
0: Za chvíli už kód diabetu, to nám to pěkně navazuje, je to kniha, má podtitul Jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes druhého typu. Je to novinka z nakladatelství Kazda, tak pokud se zajímáte o tuto nemoc, nebo bohužel musíte, tak je to pro vás tady.

0: Kanadský nefrolog a jedna z nejrespektovanějších světových autorit v oblasti metabolického zdraví ukazuje, že skutečným kořenem problému není nedostatek léku, ale chronicky zvýšená hladina inzulinu. Mluvíme tady o diabetu druhého typu. Píšou tady, nevzniká přes noc, je výsledkem dlouhodobé hormonální nerovnováhy. A spoustu rad a zajímavostí o cukrovce je v této knize, kterou můžete získat právě teď v naší soutěži.
1: Věřte, nevěřte.
0: Já ještě zkontroluju, jestli máme v pořádku telefon. Máme v pořádku telefon, všechno by mělo fungovat. Dnes ještě před pár minutami byl výpadek O2, možná jste to také zaznamenali, ale v tuto chvíli už by mělo být všechno v naprostém pořádku. Mám tady pro vás takové slovo dnes, to slovo zní cholera. Nic moc, že? A já tvrdím, že cholera je kulinářská specialita. Je to vynikající bramborový koláč se sýrem a jablky. Tak co? Líbil by se vám takový název pro koláč? Mám pravdu, nebo jsem při pondělku úplně takhle se zbláznila, vymyslela si to? 726 46 48 48. Tak pojďme soutěžit. Dobrý den, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den. Jana. Já bych řekla, nebo vím, že cholera je nemoc.
0: Ano.
2: Ale budu tentokrát souhlasit, že může to být i koláč. Některé koláče mají zvláštní název.
0: Mm-hmm. Ale jak by se dopracoval ten koláč k takovému šílenému názvu? Zaplať pánbu, cholera tady u nás už nehrozí. Takže bychom měli aspoň...
2: No, já nevím, fantazie se to nekladou, bych řekla.
0: Ano, to je taky moje velmi časté rčení. Děkuju, paní Ano, za váš tip hlavně. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Mějte také, naschledanou.
0: A další posluchač, pěkný den.
3: Dobrý den. Paní Sledáková, já bych taky s tím souhlasil.
0: Ano, dobře, tak protože tam máte moc nahlas rádio, tak mě to takhle stačí. Nebo jenom aspoň křestní jméno vás poprosím.
3: Peťa.
0: Peťa, dobře. A příště zkuste co nejrychleji potom si vypnout rádio, abychom tam neměli tu ozvěnu, když
3: dobrá,
0: budete soutěžit.
3: Dobrá.
0: Jo, budu se těšit. Pěkný den. Tak a ještě do třetice. Já už tady rychle takhle si nastrhám lístečky, aby jich bylo dostatek. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, Moskuče.
0: Děkuji,
4: Alča.
0: Nápodobně. Alča.
4: A je to koláč.
0: No počkejte, vy mi to chcete zkazit takhle, Alčo. Vy to říkáte, že to vyznívá, že prostě...

koláč se sýrem a jablky. Tak zkuste ještě tipovat, nikde to nehledejte, zkuste si jen tak tipnout. A třeba i dovětek by byl bezvadný, proč by se takový koláč, jestli tady existuje, měl jmenovat cholera. Zapřemýšlejte, napište studio.pardubice@rozhlas.cz a teď pro všechny kočky, které poslouchají Český rozhlas Pardubice.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den

Je čas vyhodnotit naši pondělní soutěž. Věřte, nevěřte, opět musím poděkovat vám všem, kdo jste se zúčastnili. Většina z vás věřila tomu, že cholera je skutečně kulinářská specialita a že je to bramborový koláč se sýrem a jablky. Já to vezmu tady z prostředka. Eliška píše, no to víte, že jo, teda ano, ten název cholera, asi tento koláč slaný a pochází z ciziny, tak proto ten název. Ivana z Rosic, je to slezský kynutý koláč, minulý týden jsem ho jedl. Jaroslav ze Sloupnice ten tomu teda nevěří. Lubomír věří, dává se tam, myslím, brambory a jablka dávají, tam mělo být a další ingredience. No tak nebudu vás už napínat, že by to byl slezský koláč, to jsem teda nikde neslyšela, ale možné to je. Nicméně ta cizina, ta je tam hlavní. Cholera, pokud jezdíte do Alp, do švýcarských Alp, tak určitě na tom jídelním lístku jste tam choleru viděli, protože je to tam naprosto běžné. Je to pokrm tradiční, takový koláč z brambor, pórku, cibule, sýra, jablek a je to v listovém těstě a je to prý vynikající, je to naslano a proč cholera, proč takový znepokojivý název? V populárních švýcarských kuchařkách od Betty Bossy nebo dalších se dočtete hezky znějící historku o tom, že pokrm vznikl během epidemie cholery v roce 1830. Lidé tehdy z obavy před nákazou raději nevycházeli z domu a museli tedy vařit z toho, co bylo ve spíži a na zahradě. Vaření stylem, co dům dal, bylo a je hlavně na venkově je zcela běžné, jak jsme si o tom popovídali před chvílí, třeba taky s paní Aničkou ze Svitav. Recept říkat nebudu, to by bylo příliš dlouhé, ale najdete ho, když si zadáte do vyhledávače cholera, koláč, Švýcarsko, tak vám to tam v uvozovkách vyplivne, spoustu dobrých receptů můžeme vyzkoušet, protože tyhle ty ingredience, brambory, pórek, cibuli, to všechno doma přece máme, listové těsto koupíme. Tak pojďme teď vylosovat jednoho z vás, kdo věřil tomu, že cholera je koláč a bude to paní Soňa M. Paní Soně ještě napíšu, aby věděla. A získává knihu, která se jmenuje Kód diabetu, jak přirozeně předcházet a zvrátit diabetes druhého typu. Je to kniha z nakladatelství Kazda a mimochodem na tohle téma bude řeč v radioporadně, ne v té dnešní. Dnes to bude o očích a o krátkozrakosti s doktorem Vladimírem Kordou, ale v pátek se budeme bavit o cukrovce, o psychice, o tom, jak psychika taky může způsobit spoustu změn v našem těle, cukrovku nevýjímaje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Dopady plánovaného splavnění Labe z Přelouče do Pardubic na přírodu posoudí Ministerstvo životního prostředí. Zákazníci O2 mohou mít problémy s připojením k internetu. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Hokejisté pardubického Dynama vyhráli v extralize nad Karlovými Vary 5-2. V regionu dnes čekejte zpočátku polojasno, postupně oblačno a zataženo, srážky a teploty do 15 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Plánované splavnění Labe z Přelouče do Pardubic bude podléhat přísnějšímu posouzení vlivů na přírodu a krajinu. Rozhodlo o tom Ministerstvo životního prostředí. Projekt mimo jiné zahrnuje výstavbu nového plavebního kanálu v Přelouči v nově navržené trase. Investorem je ředitelství vodních cest. Ministerstvo po něm požaduje třeba podrobnější vyhodnocení dopadu stavby na chráněné druhy živočichů, podzemní vody, průtoky, sucho a kvalitu vody. Musí také posoudit riziko kontaminace v prostoru bývalé skládky Tesla Přelouč. Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský říká, že rozhodnutí ministerstva očekávali.
2: Připomínky a požadavky, které ze zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí uplatnilo, tak jsou pro nás plně řešitelné a budou do výsledné dokumentace EIA v plném rozsahu zahrnuty.
0: V Radimi u Luže začíná uzavírka kvůli opravě mostu. Dělníci tam budou odstraňovat provizorní konstrukci a pracovat na nové stavbě. Neprůjezdná proto bude silnice z Radimi na Dobrkov. Omezení potrvá do poloviny října. Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum více než 3 miliardami korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu, ne v jednotlivých případech. Někteří zákazníci O2 mohou mít potíže s připojením k internetu. Operátor o tom informoval na svém Facebooku s tím, že důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Na odstranění potíží O2 pracuje. Doporučuje zároveň, aby zákazníci zkusili restartovat svá zařízení, a to klidně opakovaně.
1: Sport.
0: Pardubičtí hokejisté si připsali první domácí výhru v této extraligové sezóně. Ve třetím kole porazili na svém ledě Karlovy Vary 5-2. O svém vítězství rozhodli Východočeši až ve třetí třetině, ve které dali 3 branky. Pokračuje pardubický útočník Jáchym Kondelík, který si v utkání připsal 3 kanadské body.
3: Ideálně, kdyby to bylo 5-0, tak asi jsme spokojenější, ale abych si netrouf prostě říct, kdo bude vepředu, kdo bude vzadu. Je to extrémně vyrovnaný a hlavně za začátku, dokud všichni mají prostě ty síly, tak hlavně se prosadit 5-5 je extrémně těžký.
0: V dalších zápasech třetího kola Budějovice porazili Olomouc 3-2, Brno přehrálo Hradec Králové 3-1, Liberec prohrál doma s Kladnem 1-3 a Litvínov zvítězil ve Vítkovicích 3-2.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zpočátku polojasno, během dne oblačno až zataženo, místy s přehaňkami. Nejvyšší denní teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Mírný, během dne přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, pované místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Kolony se tvoří vlivem silného provozu v katastru Koclířova na Svitavsku na silnici první třídy číslo 35, a to ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Když se tak podíváme mezi své kolegy tady po redakci, tak většina z nás nosí brýle. Někdo na dálku, někdo na blízko, někdo na tu střední vzdálenost, což jsou ty naše počítače tady. Ale my dnes budeme mluvit s primářem kliniky Oftex Vladimírem Kordou a optičkou René Fejglovou o dioptrické vadě, která se jmenuje Krátkozrakost. Jak ji vyřešíme? No tak si to poslechněte a hlavně budeme rádi, když i vy přidáte nějaké ty dotazy. Příjemný den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Zapínám tady teď všechny tři mikrofony, protože tady máme dva hosty, a to primáře kliniky Oftex Vladimíra Kordu. Pěkný den.
2: Dobrý den.
1: A optometristku a zároveň optičku René Fejglovou. Hezký den.
3: Dobrý den.
1: Jsem ráda, že jste dorazili. Budeme mluvit dnes na téma krátkozrakost především, i když jsem říkala, že posluchači se samozřejmě můžou ozvat, jestli mají nějaké trápení a chtějí podiskutovat na to jejich téma, tak mohou. Ale pojďme nejdřív k té krátkozrakosti. Jde mi o ten věk, kdy se to projevuje nejčastěji, už v tom dětském věku, předpokládám, pane doktore.
2: No, jsou ty vady krátkozrakosti většinou už kolem toho 5., 7. roku patrné, protože na dálku školák v první ve druhé třídě nevidí dobře na tabuli, nebo nevidí na televizi, tak chodí k tomu blíž, k tomu místu, co mu dobře, aby viděl. Takže první, řekněme 5., tak 3., ještě tolik ne, ale kolem 5., 6. rok.
1: Projevuje se to v té škole, když jdou do té první třídy a už
2: řekne doma,
1: už
2: já tam na ty tabule to nevidím, co tam paní učitelka píše. Mám to rozmazané. To je nejčastější takovej subjektivní věm, co sdělují. Ta voda se většinou, pokud je vrozená, tak se takhle projevuje, začíná to na tu dálku a postupně se s věkem stupňuje. Do těch 17-18 roku víme, že krátkozrakost má tendenci se zvětšovat. Jsou různé typy, pokud je tam geneticky daná, tak tam má poměrně vyšší hodnoty, třeba může dosáhnout i kolem 5-8 dioptrií.
1: A zhoršuje se to postupně.
2: Kolem toho 12-15 roku, jak to říkáte přesně, to můžeme potvrdit, každým rokem něco přibyde. A ono to je není jenom geneticky, je to i běžná vada, která se teď projevuje v populaci právě těch, řekněme, 12-15 letých nebo dospívajících, a hlavní příčinou je, že používáme všechno do blízka, ať už to jsou právě telefony nebo různé iPady, a pořád se díváme na tu vzdálenost kratší než je 0,5 metru, což samozřejmě zatěžuje ten aparát zrakový a ono to takzvaně indikuje. My tomu říkáme, že ta krátkozrakost se tvoří s tím, že ten zrak je zatěžovaný do blízka.
1: Takže nemusí to být jenom dědičné, ale může se to vytvořit právě kvůli té současné době a tomu koukání do mobilu a podobně?
2: My tomu říkáme demografická křivka, která se bude do budoucna vyvíjet tak, neboli v populaci se bude zvyšovat právě tahle vada, proto taky dneska to téma máme, to znamená, abychom objasnili, jak se ta krátkozrakost projevuje a potom, jak jsme schopni ji řešit. A my víme, že z různých statistik, které jsou pro budoucnost, ať už to je rok 2040 nebo 50 před náma, tak se odhaduje, že bude mít každý druhý vlastně v tom věku kolem 10-15 let tuhle tu vadu právě z toho zatížení zraku do blízka.
1: Tak to jsou docela smutné vyhlídky. Dívám se tady teď na optometristku René Fejglovou. Také s tím počítáte, jsou nejrůznější typy brýlí nebo snad i kontaktních čoček pro děti speciálně?
3: Tak u dětí často se dioptrická vada na tu krátkozrakost řeší od toho opravdu nízkého věku, nejčastěji brýlemi, později pak i kontaktními čočkami. Dřív kontaktní čočky standardně se aplikovaly třeba od 15 let, teď už je to třeba i od 10 let. Děti, které hodně sportují, provozují nějaký náročnější sport, tak ta kontaktní čočka je lepší, vlastně bez těch brýlí lepší pohyb. O souvislosti s narůstající právě tou myopickou vadou. U dětí často řešíme tuhle vadu už i pomocí speciálních brýlových čoček, která právě ta čočka má za úkol nadměrnému růstu oka. Funguje to tak, že vlastně paprsky dopadají jakoby za sítnici, tím dochází k tomu růstu oka. Tyhle speciální čočky vlastně přes ně dítě dobře vidí uprostřed, na dálku i na blízko, takže ho to nějak neomezuje. V periferii vidí rozmazaně, ale zvykne si na to. A je to právě proto, aby se zamezilo tomu nadměrnému růstu oka.
1: Nemá to náhodou něco takového pro dospělé, abychom nemuseli mít dvoje brýle, nebo troje dokonce na blízko, na to na střední jsou?
3: Funguje to právě dost podobně jako pro dospělý multifokální brýle, který řeší dálku, střední vzdálenost i blízko.
1: Dobře. Tak to jsme u dětí ještě
2: primář. To řekla René správně, že to takový typy skel, které právě by měly pomáhat a zabránit tomu nárůstu velkému dioptrii. To znamená utlumit tu vadu, aby se zvětšovala, aby se nějakým způsobem právě ty optiky.
1: Takže to přitlumilo, má takový to. Léčebný účinek.
2: Je to už je prokázané. My jsme to začali asi před 8 lety aplikovat a ještě to bylo takový jako pořád nejisté, zda to je správný, a teď už vlastně zpětně po těch 10 letech hodnocení z různých studií vidíme, že to má. Takže proto je dobré to zmínit, a to jste říkala správně, že je to vždycky, když je to dítě, které má věk 5 a více, to je ten typ těch skel do těch brýlí aplikovat a trochu to utlumit.
1: Jakže se to jmenuje přesně, tenhle ten typ brýlí?
3: Čočky na progresivní myopii, a každý výrobce to pak má pod svým názvem.
1: Děkuji. Přesně.

0: Je pondělí 21. září, máme tady radioporadnu Českého rozhlasu Pardubice a dnes je to o očích, o krátkozrakosti, to znamená dioptrické vadě na dálku. Je tady primář kliniky Oftex Vladimír Korda a optometristka René Fejglová. Jsem říkala, že jste zároveň optičkou, ono se na to dostane, ještě na tu módu. Nebojte se, to bude jistě hlavně ženy zajímat. Ale teď k té krátkozrakosti, kdy se to zastaví, ten progres, to zhoršování se vidění do dálky?
1: Krátkozrakost je vada, která je spojená i s růstem. To znamená, jak roste tělo, tak roste i ta vada. Krátkozrakosti se vlastně navyšuje, to znamená okomění svojí, my tomu říkáme odborně axiální délku, mění svoji velikost, je o něco větší než u zdravého oka. Čím je větší to oko, o to víc dioptrií, který potom potřebuje dobrý nebo do kontaktních čoček. Ale nejčastěji se to zastaví kolem toho 18. 20. roku. Nejčastější věk, což potom samozřejmě obnáší i další řešení, jak zacházet s tím stabilním stavem. My toho člověka třeba v 18. vyšetříme, v 19. vidíme, že má stejné hodnoty v brýlích, ale že má i stejné hodnoty laboratorní na přístrojích, tak mu doporučíme řešení další.
0: U těch dětí, jak často chodit na prevenci u krátkozrakých dětí?
1: No, za začátku bych doporučoval, když se ta vada zjistí, minimálně po 3, potom po 6 měsících, bychom zjistili, jaký to je typ, jestli to je nějaká právě ta geneticky daná, která poměrně může narůstat rychleji a víc těch dioptrií, pokud to je ta vada, která se potom ve věku toho 18. nachází v hodnotách kolem 1 až 3 dioptrií, no tak stačí za začátku jednou za půl roku a potom standardně po roce chodí.
0: Tak a když už to oko dospěje, u někoho to může být v 18, u někoho ve 20, je to asi různé, to vy poznáte, tak se může řešit ne už nošením brýlí, ale operací, což jistě mnoho mladých přivítá.
1: To je správná, taky na to většinou čekají. Říkají už, aby mě bylo 18, nebo abych už tu vadu nějakým způsobem měl možnost si nechat vyřešit. Takže my to děláme pomocí laseru. Nejčastější způsob řešení právě té dioptrické vady, jako je krátkozrakost, je laserové ošetření povrchu oka. Na povrchu jedna z těch stěn oka se jmenuje rohovka. Rohovka má určitou tloušku a každá ten, řekněme, 10-20 mikronů té rohovky obnáší určitý počet dioptrií. Takže my to změříme, nastavíme ten laser na nějaké hodnoty. Někdo má 3 dioptrie, tak se tam nastaví tak, abychom mu mohli ubrat ty 3 dioptrie, aby se dostal na nulu.
0: To tak jako takže obrousí ten laser, nebo co s tím?
1: To můžeme přesně, to jste teda trefila dobře. On udělá, ne, že by to byla klasická bruska, která by tu tkáň brousila, že by se z toho ty kousky uvolňovaly, ale je to laser, který takový udělá nářez, odklopíme, otevřeme tu stěnu a do toho pustíme druhý typ laseru, který vlastně tu tkáň odpaří. To jsou vlastně tam vznikají různé typy těch elektronů, dopadají na tu rohovku, ono se to odpaří. To znamená, ty buňky se odpaří, včetně tekutiny, a ta rohovka se stenčí. Stenčí se o tolik, kolik jsme nastavili těch mikronů, a o tolik se vlastně upraví i ten počet dioptrií. A právě, že ty lézy jsou tak přesně stanovené, že jsme schopni každému přislíbit, že ta operace dopadne tak, že po operaci bude mít 0 dioptrií.
0: U jakého věku je toto možné, ta laserová operace, provádět? U těch mladých lidí to je všeobecně známé.
1: Každý chce, když mu je 18, 19, vypadat pěkně, tak aby ho ty brýle nějakým způsobem nehandicapovaly, to znamená buď to si vybrat nějaké kontaktní čočky, anebo spíš se vůbec z důvodu svých aktivit dát brýle natrvalo, odstranit. Tak je to kolem toho 18. 20. Když si uděláme křivku věkovou, tak většinou do těch 25 let nejčastější pacienti u nás jsou na ten laser.
0: A může to ještě potom třeba, já nevím, ve 40 je ještě vhodná ta laserová?
1: To je taková ta hranice, co záleží, jakou má kdo vadu, zase stupeň té vady i u 40 letých, protože ty ještě nejsou na tu další metodu relativně indikovaný, protože jsou ve věku poměrně mladém na ty nitrooční čočky, co potom nakládáme přímo do oka, tak jestli mu je 40 nebo 42, tak mimo to někdy, teď tam mám jednu paní, která přineska odpoledne objednanou, která má minus 5 dioptrií, my to uděláme tak, že jedno oko srovnáme na nulu a na jednom oku ji necháme minus 1 dioptrie. Uděláme to tak, aby ona tím okem, který bude mít nulu, uvidí dobře na dálku a tím okem, kde zůstane ta minus 1 dioptrie, zase uvidí dobře do blízka. Takže ji to vyřešíme tak, že další, řekněme, minimálně aspoň 10, spíš 15 roku bude bez bylin.
0: To všechno umí laser.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Mým hostem bude biatlonistka Lucie Charvátová.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jsme tady opět, dokonce i s dotazem paní posluchačka, ale protože byl velice špatný signál, tak jsme se domluvili, že během další písničky zkusíme zavolat my a vyřešit to. Mluvíme tady s očním lékařem Vladimírem Kordou a optometristkou René Fejglovou o krátkozrakosti. Posouváme se v tom věku dál a dál, dostaneme se až k seniorskému věku, ale teď přece jenom ne každý chce hned operaci. Ať už laserovou nebo potom výměnu té nitrooční čočky. Někdo nosí brýle rád, je na to zvyklý, tak jaké jsou teď trendy?
1: Tak, u brýlí teď pořád frčí takové ty výrazné, hranaté, kulaté brýle. Móda se vrací, takže ono se to po letech vždycky opakuje.
0: Hmm. A to ale... už docela dlouho, že? Jo, pořád čekám, kdy se to zjemní a pořád nic.
1: Ne, pořád nic. Jo, nosí se ty hodně výrazné. Takže co každému sedne, obroučka, takže jako nabízíme samozřejmě i méně výrazné brýle, aby si každý našel to svoje, pak do brýlí spíš asi důležitější věc vybrat správné brýlové čočky.
0: No, to v tom jsou jsme nějaké
1: v optikách
0: novinky,
1: tak? My, tak aby jsme poradili novinky. Tak pokud jsme zůstali u ty krátkozrakosti, tak samozřejmě čočky na dálku musíme zvolit tak, aby uživateli udělali tu službu, kterou od nich očekává, takže jednak i designově vybrat vhodnou čočku, materiálově, základ je vždycky plast, pak jde spíš o ty povrchové úpravy, aby tam byl ten efekt na to správné použití. Díky tomu, že hodně jsou používány ty digitální věci, mobil, notebook, počítač, tak čočky s modrým filtrem, vlastně, který filtrují nebo brání oko před tím nejškodlivějším modrým zářením.
0: Takže to by se tam doporučila v každém případě.
1: Takže to je takový asi to top. A pak samozřejmě s přibývajícím věkem se od těch čoček na tu krátkozrakost řeší i multifokální čočky, aby to uživatel mohl komfortně nosit i na to blízko. Jinak povrchové úpravy jsou pak i, kdo hodně jede na design, tak lze čočku různě dobarvit podle přání zákazníka.
0: Ale základem je vždycky plast.
1: Základ je vždycky plast, dělá se pořád i ten minerál, ale ten už velmi výjimečně.
0: A čím více různých úprav, tak tím dražší, pochopitelně, že?
1: Tak.
0: To sklo, i když my tomu říkáme sklo, ale tak, je to
1: jo, běžně se používá sklo, ale je to plast.
0: A když ty brýle upadnou, tak se nerozsypou jako
1: tak,
0: sklo?
1: Tak, přesně tak. Ale je to měkčí materiál, takže může se škrábnout.
0: Tak a to je další věc, ta údržba. Řeknu to dobře, když se opečovávají brýle, tak vlažná voda a jar třeba trošku, nebo nějaká mýdlová voda očistit a vyleštit?
1: Přesně tak, vlažná voda, mýdlo nebo jar, hezky odmastit, říkáme zákazníkům odmastit jako skleničku, aby to bylo hezky čistý a pak dočistit nebo doleštit nějakou tou mikroutěrkou.
0: Ale jenom takhle na sucho mikroutěrka není úplně ideální?
1: No, přes den, pokud je použitá mikroutěrka jako s optikou opravdu to jemný mikrovlákno, tak lze i na sucho. Ale musí být vidět, že to jsou opravdu třeba jenom, já nevím, otisk od prstu, pokud už je to jako výčpinavý v létě, třeba opalovací krémy a podobně, tak tam opravdu je lepší, než to potom skle rozpatlávat, rozmazávat.
0: Jistím pod vodu.
1: Tak jistím pod vodu a odmastit to.
0: Znám to velice dobře. No a co se týká kontaktních čoček, i tady jsou nějaké novinky, už lepší komfort při nandávání, při té péči o kontaktní čočky.
1: No, tak u kontaktních čoček, co se týče nandávání, sundávání, tam pořád bohužel je to tak, že musí zákazník umět čočku nasadit svýma rukama, jinak to bohužel nelze. Materiály se pořád renovují, dodavatele nebo výrobci kontaktních čoček přichází na trh s novinkami, taky teď už se dělají čočky, taky s tím blokátorem modrého záření.
0: Určitě
1: ty čočky
0: některé
1: bývají komfortnější pak i třeba při řízení aut, že jakoby eliminují ty odlesky.
0: A jsou i čočky pro člověka, který vidí špatně do dálky a už ale na blízko a teď máme v těch autech různé obrazovky a potřebujeme vidět na blízko a když máme brýle nebo čočky jenom do dálky, tak zase to máme rozmazané ty obrazovky. Takže jsou i čočky kontaktní, které to dokážou obě ty vady eliminovat.
1: Tak jsou čočky multifokální, které teda korigují jak dálku, tak blízko. Není tam úplně jednoduchý zvolit tu nejideálnější variantu. Mnohdy, když máme uživatele, který to chce vyzkoušet poprvé, tak dost často není to úplně, že ta první varianta sedne nejlíp. No, musí se to správně dopárovat. Často i tak, že třeba dominantní oko řešíme kontaktní čočkou jenom na dálku, kde posílíme, aby to vidění na dálku pořád zůstalo 100% a nedominantní, to trošku horší oko. Pak nasadíme multifokální čočku, která kouká víc na to blízko.

0: Máme tady hned několik dotazů, tak se do nich pustíme, protože před námi už asi poslední povídání s našimi hosty. Zaměřili jsme se na krátkozrakost a posluchač Petr píše, syn 24 let má aktuálně krátkozrakost 10 dioptrií. Bylo mu řečeno, že má slabou rohovku, takže laserová operace už nepřipadá v úvahu, jedině operace nové čočky, jak jsme tady o tom mluvili, tak je to relevantní.
1: Ten návrh a co tam popisuje je správně. Víme, že laser je schopen v průměru té podmíny právě tloušťkou té rohovky, která se potom zbrušuje nebo odpařuje, jak jsme si tady říkali, tak je většinou těch 7, 8 diop, který spíš řekněme 7, je taková hranice nejvyšší. A když někdo má 8 a víc, 10, 12, 15 diop, který v brýlích nebo v kontaktních čočkách, tak mu to řešíme tak, že přímo do oka vložíme čočku k té jeho stávající, tam ještě jednu před, vlastně před tu jeho čočku vložíme další, která to vyřeší. Která to vyřeší taky nastálo. To znamená, jedna z možností je místo laseru u těch, co mají vysokou, ano, těžkou, to je odporně těžká krátkozrakost, udělat operaci, a je to operace už nitrooční, to znamená, my vstupujeme do oka a tu čočku implantovanou do toho místa, jak jsem popisoval, vložíme.
0: Ano, tady se ptá posluchač i na cenu, kolik přibližně to stojí.
1: My se pohybujeme kolem do 40 tisíc, 35, 40 tisíc podle toho, jaká je hodnota té vady dioptrické.
0: A jestli je nějaké riziko, že se to nepovede?
1: Tam akorát je to vždycky, že ta vada musí být stabilní a my víme, že ty lidé mají někdy právě tu vysokou vadu a ono se to zase s věkem, na rozdíl od té standardní, do těch 3, do 5, tak to já jsem říkal do 18 let, pak už se ta vada nemění. Ale někdo má právě vadu víc než 10 diop, který má třeba 15, odborně takzvaná degenerativní, to znamená, že to oko nezastaví se v tom vývoji té dioptrické vady a vidíme třeba i u 35 letého, že mu tam za 3, za 5 roku přibíde půl i jedna dioptrie. Takže to potom je braný tak, že my mu to tou implantovanou čočkou srovnáme na nulu, ale může se právě stát po operaci během 5 dalších let, že mu ta vada zase lehce se zvětší a má pocit, že mu to přestává fungovat. Ale to je proto, že ta vada, že to oko není stabilní. Ono to oko bychom nazvali pořád roste, zvětšuje svoji velikost.
0: Tak tolik tedy jeden z dotazů a my, abychom se posunuli ještě do toho staršího věku, říkali jsme, tahle ta laserová operace, dejme tomu hranice 40 let, jste řekl. Super. A potom?
1: Potom se bavíme o čočce nitrooční. Většinou ji děláme taky zase záleží podle výše vady, ale dáváme do oka místo té stávající.
0: Každý ano, to je výměna, má, ne? Že se dá přední jako u těch mladých?
1: Tam přidáme jednu u těch mladých, u těch na 40 let, řekněme spíš o 45 a výš. Podle typu zase toho stupně té vady, co má on v brýlích dioptrii, volíme konkrétní nitrooční čočku, ale vyměníme, jak se to říkala správně, výměna, to znamená to jeho stávající,

0: komfortní, ale u těch brýlí někdo taky říká, prostě, že to nesnese, že mu to je nepříjemné, když jde například do schodu a podobně. Jaké s tím máte zkušenosti?
1: Tak může se stát multifokální brýle, tak je to vždycky na zvážení, co samotný uživatel od toho očekává. Mezi nejzákladnější dotazy pro nás, co nás zajímá, jak hodně se pohybuje venku a případně jak hodně dělá na počítači, nebo kolik monitoru používá, ano, je docela důležitý taky u multifokálních brýlí, protože jsou to všechno věci, které se zváží, jestli ty multifokální brýle budou dobře fungovat.
0: Takže je to takhle individuální.
1: Tak, multifokálními brýlemi korigujeme vlastně dálku, střední vzdálenost, blízko, takže pro takový ten běžný život je to ideální řešení, že se nemusí předávat brýle jedny na dálku, jedny na blízko, ale vždycky je to na zvážení k té dané situaci, ke každému pacientovi. Není to, že multifokální brýle, stejně jako operace jakákoliv, není vhodná úplně pro všechny, tak i multifokální brýle taky.
0: Nejsou úplně pro
1: všechny. Někdy tak se z toho musí upustit.
0: No já vám moc děkuju, necháme to takhle otevřené tohle téma a ráda vás uvidím zase po nějakém čase. Děkuju moc a ať nám oči dobře slouží. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Našimi hosty byl primář kliniky, nebo byli primář kliniky Oftex Vladimír Korda a optometristka René Fejgrová.

0: děti hlavně. Životní jubileum 80. narozeniny dnes oslaví známá česká herečka Daniela Kolářová. Znáte ji z mnoha českých filmů. Léto s kovbojem, to je úžasná komedie, Na samotě u lesa. Taky z televizních seriálů, jako třeba byly Sňatky z rozumu nebo Taková normální rodinka. Jejím častým hereckým partnerem byl Jaromír Hanzlík a taky samozřejmě Zdeněk Svěrák. Daniela Kolářová hrála v 5 filmech jeho syna, režiséra Jana Svěráka. Určitě si vybavíte třeba slavnou scénu ze snímku Vratné lahve, kdy právě se Zdeňkem Svěrákem alias filmovým manželem Josefem Tkalounem stoupá a zanedlouho zase klesá v horkovzdušném balónu. S dětmi si o něm teď popovídá Tereza Brázdová.
1: Co je létající balón?
2: Že lítá balón prostě. Velký balón, ne ten malý.
1: A jak to, že je tak veliký?
2: Protože, aby se tam vyšli třeba lidi, když chtějí letět balónem.
1: To jo, ale v čem stojí?
2: Tam je taková ta
3: košík a je velký a můžou letět do vzduchu, protože tam plane oheň.
1: Proč je tam ten oheň?
3: Aby se do toho balónu nadduchoval vzduch a aby to mohlo letět.
1: A jak vypadá ten košík? Z čeho je ten košík?
2: Z takových těch pomlážek takových.
1: Má ten balón brzdu třeba?
3: Ne.
2: Ne. Ne. Lítá jenom.
1: Ale jak ho zastaví?
3: Kdy ten oheň vypnou.
1: A tak ten balón udělá co, když ten oheň vypnou?
2: Spadne na zem.
3: Ale pomalu.
1: A může na tom balónu být něco namalovaný?
3: Může.
1: A co byste na něj namalovali vy?
2: Kdyby se měla, tak bych tam namalovala tlapkovou patrolu.
3: Sledíčko.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jedinečná kolekce plakátů Alfonse Muchy nebo výjimečná sbírka deskových maleb středověkých oltářů. Obě jsou k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi. Jedna v jeho sídle, druhá na hradě Rychnburg. V cyklu Unikátní expozice Pardubického kraje je představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: No, my se tady pozastavujeme nad myslivkyněmi. S Mírkem Hrubenem je to ale správně.
4: No, tak jako jo. Tak
3: žena, myslivec, myslivkyně.
4: Myslivkyně, myslivka, myslitelka. Nevím.
3: Pojďme dál, pojďme k našemu dobrému odpoledni. Teď se nám tady rozářilo sluníčko, což je jistě velmi příjemné, potom zachmuřené
4: ráno.
3: Na loket a dozad ti to hře. No. Tak to bude jedna kladná věc pro tebe, no a ta druhá, naše vysílání předpokládám.
4: Rozhodně, těšil jsem se, víkend jsem strávil tady a už jsem se nemohl dočkat, až tu budu zase. Ne, já si dělám legraci. Já mám tady hádanku pro posluchače, možná i pro tebe. Schválně si víš, kdo to je. Miluje tragikomedie, také práci za rozhlasovým mikrofonem a v příštím životě by chtěla být zahradní architektkou. Kdo by to mohl být? Dneska slaví 80.
3: Je, no tak to je, ale jasné potom, teď o tom mluvíme celý ano. den. Nádherná herečka Daniela Kolářová, úžasná. No,
4: a slavíte bude jak jinak než na jevišti, my o tom budeme mluvit právě v dnešním dobrém odpoledni také. Stavíme se i v Přelouči, plánovaný projekt na splavení Labe z Přelouče do Pardubic bude muset dodržet přísnější podmínky, jaké to vám povíme. No a ve Vysoké Mýtě se opět koná mezinárodní soutěž řemeslných dovedností učňů řemeslo Skill a o letošním ročníku si budeme povídat s naším dnešním hostem. Hostkou. Hostka je správně?
3: Ne.
4: Když myslivkyně? Ne.
3: Hostka určitě ne.
4: Hosteska?
3: Ono je to teď takové velmi moderní, ale já nevím, no tak každý na to má jiný názor. Já si myslím, že
4: hostem,
3: tradiční čeština má hosta, host, žena host, muž host. Hostku bych vynechala.
4: Počkáme pár let a bude i hostka, si myslím.
3: Ale určitě to bude zajímavé téma. Mirek Hruban ve studiu, ať se ti pěkně vysílá.
4: Díky.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, srst plný čbál, už to vzpěj.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Středoškoláci na Moravskotřebovsku můžou získat podporu z nadačního fondu Home Run. Vláda projedná opatření proti růstu cen pohonných hmot. Pardubičtí hokejisté vyhráli ve třetím extraligovém kole nad Karlovými Vary 5-2 a nás čeká oblačno až zataženo, teploty do 15 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné poledne. Nadační fond Pardubického kraje Home Run rozšiřuje od října podporu mladých lidí na Moravskotřebovsku. Vloni měl region v grantové výzvě úspěšné 4 studenty vysokoškoláky. Teď jsou do programu zapojené střední školy, gymnázia v Moravské Třebové a Jevíčku a integrovaná střední škola, vysvětluje mluvčí města Lucie Krčmářová.
7: S tím, že od 1. října je vyhlášena nová grantová výzva, která je určena studentům třetího ročníku bakalářského studia a studentům navazujícího magisterského. Vybraní studenti mohou získat stipendium až 50 000 korun na semestr. Finanční podpora je pouze jednou z částí celého programu.
6: V Hlinsku spouští Akademii třetího věku. Kurzy pro seniory i další zájemce připravilo vzdělávací centrum Planeta. Posluchače čekají přednášky o práci zvířecího záchranáře, jedovatých houbách nebo geologických zajímavostech v regionu. Dnes je Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. V domovech na Orlici v Borohrádku je proto do 16 hodin připravený program nazvaný Život s Alzheimerovou nemocí. Akce má veřejnosti přiblížit toto onemocnění, možnosti podpory lidí s Alzheimerovou chorobou i jejich rodin a taky služby, které jsou v regionu k dispozici.
8: Součástí programu jsou praktické ukázky a možnost zeptat se na péči o lidi s Alzheimerovou nemocí. Domovy na Orlici se na toto onemocnění specializují a v Borohrádku poskytují péči seniorům s Alzheimerovou demencí. Akce je podle organizátorů určená nejen rodinám, které s nemocí mají zkušenost, ale i ostatním zájemcům. Organizátoři chtějí lidem také ukázat, s čím se nemocní a jejich blízcí v každodenním životě potýkají. Z Borohrádku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
6: Vláda chce znovu regulovat rostoucí ceny pohonných hmot. O konkrétních opatřeních právě teď jedná. Pomoc by mohla opatření nejenom řidičům a dopravcům, ale také třeba zemědělcům. Jejich konkrétní podobu ministři zatím nespecifikovali. Se snížením spotřební daně, které vláda zavedla letos na jaře, ale kabinet podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD nepočítá.
9: K opatření jednoho členského státu versus ostatní zbytek trhu nedává moc logiku.
6: Vláda by dnes měla schvalovat i návrh státního rozpočtu na příští rok. Původní návrh schodku 389 miliard po koaličních dohodách kabinet snížil o jednotky miliard. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO do něj chce přesto ještě zahrnout i růst důchodů nad zákonnou valorizaci 270 korun. To ale vadí motoristům, podle kterých je návrh deficitu pořád příliš vysoký a není v něm prostor pro další výdaje.
0: Sport.
6: Hokejisté Pardubic si připsali druhou výhru v novém extraligovém ročníku. Ve třetím kole porazili doma Karlovy Vary 5-2. Východočeši dvakrát o vedení v zápasu přišli, rozhodující góly dali v poslední třetině. Třemi body k tomu přispěl útočník Jan Mandát. Ten říká, že už teď se ukazuje, jak pro jeho tým bude tento ročník soutěže náročný.
10: Každý má od nás očekávání, že budeme každýho porazit o 7 gólů, ale tak to prostě není. A ta liga je hrozně vyrovnaná, každý tým je dobrý a přeci jenom každý, kdo sem přijede do Pardubic, tak vím, že ta motivace je trošku větší a vždycky ty zápasy jsou takový trošku jiný, takže bude to těžká sezóna hrozně, každý tým se na nás bude chtít vytáhnout a nás nečeká nic jednoduchý do celou sezónu.
0: Počasí.
6: Nás na východě Čech čeká oblačno až zataženo, aktuálně v Pardubicích prší, místy tedy čekejte přehánky. Teploty 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění, potom může slabě klesnout a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Nehoda právě teď hlášená z Orlicko-Ústecká silnice 1/11 za Brdůvkou ve směru na Šedivec se srazilo nákladní auto s osobním.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Chtěl jsem si začít broukat, prší krásně, ale když to vidím z toho okna, tak leje jako z konové, přátelé. Schovejte se někam pod střížku, pod deštník a užijte si další část dne s Českým rozhlasem Pardubice a s písničkami od srdce, které právě teď 4 minuty popolední začínají. A určitě vás zajímá, kdo nám zahraje také zaspívá, koho si můžete z té dnešní nabídky vybrat. Jsou tu No Name, Kamelot, Iveta Bartošová, Aneta Langerová, Katapult, Whitney Houston, Poutníci, Elton John, Standa Hložek s Petrem Kotvaldem a startujeme s Michalem Davidem. Už teď můžete posílat vzkazy, kam přesně, to připomenu za malou chvíli. Pohodový poslech a dobrou chuť, pokud obědváte.
0: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Decibely lásky, také Michal David, který odstartoval pondělní písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Ty polední fungují jednoduše, muzika už je připravená od našeho hudebního dramaturga. Vy si samozřejmě ale můžete vybrat tu písničku nebo toho interpreta, který se vám zamlouvá úplně nejvíc. No a poslat to buď to sami sobě, nebo někomu, koho chcete potěšit, a připojte k tomu i milý vzkaz. Celé tohle pak pošlete e-mailem sem k nám do rádia. Adresa je studio.pardubice@rozhlas.cz. Kromě e-mailu máte k dispozici také SMS bránu, ta má číslo 90 011 04. Pokud posíláte SMSky, tak je potřeba nejprve napsat slovo Pardubice, pak uděláte mezeru a pak připojíte vzkaz, který máme vyřídit. A jenom připomínám, že do SMSky se vejde 160 znaků bez diakritiky, takže je potřeba být opravdu obratný a stručný. No nebo zavolejte a řekněte to sami. 726 46 46 48 48, to je číslo sem k nám do studia. Tak, všechno potřebné už víte. Standa Ložek, Petr Kotoval před námi, Sen můj a Lízin, a budeme hrát dnešním oslavencům. Je pondělí 21. září, Matouš je v kalendáři a také Debora. Tak všechno nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí, radosti a splněných přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Nazval bych to aprílovým počasím. To, co se dnes děje venku, tedy minimálně v Pardubicích, před chvíli pořádná průtrž, teď zase svítí sluníčko, ale telefonovala paní Jarka z Osíku a říkala, že tam u nich teď momentálně tedy neskutečně leje. A už je jasné, že tam poletí pozdrav tady od nás ze studia s přáním krásného pondělí, krásného nového týdne. No a co se líbilo Jarce? Dalibor Janda nebyl, ale byl Elton John, takže volba je jasná. Posíláme s pozdravem.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

12.27, hladíte písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a před námi jedna gratulace. Milá Alenko, k tvým 60. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, to je nejdůležitější, ať každý den je plný radosti, smíchu a lásky, ať si stále obklopená svojí velkou rodinou a těmi správnými přáteli, protože pár přátel stačí mít, co umějí za to vzít a i my jsme tu pro tebe, tvé kolegyně Jana, Klára, Zdena a Mirka. And,

12 hodin 31 minut, další přání před námi. Písničku bych chtěla poslat manželovi Petrovi do Chrudimi, který má dnes narozeniny. Přeju mu hlavně zdraví, ať ho pořád baví jezdit na kole a ať spolu zvládneme ještě spoustu výletů. Přání a pusu přidává Jana.

Další písnička poletí do vysokého mýta babičce, která vás poslouchá každý den a my přejeme, ať jí pořád tak krásně roste zahrádka a hlavně, ať jí nezlobí to bolavé koleno. Zdraví vnoučata Tereza a Matěj.

A další přání zazní právě teď v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Prosím, zahrajte písničku pro všechny studenty, kterým dnes začalo studium na vysokých školách. Mezi nimi je i moje vnučka Emy Mojžíšková. Tak pac a pusu posílá babule. No a my všem študákům držíme pěsti, ať to klapne.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice stále s vámi a teď posíláme pozdrav do Lanškrouna. Doufám, že tam poslouchá Martina, protože té budeme hrát. Zdravím sestru Martinu, čeká jí dnes důležitý pohovor, tak jí chci popřát hodně štěstí a připomenout, že jsme na ní všichni pyšní, ať to dopadne jakoliv. Písničku posílá Klára. No nevím, o co jde, ale držíme palce.

prosíme, zahrajte ve vašem vysílání písničku pro milovníka rychlosti a folku Karla Doholic, který dnes se slaví 65. Přejeme mu hlavně zdraví, dobrou náladu a spoustu kilometrů na motorce. Gratulaci posílají Lucka, Honza a také Jana. My se připojujeme a přejeme všechno nej.

Kamelot a Pálava za námi, stejně jako pondělní polední písničky od srdce, další zítra ve stejném čase, to znamená úderem 12. Ale sami dobře víte, že objednávat ne muziku na přání hrajeme až o víkendu, ale posílat tedy vzkazy, tak jsem to myslel, můžete klidně dál, my si to tady všechno schováme a zítra popolední rádi vyřídíme i vaše pozdravy a gratulace, které přijdou právě v průběhu celého dne. Poutníci do celé, no a pak už zprávy s Petrou Beránkovou, po nich osobnosti Česka, kterými vás provede Oskar Hess a dneska s ním k mikrofonu zasedne zpěvačka Jitka Zelenková. Příjemný poslech.

0: sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Skoro 12 000 řidičů v Pardubickém kraji se kvůli končící platnosti musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Koncepce břehů řek v Pardubicích je hotová. Architekti ji představili veřejnosti. Topná sezona postupně začíná. Teplárny se připravují na ochlazení tohoto týdne. A na zítra čeká oblačno i zataženo, místy s přehánkami, teploty do 15 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Skoro 12 000 řidičů v Pardubickém kraji si kvůli končící platnosti musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Vyplývá to z údajů společnosti Bankovní identita. O nový doklad můžou lidé požádat přes internetový portál dopravy, pokud se přihlásí bankovní identitou. Při výměně kvůli končící platnosti za nový průkaz nic neplatí. Hotový doklad si můžou vyzvednout na úřadě nebo si ho nechá poslat na výdejní místo nebo do boxu. V Pardubicích představili veřejnosti koncepci břehů Labe a Chrudimky. Rozsáhlý dokument se zabývá 28 lokalitami podél obou řek ve městě a má sloužit jako podklad pro plánování jejich dalšího rozvoje. Cílem je ale taky zpřístupnit řeky lidem, jak za autory návrhu doplňuje architekt Tomáš Jiránek.
4: Hledáme nejlepší potenciál pro to, jak ty řeky zapojit do života města. Například v centru řešíme soutok, řešíme prostor náplavku u Tyršových sadů, prostor u mlýnů a prioritizujeme vlastně ty zásahy tak, aby všechny ty břehy byly maximálně zpřístupněny.
3: Nová dokumentace o vlivu stavby silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic na životní prostředí bude stát víc než 25 milionů. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Dokumentaci spravuje projekční kancelář Valbek. Nově se bude posuzovat i varianta 4 pruhu v celé délce trasy a také vybudování přes 5 kilometrů dlouhého tunelu z ohrazenic po křižovatku Valštejnsko. ŘSD tím chce vyhovět požadavkům města Turnova, říká generální ředitel státního podniku Radek Mátl.
5: Je to na projektantech, aby oni tu duchu zvolili tu variantu, ale samozřejmě je to velmi obtížné sklesat pod řeku jezero se vystoupat. Je potřeba myslet ne na to, kolik to bude stát v rámci realizace, ale také kolik to bude stát v rámci provozu. Protože takto dlouhé komplikované tunely pak přináší časté uzavírky, převádění dopravy zpátky do města a tak dále. Takže je potřeba zvážit veškeré aspekty.
3: Teplárny v Česku začínají postupně topit, reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni, informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů, v noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo hlavně o horské lokality na západě a severu Čech a taky na Vysočině.
2: Počasí.
3: Nás dnes v Pardubickém kraji čeká oblačno až zataženo, místy s přehánkami, denní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 7 až 10 stupňů Celsia, vítr mírný, během dne přechodně čerstvý, severozápadní až západní, místy může být i nárazový. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě klesne a večer slabě stoupne, aby ho dnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3,5 minuty po 13. míříme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme. Omezení v tuto chvíli na nejvytíženější silnici v regionu 1/35. Od Žipotína až po Grunu. Uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit a já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Jo, takovej ten systematik.
1: A jaký jste typ?
2: No, hvězdy? Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak
1: rebelie.
2: Člověk jde prostě proti tomu, jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát svahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka, taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože, a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu. Já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy, vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Kréme, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě ptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek. Jo, a já je, no, nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Vašek Neckář, měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne mini hry, bylo to malý divadlo, divadlo malých chorem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to... To jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo? Ano, ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka s ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to... Ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, v jakémkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse. Protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné. Než jsem se dopracovala k Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělý věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Naše Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu veskru, kterou já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. Zřejmě. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo to je ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano. Pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v módě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já si takovýhle muzikantský křivdy, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dáváme to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm-hmm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak, jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá struna Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten rytmus, spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. Musím spát jak 7 hodin. Musím naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už se tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje to člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen

0: se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V Radimi u Luže začala uzavírka kvůli opravám mostu. V Česku přibývá dětí, které potřebují pomoc krizových center. Vláda má připravená opatření proti drahým palivům. A nás zítra čeká ochlazení. Bude chladno, většinou oblačno, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy má Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli slunné odpoledne z Pardubic. V Radimi u Luže na Chrudimsku začala uzavírka kvůli opravě mostu. Dělníci tam odstraňují provizorní konstrukci a pracují na nové stavbě. Neprůjezdná proto je silnice z Radimi na Dobrkov. Omezení potrvá do poloviny října. Zařízení, která v Pardubickém kraji dočasně pečují o děti v krizových situacích celého Česka, narážejí na nedostatek volných míst. Dětské centrum Svitavy například během prvních 7 měsíců letošního roku nemohlo přijmout víc než 70 dětí. Podobná situace je taky v centru Veská a Pardubickém Klokánku. Přibývá navíc starších dětí s psychickými problémy, upozorňuje sociální pracovnice dětského centra Veská Anna Fialová.
4: Každé druhé dítě u nás má psychiatra svého a každé dítě má svého terapeuta. Takže to opravdu se proměnilo hodně. Není to schopné u nás ve ZDVOPu obsáhnout jeden člověk, takže už na to máme i více odborníků, více terapeutů.
3: Nadační fond Pardubického kraje Home Run rozšiřuje od října podporu mladých lidí na Moravskotřebovsku. V loni měl region v grantové výzvě úspěšné 4 studenty vysokoškoláky. Teď jsou do programu zapojené střední školy, gymnázia v Moravské Třebové a Jevíčku a integrovaná střední škola. Vysvětluje mluvčí města Lucie Krčmářová.
5: S tím, že od 1. října je vyhlášena nová grantová výzva, která je určena studentům 3. ročníku bakalářského studia a studentům navazujícího magisterského. Vybraní studenti mohou získat stipendium až 50 000 korun na semestr. Finanční podpora je pouze jednou z částí celého programu.
3: Vláda chce dnes představit opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
6: My jsme jasně řekli to, že v momentě, kdyby reagovaly okolní země, tak jsme připraveni reagovat rovněž. Vypadá to, že okolní země se chystají udělat určitá opatření, to znamená v ten samý den my řekneme náš postup.
3: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová. Zjistil to server i rozhlas.cz. Italská politička se chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky, anebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě.
2: Počasí.
3: Nadcházející noc bude chladná, většinou oblačná, místy s přehánkami, během noci budou přehánky ustávat. Noční teploty klesnou k 8 až 5 stupňům Celsia, teploty na horách 8 až 5 stupňů. Vítr mírný, srážky do 1 mm a rozptylové podmínky velmi dobré. Úterý bude chladné, většinou oblačné s ojedinělými přehánkami, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16 stupňů na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr mírný, srážky do 2 mm, rozptylové podmínky zítra velmi dobré. Tlak se nemění a bio chladnička. To bude mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Vážná nehoda hned dvakrát v tuto chvíli ze silnic Pardubického kraje. Ta první je hlášena na Orlicko-Ústecku, je to na výjezdu z Ústí nad Orlicí ve směru na Kerhartice, silnice číslo 315. Havaroval to motorkář a jsou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. No a další podobná nehoda, tentokrát Brandýs nad Orlicí, ulice Křetínská. Osobní auto srazilo chodce. Prosím opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zprávy jsou za námi a v tuto chvíli už začíná pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Jen kouknu na hodiny 4 minuty po 14. No a v kalendáři 21. zářijový den a také jméno Matouš. Tak přejeme k svátku všechno nejlepší. Přejeme i pohodový poslech písniček, které nestárnou a v příštích minutách je obstarají PH, také Dalibor Janda nebo Xindl X. Více než 140 dětí v krizové situaci letos nemohla přijmout dětská centra v Pardubickém kraji. Zařízení, která dětem z celého Česka poskytují okamžitou pomoc, mají stále častěji plnou kapacitu. Více se dozvíte v reportáži, kterou nabídneme už za pár minut. Také si dáme, mysleno tedy obrazně, další písmenko naší řidičské abecedy. No a muziku už jsem říkal, na kterou se můžete těšit, tak teď to chci nějakou odpolední kávu, možná něco dobrého na zub a můžeme se společně zaposlouchat do toho, co nás čeká. Příjemný den!
2: Dobré odpoledne s

0: odchází bez vyzvání. Tolik Dalibor Janda v pondělním dobrém odpoledni, ve kterém si také budeme osvěžovat pravidla silničního provozu, aby za volantem bylo alespoň o chlup bezpečněji. My vám totiž až do konce září každý den v tento čas nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má opět Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Že za jízdy nesmíme používat mobilní telefon, to ví asi úplně každý, ale můžeme za jízdy jíst? Tak o tom si povíme zítra ve stejném čase.

0: Asi největším milníkem kapely PH se stalo právě čtvrté studiové album, nazvané stejně jako tato píseň, tedy Deň mezi nedělou a pondělkom. Megahit Zpomal tehdy totálně ovládl rádiový éter, a to nejenom v Česku, ale i na Slovensku. A na prvních místech hitparád se tehdy držel opravdu dlouhé týdny. Tak to jsme zazpomínali na slovenskou skupinu PH a na vynikající zpěvačku Katarínu Knechtovou. Ale teď pojďme zpátky sem k nám do Česka. Stále přibývá dětí, které kvůli krizové situaci v rodině nemůžou zůstat doma. Kapacity zařízení v Pardubickém kraji, která o ně dočasně pečují, proto přestávají stačit. V dětských centrech ve Svitavách a ve Veské museli od začátku roku do léta odmítnout zhruba 140 dětí z různých krajů. To je skoro dvojnásobek oproti loňsku. Podle odborníků chybí místa i v diagnostických ústavech a obtížně dostupní jsou také dětští psychiatři. Reportérka Českého rozhlasu Pardubice Anna Svobodová zjišťovala podrobnosti.
1: Letošní léto bylo jiné, měli jsme plný stav v našem zařízení. Jenom za jeden měsíc, tuším, že to byl srpen, jsme odmítli 10 dětí. To v minulosti rozhodně nebylo.
2: Říká Petra Štanclová, vedoucí zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při dětském centru Veská. Zařízení dočasně pečuje o děti, o které se nedokáže postarat jejich rodina, nebo které doma zažívají domácí násilí. Celková kapacita je 16 dětí. Poslední roky přibývá hlavně starších dětí s náročným chováním a s psychickými problémy, upozorňuje sociální pracovnice Anna Fialová.
3: Každé druhé dítě u nás má psychiatra svého a každé dítě má svého terapeuta. Takže to opravdu se proměnilo hodně. Není to schopné u nás ve ZDVOPu obsáhnout jeden člověk, takže už na to máme i více odborníků, více terapeutů.
2: Kapacity zařízení navíc blokuje i čekání na další péči. Některé děti s vážnějšími potížemi by měly z krizových center přejít do výchovného nebo diagnostického ústavu, jenže i ty mají plno.
3: To byl chlapec, který utekl z domu, měl také velké výchovné problémy ve škole, doma, takže se mu hledal dětský diagnostický ústav a také jsme čekali dlouho.
2: Místo se nakonec uvolnilo až po 4 měsících. Se stejným problémem se potýkají i v dětském centru Svitavy, říká ředitelka Drahomíra Votřelová.
4: Naše služba má být krátkodobá služba pro zajištění takové té okamžité pomoci, kde by se co nejrychleji mělo kolem toho dítěte konat, ale když ho nemáte kam předat dál, tak je to teda práce hodně náročná.
2: Během prvních 7 měsíců letošního roku zařízení nemohlo přijmout více než 70 dětí.
4: Ten trend v letošním roce je výrazně jiný než v letech minulých. Je to vlastně o 2/3 více, než to ve stejném období bylo v loňském roce.
2: Situaci komplikuje taky nedostupná psychiatrická péče. V celém Pardubickém kraji působí jen 2 dětští psychiatři. Hejtmanství se proto od začátku roku snaží získat další specialisty a nabízí jim třeba náborový příspěvek až 1 milion korun. Stále se ale nikdo nepřihlásil. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Nezmaři a bodláky ve vlasech ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. V Vysokém Mýtě se opět koná mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech učňů řemeslo Skill a o tom letošním ročníku si budeme povídat s organizátorkou Šárkou Poláčkovou, která je se mnou ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak od startu je to už tento týden tradiční akce, 15. ročník. O co přesně jde a co se na náměstí Přemysla Otakara II. V těchto dnech, tedy od zítřka, bude dít?
1: Od zítřka, od úterý až do čtvrtka se vlastně náměstí Přemysla Otakara promění v takové improvizované staveniště, protože bude tam probíhat mezinárodní soutěž učňů stavebních oborů. Sejdou se nám tam čtyři obory. To jsou zedníci, montéři suchých staveb, instalatéři, topenáři plus truhláři. Mm-hmm. A během těch tří dnů vlastně ty čtyři obory budou plnit svoje soutěžní zadání a zůstává stále stejné i ten 15. ročník, ta specialita téhleté soutěže, která je v tom, že ty obory na sebe navazují. Čili dokážeme vlastně nějakým způsobem simulovat podmínky té reálné stavby, což se běžně s tím se ti učni nesetkají. Takže zedníci přijedou, postaví zdi, postaví takové fragmenty v otevřených halách, které jsou na náměstí. Na nich potom budou pracovat montéři suchých staveb, budou tam pracovat instalatéři, bude tam topenářské zadání a tak dál. Takže vlastně ti kluci i holky se musí potýkat s tím, že musí třeba pracovat s tím, že ta zeď není úplně rovná. Prostě to, s čím se potkají vlastně v reálu, tak si tady vyzkouší.
0: Takže takové opravdu simulované staveniště mě vždycky hrozně mrzí, že to pak musí zmizet, i když asi by to nedělalo dobrotu na tom náměstí. Řekla jste ještě obor truhlář. Ano. Na ty čeká co?
1: Truhláři, ty mají svoje samostatné zadání, ty tam mají hoblice a budou připravovat stoličku, takže ty jsou samostatní. Ale k tomu, jak to zmizí, chci říct ještě to, že vlastně oni vlastně všechny ty komponenty, které na těch zdech budou, ty nemizí, ty se vlastně odvážejí ty školy jako v rámci takového jakoby bonusu, který získávají od našich partnerů a sponzorů a dál s nimi pracují ve výuce. A my jsme taky hledali vlastně, co se dá udělat s tím materiálem, protože to je taková jako běžná otázka, že budeme muset to nějakým způsobem zlikvidovat. A vlastně už v romském ročníku jsme zkusili takový pilotní pokus, kdy přišli žáci základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě. A oni vlastně měli možnost tvořit z těch pro ně netradičních materiálů, takže jsme používali vlastně různé materiály na zdění, ale i jakoby sádrokarton vlastně nás čeká letos. Takže i to se bude dít a vlastně všechny tři dny se přijdou vlastně na to náměstí děti, vlastně nám to tak trošku propojíme to řemeslo i s uměním svým způsobem, i s tou možností pracovat s těmi netradičními materiály, takže možná se návštěvníci potom budou moci podívat na koupelny, které budou vydekorované dětmi, což bude velmi zajímavé.
0: My jsme říkali, že to je mezinárodní soutěž učňů. Kdo všechno tam soutěží, odkud budou mladí řemeslníci?
1: Letos nám přijedou soutěžící z 25 škol v rámci tří států, Česka, Polska a Slovenské republiky. Celkem tam bude 35 dvoučlenných družstev, to znamená 70 soutěžících.
0: Mnoho našich posluchačů řeší rekonstrukce domů, bytu, chalup. Často slyšíme, že sehnat dobrého řemeslníka je dneska skoro nadlidský úkon. Najdou u vás návštěvníci třeba i možnost poradit se s odborníky ze stavebních firem?
1: Ideální přijít na náměstí ve Vysokém Mýtě, protože tam bude velké množství firem, našich partnerů, sponzorů, kteří tam budou mít své stánky, takže se z toho stává vlastně takový malý veletrh, řekněme. Takže kdokoliv, kdo se chystá jakkoliv rekonstrukce, má určitě možnost prostě na jednom místě potkat velké množství firem. Ty odborníci budou mít čas s vámi mluvit o tom, co vás zajímá a je to skutečně jedinečná příležitost. Navíc budeme tam mít zástupce všech těch škol, to znamená třeba rodiče mají zájem, přemýšlí o tom, kam bude jejich dítě. I to je ideální způsob přijet se podívat školy. Čekáme vlastně ve středu, nás vždycky navštíví velké množství žáků základních škol, kteří se potom můžou lépe zorientovat v těch oborech, které jsou nějakým způsobem pro ně budou atraktivní a tak dál. Takže snažíme se propojit tady tohleto všechno. Je tam velmi lákavý i doprovodný program, bude tam Dominantou toho náměstí se stane velký jeřáb, bude tam zase simulátor bagru, budou tam řemeslné hry, bude tam fotokoutek, bude moderovat moderátor, bude provádět návštěvníky vlastně tou soutěží, aby věděli, co se děje, a je tam spoustu takovýchhle jako zajímavých věcí, takže srdečně zvu všechny.
0: Takže v podstatě pro všechny, nejenom
1: určitě.
0: Perfektní. Ano. Pro staré, pro mladé, mm-hmm. kde přesně to už jsme říkali, mm-hmm. náměstí Přemysla Otakara II. Od zítřka v jakých časech?
1: Začínáme už ráno od 8 hodin, vlastně prakticky bude se pracovat celý den s nějakými přestávkami, ale vždycky se na tom náměstí bude něco dít. No a vlastně závěrečné vyhlášení bude ve čtvrtek, kdy budeme vyhlašovat poslední 3 obory, a to bude v odpoledních hodinách kolem 4. na náměstí.
0: Jaká atmosféra panuje při soutěži?
1: No perfektní, je to, musím říct, že vlastně tam je už taková, někde to někdo nazval takovým happeningem, dost vlastně ti partneři tam hrozně rádi jezdí, takže je tam taková velmi přátelská atmosféra. My máme skvělou podporu vlastně města Vysokého Mýta, máme zázemí na radnici, jako skvěle se s nima spolupracuje střední školou stavební ve Vysokém Mýtě, která nám pomáhá. Takže máme ty partnery, kteří za námi stojí, Pardubický kraj, bez nich by to samozřejmě nešlo, takže je to už tak, bych řekla, že ty vazby jsou tak silné a ta atmosféra je velmi, velmi příjemná, tvůrčí, je to fakt hrozně fajn.
0: Tak ještě jednou zveme od zítřka na náměstí Přemysla Otakara II. Do Vysokého Mýta na mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech učňů řemeslo Skill. Pozvala nás Šárka Poláčková, moc díky, ať se to povede, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Malý vůz, také Ilona Čáková a vy stále ladíte pondělní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice. Teď bude v našem vysílání řeč o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na tulipány.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

Ladíte Český rozhlas Pardubice a pondělí je dobré odpoledne. Pokud patříte k milovníkům ledního hokeje a obzvlášť s nadšením vzpomínáte na uplynulou extraligovou sezonu, tak teď dobře poslouchejte. Máme pro vás totiž pozvánku na jeden výjimečný večer, který potěší každého hokejového pamětníka i věrného fanouška pardubického klubu. Už tento týden ve středu 23. od 19 hodin ožije Kongres Center Pardubice, tedy paláci Pardubice, ten sál velkou hokejovou show. Do města Perníku míří populární podcast Bomby k tyči v čele s Jakubem Korejsem, aby to exkluzivně oslavil mistrovskou jízdu našeho hokejového Dynama. Takže se můžete těšit na opravdu skvělou talk show plnou exkluzivních vzpomínek na mistrovskou sezónu, nezapomenutelné oslavy titulu i zákulisní historky, které jinde neuslyšíte. Na pódiu se vystřídají opravdové hvězdy, přivítáme útočníka Jana Mandáta, Jáchyma Kondelíka, Jakuba Lauka a hokejového odborníka Davida Pospíšila. Chybět nebudou ani stále tváře podcastu, tedy bývalý skvělý hráči Radek Smoleňák a Milan Gulaš. No a kromě poutavého povídání je pro návštěvníky připravený i bohatý doprovodný program, včetně třeba tomboly, autogramiády, kde si budete moci osobně rychle popovídat s hosty a získat cenné podpisy. Takže si přijďte užít příjemný večer plný sportovních vzpomínek a dobré nálady do paláce Pardubice. Koukal jsem, vstupenky jsou stále k dostání v předprodeji. No a nezbývá než popřát krásný zážitek. A ještě jednou připomínám tuto středu 23. od 19 hodin.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Žít jako kaskadér. Láskou, co je ve.
0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Krajské dožínky Pardubice v neděli 27. září na Perenštinském náměstí. Banda Difeste, Sejkorky, Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta i Ondřej Ruml a k tomu zemědělská technika, soutěže, regionální potraviny a zábava pro děti i dospělé. Na Komenského náměstí řemesla, zvířata, myslivci a prezentace středních škol. 27. září od 11 hodin.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zastupitelé Pardubic dnes projednají skoro 30 bodů. Koncepce břehů řek v Pardubicích je hotová. Architekti ji představili veřejnosti. Stát bude od 1. října zase denně stanovovat maximální ceny pohonných hmot, oznámilo ministerstvo financí. A zítra bude chladno, většinou oblačno, teploty do 16 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. V Pardubicích právě teď jednají zastupitelé. Na programu mají třeba návrh nové čtvrti v severní části Dubiny. Územní studie počítá s asi 970 byty pro 2800 lidí. V lokalitě navrhuje taky obchody, mateřskou školu a výsadbu zeleně. Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva můžou lidé sledovat online prostřednictvím odkazu, který najdou na webových stránkách města. V Pardubicích představili veřejnosti koncepci břehů Labe a Chrudimky. Rozsáhlý dokument se zabývá 28 lokalitami podél obou řek ve městě a má sloužit jako podklad pro plánování jejich dalšího rozvoje. Cílem je ale taky zpřístupnit řeky lidem, jak za autory návrhu doplňuje architekt Tomáš Jiránek.
2: Hledáme nejlepší potenciál pro to, jak ty řeky zapojit do života města. Například v centru řešíme soutok, řešíme prostor náplavku u Tyršových sadů, prostor u mlýnů a prioritizujeme vlastně ty zásahy tak, aby všechny ty břehy byly maximálně zpřístupněny.
0: Svitavy finišují s výměnou vodovodu a kanalizace na ulici Dobrovského. Pro řidiče je uzavřená, chodci musí počítat s omezením. Akce navazuje na už dokončenou obnovu v sousední ulici Česká. Město za ní zaplatí 10 milionů korun. V této lokalitě se potýká s havarijním stavem inženýrských sítí, přiznává vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš.
3: Řeší se to komplexně, včetně rekonstrukce povrchů a komunikace a chodníků. V letošním roce teda jsme přistoupili k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Dobrovského. S tím souviselo i napojení této kanalizace v ulici Kapitána Joroše. Práce budou ukončeny v listopadu letošního roku.
0: Aktuální zpráva ČTK. Stát bude od 1. října zase denně stanovovat maximální ceny pohonných hmot, oznámilo ministerstvo financí. Marže obchodníků bude zastropována na 2,50 Kč na litr paliva. Vláda taky uvalila mimořádnou sektorovou daň na rafinérie. Uplatňovat se bude letos a příští rok. Reagovala na mimořádný růst rafinérských marží. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny. Parlamentní volby v Rusku ovládla proputinovská strana Jednotné Rusko. Informovala o tom ústřední volební komise po sečtení asi 95% volebních lístků. Se ziskem skoro 80% hlasů si Jednotné Rusko udrželo ústavní většinu a v Dumě posílilo. Poprvé v ruských volbách hlasovali taky lidi na Ruskem okupovaných ukrajinských územích.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc, většinou oblačná, místy s přehánkami. Během noci budou přehánky ustávat. Noční teploty 8 až 5 stupňů a teploty na horách taky. Vítr mírný, srážky žádné, rozptylové podmínky velmi dobré. Úterý bude chladné, většinou oblačné s ojedinělými přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Denní maxima zítra 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Záchranné a vyprošťovací práce, jak už víte z našeho vysílání, na Orlicko-Ústecku. Je to silnice 315 mezi Ústím nad Orlicí a obcí Kerhartice. Havaroval tam motorkář. A ještě jedna komplikace. V tuto chvíli spadlý strom na silnici. Je to 35 u Opatovce. Konkrétně je to mezi Svitavami, Opatovcem a směr na Janov. Míří tam hasiči.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: 15 hodin 4 minuty k tomu, jedeme dál, pokračuje pondělní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 21. září. Plánovaný projekt na splavnění Labe z Přelouče do Pardubic bude muset dodržet přísnější podmínky. Rozhodlo o tom Ministerstvo životního prostředí, víc si ve vysílání řekneme za chvilku. Chystá se i muzika, Janek Ledecký, Pavel Bobek, také Meky Žbirka. Koukneme i na počasí, nejenom na to, co nás čeká ve zbytku dnešního dne, ale nahlédneme i do dalších dní. Tak tohle všechno vás čeká, když i dál zůstanete s Českým rozhlasem Pardubice. Hezké pondělí.
1: Dobré odpoledne.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Já dobře vím, že jsem svého srdce pán, mé vlastní oči

0: Víc nehledám. Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 15 hodin 11 minut.
1: Počasí.
0: Přesně tak, jdeme se kouknout na oblohu, na to, co ještě dneska přinese a co přinese i v dalších dnech. Předpověď připravil meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Jaroslav Tuček. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jsem se snažil skrze nějakou alespoň malinkatou protekci, kterou tam mám u vás, domluvit pěkné počasí, až půjdu za 50 minut domů. Jak to vypadá teda v příštích minutách?
2: Vypadá to stejně, jak doposud to vypadalo, to znamená proměnlivá oblačnost, hlavně velká oblačnost a místy s přeháňkami, ty by se měly objevovat vlastně až do pozdních večerních hodin. A ty teploty dneska v maximech kolem 15 stupňů. No a co se týká ještě větru, ten nám fouká čerstvý severozápadní až západní o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a jsou místy nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu.
0: Tak to máme tady dnešek, no a pojďme kouknout do budoucnosti, jak to vypadá v úterý.
2: Noc na úterý, jak jsem říkal, zpočátku ještě bude zvětšená oblačnost a místy se budou vyskytovat přehánky, ale ty budou potom v průběhu noci ustávat. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra přes den většinou oblačno, pouze výjimečně nějaká přehánka, večer pak ta oblačnost bude ubývat. Zítřejší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 6 až 9 a vítr od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: No teď koukám, že ve středu máme první podzimní den. Je to tak, dá se čekat i podzimní počasí?
2: Úplně až tak ne, protože docela bude svítit i sluníčko. Po ránu by ho mělo být hodně, tam budeme mít jasno nebo skoro jasno, nějaká mlha, což by k tomu podzimnímu počasí docela pasovalo, ale v průběhu dne pak budeme mít polojasno až oblačno, pouze výjimečně přehánku ráno. Teploty poměrně nízké 7 až 3 a přes den 14 až 18, vítr už pak bude jenom slabý od severozápadu po rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, tak to bude takový půl na půl.
0: No a zbytek týdne asi žádná velká změna.
2: Ve čtvrtek nás bude přecházet slabá studená fronta, taková rozpadající se, takže na ní budou nějaké srážky a v podstatě od soboty by se mělo začít oteplovat a ten začátek příštího týdne zatím vypadá velmi slibně, protože ty teploty se tam budou pohybovat docela dost nad 20 stupňů, konkrétně ta středa, kam až dohlídnu, tak ty teploty by se mohly dostávat na 26 až 27 stupňů Celsia a hodně slunečno.
0: Tak jo, no tak my děkujeme za informace, poprosím 16.10, aby bylo slunečno a...
2: Dobře, vypnu to tady a zapnu slunce.
0: Tolik meteorolog Jaroslav Tuček a hezký den přejeme do Hradce, naslyšenou.
2: Napravdě naslyšenou.

0: Týden má jenom 7 dní, zpívá Jan Kledecký ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na hodinách 15.22. Táhne se 30 let, narážel na tuhý odpor ekologických sdružení, provázel jeho soudní spory a dočkal se i úplného přepracování. Řeč je o projektu na splavnění Labe z Přelouče do Pardubic za několik miliard. Ten teď musí projít novým a důkladným hodnocením vlivu na přírodu a krajinu. Rozhodlo o tom Ministerstvo životního prostředí a podrobnosti k tomu doplní redaktor Ondřej Wolf. Hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Co teď ministerstvo po investorovi, kterým je ředitelství vodních cest, vlastně požaduje?
1: No tak ono předně rozhodlo o tom, že projekt stavby nového plavebního kanálu v Přelouči bude muset projít plnohodnotným posuzováním vlivu stavby na okolí, aby mohl získat první důležité povolení. Rezort například požaduje podrobnější vyhodnocení dopadů té stavby na chráněné druhy, například motýly, ryby nebo obojživelníky, dále na krajinu, podzemní vody, průtoky, sucho a kvalitu vody. Investor také musí posoudit třeba i riziko kontaminace v prostoru bývalé skládky Tesla Přelouč.
0: A jak ředitelství vodních cest na rozhodnutí ministerstva zareagovalo?
1: Podle mluvčího ředitelství vodních cest Jana Bukovského se to rozhodnutí dalo očekávat a není proto žádným překvapením.
2: Na podrobné dokumentaci EIA současně pracujeme a připomínky a požadavky, které ze zjišťovacího řízení ministerstva životního prostředí uplatnilo, tak jsou pro nás plně řešitelné a budou do výsledné dokumentace EIA v plném rozsahu zahrnuty.
1: Podle Bukovského by také chtěli předložit tu doplněnou dokumentaci ke schválení na ministerstvo životního prostředí v prvním čtvrtletí příštího roku.
0: Ekologům v minulosti vadilo, že plavební kanál přetne přírodně cenné území Slavíkových ostrovů. Platí pořád tahle varianta trasy kanálu?
1: No tak ta už neplatí. Ředitelství vodních cest připravilo v uplynulých letech nové varianty, kudy kanál povede. Nakonec vybralo trasu, která víc kopíruje to stávající říční koryto Labe a méně tedy zasahuje do okolí. No a právě na tuhle variantu potřebuje získat kladné stanovisko ministerstva životního prostředí. Ekologická sdružení ovšem dlouhodobě tvrdí, že splavnění Labe do Pardubic nemá smysl. Projekt v minulosti zpochybnil také Nejvyšší kontrolní úřad a ředitelství vodních cest navíc doteď nepředložilo konkrétní data o tom, jaký objem nákladní dopravy by novou vodní cestu skutečně mohl využívat.
0: Říká redaktor Ondřej Wolf. Díky, hezký den.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4,5 tisíce tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na Rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala.
2: Для защиты нашей родины.
1: Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci.
2: Проведение в Российской Федерации частичной мобилизации.
1: První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů.
3: Vy ji znáte?
1: A dneska slaví 80.
4: Jak by ne?
1: Česká herečka Daniela Kolářová.
3: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
1: A já přeju pěkný den.

0: Sedět doma a koukat do zdi je pro něj nejhorší představa. Proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti. A dnes slaví 80. narozeniny. Herečka Daniela Kolářová stála na jevišti poprvé v 9 letech. Většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech. Proslula taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka. A nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem. Tomáš Maleček připravil krátký medailonek.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl stoletím. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný.

Se už víc než půl století Daniela Kolářova objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumanna v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití. Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na dva roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Pardubice.

0: skupina Krištof hned teď. A já vám hned teď povím, co vás čeká dál, když zůstanete s Českým rozhlasem Pardubice. Tak dneska se můžete vydat na cesty s Petrem Voldánem a navštívíte spolu s ním a spisovatelkou Markétou Heikalovou Laponsko, Finsko i Řecko s knihou. Cestovat můžete od 18 hodin. Chybět nebude ani zpravodajsko-publicistický souhrn z Pardubického kraje. Den v kraji v 17 hodin, tím vás provede Petr Seidl. No a za chvilku humoriáda Libuše Švormová a Pavel Kučera. Před námi v tuto chvíli spotřebitelský servis a dneska se ptáte na připojení k internetu a jeho fungování. U koho řešit případné problémy už doplní náš odborník Josef Černý.
1: Pan Emil má problém s internetem, který nedosahuje slibované rychlosti. Poskytovatel služby ale tvrdí, že všechno je v pořádku. Pane posluchači, předpokládám, že jste si rychlost internetu ověřil přímo na vašem internetovém prohlížeči. Nezapomeňte ale, že poskytovatel většinou rychlost udává jako maximální a proto je pravděpodobné, že ta reálná bude o něco nižší. Pokud se ale naměřená rychlost liší zásadně a situace je trvalá a poskytovatel ji nijak nehodlá řešit, nezbývá než podat stížnost na Český telekomunikační úřad.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Skoro 12 000 řidičů v Pardubickém kraji se kvůli končící platnosti musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Dopady plánovaného splavnění Labe z Přelouče do Pardubic na přírodu posoudí Ministerstvo životního prostředí. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard, druhým nejvyšším od vzniku Česka. Vláda deficit proti prvnímu návrhu snížila o 3 miliardy. Chladno, většinou oblačno, ojedinělé přehánky a teploty do 16 stupňů. Tak bude zítra. Dobré odpoledne z Pardubic, u zpráv s Petrou Beránkovou. Skoro 12 000 řidičů v Pardubickém kraji se kvůli končící platnosti musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Vyplývá to z údajů společnosti Bankovní identita. O nový doklad můžou lidé požádat přes internetový portál dopravy, pokud se přihlásí bankovní identitou. Při výměně kvůli končící platnosti za nový průkaz nic neplatí. Hotový doklad si můžou vyzvednout na úřadě nebo si ho nechat poslat na výdejní místo nebo do boxu. Plánované splavnění Labe z Přelouče do Pardubic bude podléhat přísnějšímu posouzení vlivu na krajinu a přírodu. Rozhodlo o tom Ministerstvo životního prostředí. Projekt mimo jiné zahrnuje výstavbu nového plavebního kanálu v Přelouči v nově navržené trase. Investorem je ředitelství vodních cest. Ministerstvo po něm požaduje třeba podrobnější vyhodnocení dopadů stavby na chráněné druhy živočichů, podzemní vody, průtoky, sucho a kvalitu vody. Musí taky posoudit riziko kontaminace v prostoru bývalé skládky Tesla Přelouč. Mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský nám řekl, že rozhodnutí ministerstva čekali.
2: Připomínky a požadavky, které ze zjišťovacího řízení ministerstva životního prostředí uplatnilo, tak jsou pro nás plně řešitelné a budou do výsledné dokumentace EIA v plném rozsahu zahrnuty.
0: Stát bude příští rok hospodařit s deficitem 386 miliard korun, rozhodla dnes vláda. Novinářem to pojednání kabinetu řekla ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Proti původnímu návrhu ministerstva financí z konce srpna se plánovaný schodek snížil o 3 miliardy korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. A vláda kvůli drahým palivům znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Od října zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro den následující. Současná opatření budou platit zatím do konce října, říká Alena Schillerová.
3: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
0: Kabinet taky uvalil mimořádnou sektorovou daň na rafinérie, uplatňovat se bude letos a příští rok.
1: Počasí.
0: Před námi je chladná noc, většinou oblačná, noční teploty na horách i v nížinách 8 až 5 stupňů. Úterý chladné, většinou oblačné, s ojedinělými přehánkami, večer bude oblačnosti ubývat. Denní maxima zítra 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto v tuto chvíli hlášené na silnici 1/35 za Moravskou Třebovou směr Mohelnice. Tam je to tedy nebezpečné. A další komplikace, Chrudim. Osobní auto srazilo cyklistu v centru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světlé prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
4: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem. No. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu, této barvy. Je to divadlo. A co to bude konkrétního nás zajímá?
1: Já se
0: ještě
1: jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. To, tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový ty... Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: myslím,
0: režisér.
1: No, pan Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Zeměkoule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasí Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně, to je jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já jsem to zblblá, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to je jasný. Film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože? No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kdy vám to dělá, ty?
4: Tohle. Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole, jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se nepleťte. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch, Italian? Italiano, pali Italiano.
3: Jak, já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete? Cože? Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. Ježiši, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď jo, teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Myště můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky.
4: Eš,
3: A jo, já vím. Říš, já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá. Ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já... Ne, nechce to být, to je dobrý, já... Okay. Ne, já... Já toho, já... Ne, to je dobrý.
4: Já jsem... Okay, listen.
3: Ne, já vím, já...
4: Jo.
3: Já jsem myslela, že to ne. Já mám takovou smůlu, konečně. Ne, já mám smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Listen, I have to talk to you. I hope this will be translated.
3: Paní Nastasia,
4: I want you to see my director wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're not
3: together. To jsem strašně ráda.
4: Nastasia, will you come tonight?
3: Můžeme se týkat?
4: Yeah?
3: No jistě.
4: Okay.
3: No.
4: Okay.
3: Tak jo.
4: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. Jo, jo. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Jsem tak šťastná.
4: Ahoj.
3: Nastasia.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Libuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučerová zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, haló, je tam někdo? Už vás slyšíme, ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemní, vás Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: No,
1: už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo. O čem máš tu bouli na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou, Máriou, Perezovou, de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano del Longo, señora Juárez, Rodrigo Santamare, de Silva de la Cruz. Naštěstí ne, ha, spíš se señor Juárez Rodrigo Santamaria de Silva de Ledongo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobotou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak prosím. Já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno párty s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
4: On tomu rozumí. Jo, počítač myslíš, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, nebo, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, až tě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať lidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači.
3: Na počítači, no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No,
4: ani...
3: no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Teď já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co, jaký mají vztah s počítači?
2: Úplně mimo mě. Naštěstí mám manžela, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžela.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale
2: už
1: to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah daleko
2: to,
1: jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringo Čechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo Zlkavý. Zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro Rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechnout.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, naschledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Halo? Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Radbertavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
5: Rád vás slyším a zdravím. Zdravím Švadlenku a Zdeníčku. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a chtěla bych pana Čecha a zdravím moc a moc vašeho hosta. Mám jí moc ráda a je pořád tak pěkná, mladá. Prostě jí mám ráda moc.
3: To jste hodná.
1: Vidím to taky, tak mám tady před sebou. Ano. Přímo to, o čem hovoříte. Jako obrázek, ano. Myslím. Nemyslím to jako paní Libuši Madam. Mějte
7: je
1: se hezky.
7: Je to prostě hvězda.
1: Je. A září tady s námi i v září. Tak.
7: Ano, ano.
3: Zalichotila jste mi, děkuju.
1: Tak jo. Lichotky jsme dokončili. Hlasování taktéž. A můžeme pokračovat s Františkem Ringo Čechem.
8: Mm-hmm. A to není všechno. Pořád mě obtěžuje, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
9: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
8: Ano, to je z té knihy. Ano. Já jsem si to dneska ráno vyklikl.
9: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost?
8: No, co vám tam řeknu?
9: Co se ti přihodilo?
8: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách. A musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS?
10: ISDN.
8: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
9: Ano, jo.
8: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, když mě, byli jsme v Mongolsku,
9: a on v Ulaanbaatáru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi, sprdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam já jsem říkal Novotnému, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jim tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
10: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
9: Novotný je genius.
10: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
9: má bude velkou výhodu.
10: No?
9: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
10: Ano.
9: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový posloupen. Ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
10: Kdo?
9: Ten...
10: Počítač.
9: Počítač.
10: A proč zvoní?
9: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
11: To dělám taky.
9: No. Furt ho restartuju.
10: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
9: Asi, já myslím, že ho to bolí.
10: Jo.
9: No, jinak bych to nedělal.
11: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Něco se děje, tak všichni restartujou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
3: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán se velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. A on mě nepoznal.
1: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparzy zahraju no, ve svém víte, filmu.
3: Ještě bych měla možná 2 honoráře.
1: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Mirai s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už, ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No, na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak, přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně. Ano. Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bobu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme. Děkujeme. Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě pro vás. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Ano. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Prosím vás, pánové, to se nestydíte, tak to se hádat. Si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubílková.
8: Ale pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav. On to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarara, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás?

0: pan prezident naštval?
1: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
2: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
3: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
4: Já děkuju, těším se na příště.
3: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Oční oddělení v pardubické nemocnici od dneška funguje v budově číslo 27. Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Irské úřady uložily Google pokutu za porušení nařízení o ochraně osobních údajů. Společnost musí zaplatit miliony eur. A zítra bude zase chladno. Většinou oblačno, teploty do 16 stupňů. Zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Oční oddělení v pardubické nemocnici od dneška funguje v budově číslo 27. Pacienti tam najdou ambulance, poradny, zákrokový sál i lůžkovou část. Příjem urgentních pacientů je v budově číslo 1. Původní budova číslo 5 bude kvůli rozsáhlým stavebním pracím uzavřená až do začátku února. Svitavy finišují s výměnou vodovodu a kanalizace na ulici Dobrovského. Pro řidiče je zavřená, chodci musí počítat s omezením. Akce navazuje na už dokončenou obnovu v sousední ulici Česká. Město za ní zaplatí 10 milionů. Pokračuje vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš.
2: Řeší se to komplexně, včetně rekonstrukce povrchů a komunikace a chodníků. V letošním roce tady jsme přistoupili k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Dobrovského. S tím souviselo i napojení této kanalizace v ulici Kapitána Jeroše. Práce budou ukončeny v listopadu letošního roku.
0: Kůrovec je v Krkonoších zatím pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou podle zprávy Krkonošského národního parku tak vysoké jako loni. Čísla upřesňuje mluvčí Radek Drahný.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají roku příštího, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 koruny. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na asi 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami a zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
4: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. Americká firma Google zaplatí pokutu v přepočtu skoro 10 miliard korun za neoprávněné nakládání s údaji o poloze uživatelů, informovala o tom agentura Reuters. Finanční postih Google uložila Irská komise pro ochranu dat. Google má evropskou centrálu právě v Irsku. To ze zmíněné komise dělá klíčového regulátora společnosti pro celou Evropskou unii.
1: Počasí.
0: Nadcházející noc bude chladná, většinou oblačná, místy s přehánkami. Během noci budou přehánky ustávat, noční teploty 8 až 5 stupňů, jak v nížinách, tak na horách. Úterý bude chladné, většinou oblačné, s ojedinělými přehánkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Zítřejší maxima 13 až 16 stupňů, na horách 8 až 11. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 17. přesně, kolonu v Pardubicích blokuje v tuto chvíli ještě nehoda v Černé Zabory, ulice Průmyslová. Havarovalo tam osobní auto. No a s kolonami počítejte také na nejvytíženější silnici v regionu 1/35 od Janova na příjezdu do Litomyšle 35.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v krajích.
5: Přejeme vám krásné pondělní odpoledne, je 21. září a co přineslo dnešní den v kraji? Tak s regionálním stopařem jsme navštívili dělostřeleckou tvrz Bouda, dozvěděli jsme se, kde by v Pardubicích mohly být nové lávky přes řeky, místa pro plovárny, rybáře, občerstvení či veřejné záchody a věnovali jsme se plánovanému projektu splavnění Labe z Přelouče do Pardubic. Všechna zmiňovaná témata teď otevřeme znovu, začíná pondělní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji s Petrem Seidlem.

0: Posloucháte Pondělní den v kraji Českého rozhlasu Pardubice, je 9 minut po 17. hodině a připraven už je zpravodajský souhrn dnešního dne, který přináší Petra Beránková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krásné pondělní odpoledne z Pardubic. V Pardubicích právě jednají zastupitelé. Na programu mají třeba návrh nové čtvrti v severní části Dubiny. Územní studie počítá s asi 970 byty pro 2800 lidí. V lokalitě navrhuje taky obchody, mateřskou školu a výsadbu zeleně. Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva můžete sledovat online na webových stránkách města. V Pardubicích představili veřejnosti také koncepci břehů Labe a Chrudimky. Rozsáhlý dokument se zabývá 28 lokalitami podél obou řek ve městě. A více z našeho vysílání dozvíte od reportérky Šárky Rusnákové kolem 17:45. Chrudim se dnes připojuje ke sbírce Kolo pro Afriku. Sběrné místo na Reslově náměstí bude přístupné do 18 hodin. Můžete věnovat vyřazená kola i cyklistické vybavení a věci pak poputují školákům do Gambie. Svitavy finišují s výměnou vodovodu a kanalizace na ulici Dobrovského. Pro řidiče je zavřená, chodci musí počítat s omezením. V této lokalitě se město potýká s havarijním stavem inženýrských sítí. Doplňuje vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš.
3: Řeší se to komplexně, včetně rekonstrukce povrchů a komunikace a chodníků. V letošním roce tady jsme přistoupili k rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Dobrovského.
2: Plánované splavnění Labe z Přelouče do Pardubic bude podléhat přísnějšímu posouzení vlivu na přírodu a krajinu. Rozhodlo o tom Ministerstvo životního prostředí a vy podrobnosti uslyšíte kolem 17:45.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Promenády, cyklostezky, ale také místa, kde má zůstat hlavně zeleně. Jak by mohly v budoucnu vypadat břehy pardubických řek, totiž ukazuje návrh koncepce, který řeší 28 konkrétních lokalit. Nutno dodat, že dokument není závazný, ale nabízí městu možnosti, kam se mohou břehy v dalších letech posunout. Redaktorka Šárka Rusnáková byla u toho, když si návrhy na veřejné prezentaci v Pardubickém parku na Špici prohlíželi desítky lidí.
1: Než jsem se zorientoval v těch malůvkách, tak jako mě to chvíli trvalo teda.
2: Pan Jiří z Pardubické Dukly se přišel podívat na prezentaci návrhů koncepce břehů řek Chrudimky a Labe v Pardubicích. A zajímá ho Rosice například, protože tam má zahrádku.
1: Tadyhle, že jo, ta stezka vlastně podle Labe a co se tam bude dělat. Zajímavé je třeba, že na dost těch místech je počítáno s toaletama, což třeba chybí.
2: Eva a Tereza také dorazili sem do parku na Špici se podívat, jak by mohly vypadat břehy řek v Pardubicích.
3: Tak nejvíc nás asi zajímá tady u parku na Špici, že bychom si jaký přáli, aby byla ta lávka vybudovaná. Mě tady zaujala i nemošická stráň.
4: A já teda jsem tady hlavně kvůli oblasti Vinice a Červeňáku.
2: Je něco, co vám chybí jako hodně tady v Pardubicích u řek?
4: Možná nějaký občerstvení, kam si člověk může dojít.
3: Náplavka určitě.
5: I s tím návrh počítá. Za jeho zpracovatele pokračuje architekt Tomáš Jiránek.
6: Děláme koncepci zpřístupnění řek a hledáme nejlepší potenciál pro to, jak ty řeky zapojit do života města. Například v centru řešíme soutok, řešíme prostor náplavku u Tyršových sadů, prostor u mlýnů a prioritizujeme vlastně ty zásahy tak, aby všechny ty břehy byly maximálně zpřístupněny.
5: Koncepce představuje celkem 28 lokalit po celé délce Chrudimky a Labe v Pardubicích. Řeší například také, jak propojit park na Špici s Cihelnou.
6: To znamená dostat to z levýho břehu na pravý břeh, tam, kde se plánuje plovárna, kde se možná plánuje přístaviště pro lodě. A vlastně spojíme i, dalo by se říct, Polabiny, sídliště, kampus, univerzitní a tak dále, tuhle rozvojovou zónu s tou řekou.
5: Dokument určuje i místa vhodná pro parkovou úpravu nebo úseky, které by měly zůstat nedotčené. Zabývá se také tím, co by se mohlo odehrávat přímo na řekách.
6: To znamená sportovní život, rekreační, na březích, ve vodě, jestli kánoe, jestli pedalboardy a tak dále, včetně rybářů. Takže vlastně úplně všechny ty vrstvy té řeky a toho života s řekou spojenými aktivitami my nějakým způsobem prioritizujeme. My nenavrhujeme design, my nenavrhujeme, jak má vypadat molo, nebo veřejné toalety, nebo lavičky, ale my navrhujeme místa, kde je potřeba navrhovat mola, toalety, lavičky a tak dále.
5: Koncepce břehů řek je v podstatě mapou dalšího rozvoje nábřeží, vychází z územního plánu města, zároveň ale navrhuje jeho změny a ukazuje, jak by se mohly pardubické břehy proměňovat v horizontu zhruba jedné generace. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představíme 4 pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: čas.
1: Dnešní den je od rána takový typický aprílový. Co nás čeká ve zbytku toho dnešního dne? Na telefonu je pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vypadá to stejně, jak doposud to vypadalo, to znamená proměnlivá oblačnost, hlavně velká oblačnost a místy s přeháňkami, ty by se měly objevovat vlastně až do pozdních večerních hodin. Ty teploty dneska v maximech kolem 15 stupňů. No a co se týká ještě větru, ten nám fouká čerstvý severozápadní až západní o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu a jsou místy nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu.
1: No a na co se máme připravit zítra a v noci na úterý?
2: Noc na úterý, jak jsem říkal, zpočátku ještě bude zvětšená oblačnost. Místy se budou vyskytovat přehánky, ale ty budou potom v průběhu noci ustávat. Nejnižší noční teploty 8 až 5 stupňů Celsia a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra přes den většinou oblačno, pouze výjimečně nějaká přehánka, večer pak ta oblačnost bude ubývat. Zítřejší teploty 13 až 16 stupňů Celsia, na horách 6 až 9 a vítr od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Dívám se do kalendáře, ve středu je první podzimní den, bude podzimní i počasí?
2: Úplně až tak ne, protože docela bude svítit i sluníčko, po ránu by ho mělo být hodně, tam budeme mít jasno nebo skoro jasno, nějaká mlha, což by k tomu podzimnímu počasí docela pasovalo, ale v průběhu dne pak budeme mít polojasno až oblačno, pouze výjimečně přeháňku ráno. Teploty poměrně nízké 7 až 3 a přes den 14 až 18. Ve čtvrtek nás bude přecházet slabá studená fronta, taková rozpadající se, takže na ní budou nějaké srážky a v podstatě od soboty by se mělo začít oteplovat a ten začátek příštího týdne zatím vypadá velmi slibně, protože ty teploty se tam budou pohybovat docela dost nad 20 stupňů, konkrétně ta středa, kam až dohlídnu, tak ty teploty by se mohly dostávat na 26 až 27 stupňů Celsia.

0: Právě dnes začíná nový akademický rok na Univerzitě Pardubice s více než 7,5 tisíci studujícími. Zájem o studium zůstává srovnatelný s minulým rokem. Univerzita dostala přes 10 tisíc přihlášek a nejenom o novinkách tohoto akademického roku si v dnešním ranním vysílání povídal moderátor Jakub Malý s prorektorkou Petrou Bajerovou. Záznam rozhovoru najdete na našich webových stránkách, které naleznete na adrese pardubice.rozhlas.cz, a řeč přišla i na Evropský týden udržitelného rozvoje a samozřejmě taky na Noc vědy, která bude v pátek. Jedna z organizátorek, Lenka Krejčíková, ve vysílání přiblížila důvody změny názvu.
1: Letos po 20 letech, kdy Noc vědců byla v České republice, došlo k přejmenování této akce na Noc vědy.
2: Je tam nějaký důvod v tom?
1: Důvod je v podstatě přiblížení se moderním genderovým názorům a uchopení té vědy jako takové, abychom neupřednostňovali jenom ty vědce jako takové, protože samozřejmě máme i významné vědkyně a tato noc je hlavně o té vědě jako takové.
2: Letošní téma zní komunikace, což je docela široký pojem. Proč právě komunikace je tím tématem? Co všechno se pod ní schová?
1: My každý rok vlastně vybíráme téma, na které se Noc vědy bude zaměřovat. Vybírá se téma takové, aby mohlo zaujmout co nejširší pole té vědy. A komunikace je to z důvodu toho, že si pod ní můžeme představit ať už tu, jak jsme zvyklou mezilidskou komunikaci, tak samozřejmě i další komunikaci, kterou například můžou vést i bakterie mezi sebou, jak ukáže Fakulta chemicko-technologická, nebo pod ní můžeme rozumět i komunikaci z hlediska například dopravy, takže je to opravdu široké téma, které se dá uchopit v různých vědních oborech.
2: Je to tak, návštěvníci si tam budou moci vyzkoušet gesta, šifry, zvuky, komunikaci s umělou inteligencí. Možná je i něco může překvapit při tom experimentování. Co myslíte?
1: Jako u každého experimentu samozřejmě může být překvapení. My věříme v to, že tam opět překvapení budou a budou tam i zajímavé zážitky a zajímavé poznatky, které si naši návštěvníci přinesou.
2: Co vedení univerzity, jak se těší na tu páteční akci?
3: Těšíme se velmi, protože přicházíme do prostor, ve kterých jsme doposud nebyli, takže budeme na náměstí ČSLGI na Fakultě elektrotechniky a informatiky a otevřeme vlastně dveře všem, kdo bude mít o tuto akci zájem. Možná bych akorát upozornila na parkování, aby lidi se snažili přijet udržitelně, takže kolo, chůze, autobus, protože auta nebude kde parkovat.
2: I když Noc vědy, tak začne už v 16 hodin.
1: Je to tak.
2: A potrvá do 22.
1: Přesně, jako každý rok.
2: Vybírá se nějaké vstupné, nebo je vstup zdarma?
1: Vstupné je naprosto zdarma a přesně jsou vítaní veškerý návštěvníci. Program je jak pro rodiny s dětmi, tak pro dospělé návštěvníky. Každý si tam najde to své.
2: Jedním z míst, kam se návštěvníci běžně nedostanou, bude zkušební operační sál. Co si pod tím představit?
1: Je to vlastně učebna, kde uvidíte právě model, doufám, že používám to správné slovo, operačního sálu, takže jsou tam prostě k dispozici veškeré vybavení, které potom studenti využívají v rámci svých praxí.
4: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: po uši.
1: Regionální stopař.
2: K životu pod suchým vrchem patří kromě příběhů místních lidí také výrazná vojenská historie. Nedaleko Těchonína se totiž nachází dělostřelecká tvrz Bouda. Ta byla součástí československého opevnění, které nejenom tam vznikalo před druhou světovou válkou a dnes je z ní přístupné muzeum a právě v září je také stále možné se do podzemí vydat. Jitka Slezáková si o tvrzi povídala s regionálním stopařem Milenou Vápeníkovou.
3: Tak ona ta tvrz Bouda, nebo veškeré ty bunkry jsou víc vyhledávané v horkém létě, protože je tam velmi chladno, dole kolem 5 stupňů, takže je to vlastně příjemné v těch parních dnech. Nicméně Bouda je přístupná ještě teď v září, je každý den a ty prohlídky jsou v 11, ve 13 a v 15 hodin. A návštěvníci si můžou vybrat na Boudě ze 4 typů prohlídek. Ty se liší hlavně délkou a tím, jak hluboko jednak do historie a jednak do podzemí té tvrze se lidé chtějí podívat. Nejkratší je takzvaný vchodový objekt, respektive jeho prohlídka, která zabere necelou hodinu. Je vhodná třeba pro rodiny s menšími dětmi nebo pro lidi, kteří si netroufají do toho rozsáhlého podzemí, takže si prohlédnou samotný vchodový srub, jeho střelecké místnosti a zázemí posádky. Potom nejčastější volbou je základní prohlídka, ta trvá zhruba hodinu a půl a ta už návštěvníky zavede přímo do podzemí té tvrze. Projdou kolem technického zázemí, filtrovny nebo elektrárny, podívají se do muničních skladů a také do části, která souvisela s plánovanou dělostřeleckou výzbrojí. Celkem návštěvníky čeká asi 1,5 kilometru podzemních chodeb a také 250 schodů. 125 nahoru a stejný počet dolů. No a pro opravdové zájemce o československé opevnění je připravený velký okruh, ten zhruba trvá zhruba 3 hodiny a úplní nadšenci vojenské historie můžou zvolit nadstandardní prohlídku, která zabere přibližně 5 hodin a dostanou se při ní i do prostor, které při těch běžných prohlídkách samozřejmě přístupné nejsou, takže je potřeba počítat s opravdu dlouhým pobytem v podzemí, se zimou, s vlhkem, s velkým množstvím schodů a je samozřejmě potřeba to naplánovat i s těmi průvodci.
4: Tak to opravdu pro ty nejnadšenější nadšence. Ale takový speciální program je nachystaný na příští sobotu. Co se přesně chystá?
3: Bude to sobota 3. října. V říjnu už to bude otevřené jenom o víkendech, ta tvrz Bouda, takže tohle vlastně bude první možný termín, sobota 3. října mezi 10. a 16. hodinou. No a co to bude? Ten vchodový objekt tvrze Bouda totiž bude obsazený vojáky v dobových uniformách, takže ten každý návštěvník, který tam přijde v sobotu, tak bude součástí oživeného vchodového objektu. Bude tam také k vidění bojové vozidlo, které si budou moci lidé prohlédnout. A první prohlídka, jak už jsem říkala, začíná v 10 hodin a poslední v 16 hodin se uskuteční.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Táhne se 30 let. Narážel na tuhý odpor ekologických sdružení, provázely ho soudní spory a dočkal se i úplného přepracování. Řeč je o projektu na splavnění Labe z Přelouče do Pardubic za několik miliard korun. Ten teď musí projít novým a důkladným hodnocením vlivu na přírodu a krajinu. Rozhodlo o tom totiž Ministerstvo životního prostředí a podrobnosti k tomu doplní redaktorka Naďa Kubínková. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Co teď ministerstvo po investorovi, kterým je ředitelství vodních cest, vlastně požaduje?
1: Tak předně rozhodlo o tom, že projekt stavby nového plavebního kanálu v Přelouči bude muset projít plnohodnotným posuzováním vlivu stavby na okolí, aby mohlo získat to první důležité povolení. Resort například požaduje podrobnější vyhodnocení dopadu stavby na chráněné druhy, například motýly, ryby nebo obojživelníky, dále na krajinu, podzemní vody, průtoky, sucho a kvalitu vody. Investor také musí posoudit třeba i riziko kontaminace v prostoru bývalé skládky Tesla Přelouč.
0: No a jak ředitelství vodních cest na rozhodnutí ministerstva zareagovalo?
1: Tak podle mluvčího Jana Bukovského se to rozhodnutí dalo očekávat a není proto žádným překvapením.
2: Na podrobné dokumentaci EIA současně pracujeme a připomínky a požadavky, které ze zjišťovacího řízení ministerstva životního prostředí uplatnilo, tak jsou pro nás plně řešitelné a budou do výsledné dokumentace EIA v plném rozsahu zahrnuty.
1: Podle Bukovského by chtěli předložit doplněnou dokumentaci ke schválení na Ministerstvu životního prostředí v prvním čtvrtletí příštího roku.
0: V minulosti ekologům vadilo, že plavební kanál přetne přírodně cenné území Slavíkových ostrovů. Platí pořád tahle varianta trasy kanálu?
1: A tak tahle varianta už neplatí. Ředitelství vodních cest připravilo v uplynulých letech nové varianty, kudy kanál povede. Nakonec vybralo trasu, která víc kopíruje stávající říční koryto Labe a méně zasahuje do okolí. A právě na tuhle variantu potřebuje získat kladné stanovisko ministerstva. Ekologická sdružení ovšem dlouhodobě tvrdí, že splavnění Labe do Pardubic nemá smysl. Projekt v minulosti vlastně zpochybnil také nejvyšší kontrolu.

0: kontrolní úřad. Ředitelství vodních cest navíc doteď nepředložilo konkrétní data o tom, jaký objem nákladní dopravy by novou vodní cestu skutečně využívá.
1: Tolik reportérka Naďa Kubínková s aktuálními informacemi. Děkujeme za ně a přejeme hezký den. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Za 5 minut bude 18 hodin, tak takový byl pondělní den v kraji. A na zítra už připravujeme shrnutí dnešního jednání zastupitelstva města Pardubic, které projednává třeba schválení územní studie městské čtvrti Dubina Sever. Na krajské dožínky pozveme v ranním vysílání s Vandou Rektorisovou z regionální agrární komory. No a v radioporadně s Františkem Hlubockým připomeneme, na co před zimou nezapomenout. Začíná totiž období sázení a přesazování. A pokud se i vy chcete Františka na něco zeptat, tak pište klidně už teď na náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz. Z dnešního dne v kraji je to vše a už za chvíli procestujeme Laponsko, Finsko i Řecko, a to se spisovatelkou Markétou Hejkalovou a Petrem Voldánem.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V Radimi u Luže začala uzavírka kvůli opravám mostu. V Česku přibývá dětí, které potřebují pomoc krizových center. Regulace cen benzínu a nafty se od října vrací, rozhodla vláda. A zítra bude chladno, oblačno, přehánky teploty do 16 stupňů. Petra Beránková a zprávy. V Radimi u Luže začíná uzavírka kvůli opravě mostu. Dělníci tam budou odstraňovat provizorní konstrukci a pracovat na stavbě nové. Neprůjezdná proto bude silnice z Radimi na Dobrkov. Omezení potrvá do poloviny října. Zařízení, která v Pardubickém kraji dočasně pečují o děti v krizových situacích celého Česka, narážejí na nedostatek volných míst. Dětské centrum Svitavy například během prvních 7 měsíců letošního roku nemohlo přijmout víc než 70 dětí. Podobná situace je taky v centru Veská a Pardubickém Klokánku. Přibývá navíc starších dětí s psychickými problémy, upozorňuje sociální pracovnice dětského centra Veská Anna Fialová.
4: Každé druhé dítě u nás má psychiatra svého a každé dítě má svého terapeuta. Takže to opravdu se proměnilo hodně. Není to schopné u nás ve ZDVOPu obsáhnout jeden člověk, takže už na to máme i více odborníků, více terapeutů.
3: Česko se od října vrací k regulaci cen pohonných hmot. Vláda zastropuje marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro den následující. Asociace petrolejářského průmyslu se ale bojí, aby nízké ceny paliv nezhoršily už tak napjatou situaci se zásobami hmot pohonných, říká mluvčí asociace Václav Loula.
5: Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu, protože každá země to bude mít zřejmě jinak.
3: Loula připomněl situaci z jara, kdy do Česka jezdili tankovat levnější pohonné hmoty zahraniční řidiči. Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na 3letém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jenom o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byly se seznamu vyškrtnutí dva ruští miliardáři Michal Friedman a Alisher Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Na sankčním seznamu Evropské unie bylo asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
2: Počasí.
3: Před námi je chladná noc, většinou oblačná, místy s přehánkami. Noční teploty jak v nížinách, tak na horách 8 až 5 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré. Zítřek bude chladný, většinou oblačný s ojedinělými přehánkami, večer bude oblačnosti ubývat. Teploty 13 až 16, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Vítr zítra mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: 3 minuty po 18. se ještě díváme na silnice. Jak už víte z našeho vysílání, nehoda se stala v Pardubicích v Černé Zabory na silnici 322 ve směru do Průmyslové ulice. Je to dopravní nehoda, tak prosím opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
6: Je pondělí a máte správně naladěno, pořad Na cestách je po 18. hodině zase s vámi. No a dnes budeme cestovat s Markétou Hejkalovou, kterou už z našeho pořadu znáte, protože my jsme dokonce dvakrát cestovali s ní. Nahrávka tehdy vznikla na knižní akci veletrhu v Ostravě. No a teď vlastně jsme v předznamenání také podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, kde Markéta Hejkalová, která je nakladatelka, podnikatelka, spisovatelka, ale tak také byla diplomatka a cestuje, které akce toho podzimního knižního veletrhu je vlastně duší a hlavní organizátorkou, což si myslím, že teď jde všechno do finiše, ale my se od těch knížek dostaneme vlastně přes jednu knížku do tvého oblíbeného Finska.
0: No, to je pravda. A přes kterou knížku to bude?
6: No, když řeknu Laponsko, tak budeme hned doma.
0: Ano, já se ptám, protože moje oblíbené Finsko se vyskytuje skoro ve všech mých knížkách, tak proto jsem si to chtěla upřesnit a dokonce se teď ve dvou vyskytuje i Laponsko, v jedné, která vyšla loni, to je knížka pro děti, kdo se ztratil v Laponsku. A to je příběh holčičky, která se vlastně nakonec možná ztratila, možná ne, já to nebudu prozrazovat, která se vydala do Laponska a tam prožívá dobrodružství s různými zvířaty, ale tím jejím nejvěrnějším zvířetem je její kamarád plyšový myšák.
6: No a teď se podíváme v dnešním vydání pořadu Na cestách, který právě na vlnách Českého rozhlasu posloucháte, do toho Laponska. Kde to vlastně je, proč zrovna Laponsko, kdo tam žije, po první písničce?

0: Dnešním hostem cestovatelského pořadu je Markéta Hejkalová. Natáčíme v Havlíčkově Brodě. Vydáváme se do oblasti, ve které jsem byl, ale já jsem si ji až tak úplně jako do Laponska nešteloval. Pro mě to byl sever Finska a hlavně byl to bod, který jsem si nenechal ujít. Samozřejmě je to komerční záležitost. Teď jsem vyndal z kufříku z toho, který znáte a uvidíte i na webových stránkách, pokud se podíváte na fotografie k dnešnímu dílu pořadu Na cestách s Markétou Hejkalovou na vlnách Českého rozhlasu, tak uvidíte, že mám odtamtud diplom, protože jsem byl na polárním kruhu.
1: Polární kruh je zázračný, ten mě taky přilákal do Laponska. Mně se podařilo po prvním roce studia finštiny, což bylo v roce 1980, se dostat na mezinárodní kurz finského jazyka a literatury do Kuopia ve středním Finsku. A to bylo úžasné, to jsem byla poprvé na západě, 20 let děvče z Brna, tak jsem byla z toho úplně jak vyříkově vidění, by se dalo říct. No ale pak jsem si asi v půlce toho pobytu uvědomila, že co když už se do Finska nikdy nedostanu. Taková obava byla a jako je to fajn tady být s lidmi z celého světa, chodit na pláže, na mejdany a tak, k jezeru a na výlety jezdit tady kolem, ale teď já se můžu podívat do Laponska. No tak jsem se tam vypravila tak trošku dobrodružně. Jela jsem vlakem, několikrát jsem přestupovala, pak jsem si tam našla nějaký hotel, učňovský hotel, hotel učeň teda, jmenoval se hotel Opipojka, už neexistuje. No a teď jsem tam večer přijela, viděla jsem tu Bílou noc, chodila jsem po Rovaniemi, který to je zajímavý město, to protože bylo za války. Němci, když ustupovali z Finska severní cestou, tak ho vypálili, srovnali se zemí a po válce bylo znovu postavené podle návrhu architekta Alvar Aalta a má tvár vlastně půdory sobí hlavy a je tam ta dům Lapia, což je dům, jehož střecha kopíruje ty oblé Laponské hory a to byl pro mě všechno zážitek. No jenže na místě jsem zjistila, že polární kruh je pár kilometrů ještě za městem a tehdy nevím, jestli tam nejezdil ještě autobus, no v každém případě jsem tam jela stopem a dojela jsem tam, ale tehdy to nebyl vůbec taková atrakce, jako je to teď. Já jsem tam byla v létě 20. června 1980, to už je dávno, to už snad tam neexistuje. 20. července, já si to pamatuju, protože to je ve Finsku, má svátek Markéta 20. července, tak se mi to hodilo. No ale tehdy to byla taková roubená chalupa, tam si někde pásly tři soby, prodávali tam pohlednice, razítka, byla tam taková ta cedule, polární kruh v několika jazycích. Pak jsem zase odjela zpátky do Rovaniemi a zase dlouhou cestu zpátky. No a to bylo moje první setkání s Laponskem a ještě takovou legrační věc zmíním, že v tom hotelu se podávala snídaně formou švédského stolu. Tedy ve Finsku se neříká švédský stůl, ve Finsku se říká stojící stůl, sejsova pöjte. No ale to byl pro mě zážitek, že si člověk může vzít, co chce, najíst se do syta, protože jinak jsem na tom kurzu šetřila, abych si mohla koupit džíny a takový. No, a říká se, že kdo je v Laponsku jednou, tak dostane takzvanou laponskou horečku, Lapin Kuume, a že se tam musí pak pořád vracet. Tak to nevím, jestli jsem dostala, ale pravda je, že jsem se tam několikrát vrátila do Laponska. Naposledy to bylo se skupinou kamarádů v roce 2024, když jsme letěli do Rovaniemi a pak jsme si půjčili auta a podnikli jsme takovou cestu přes jezero Inari, Sevetijärvi, podél pobřeží Severního ledového oceánu do Utsjoki a pak zpátky do Inari a do Rovaniemi za Santou Klausem. Mezitím se ovšem z toho polárního kruhu stala úplně turistická atrakce, turistický průmysl, dokonce až tak trošku děsivý, bych řekla. Se Santou Klausem je možné promluvit teda zadarmo, to je pravda, ale vyfotit se s ním není možné zadarmo, to stojí 37 euro, ale tak bez toho jsme se obešli.
0: My jsme to zadarmo zvládli, protože jsme mu vezli se štábem pohlednice a vlastně pozdravy z božího daru od našeho Ježíška z pošty, s poštovními razítky, takže byl velice vstřícný. A jak se o Finech říká, že dokážou mlčet ve spoustě světových jazyků, jak jsou takový neupovídaví, tak mě zrovna ten Santa, tenhle ten mýtus zbořil, protože on byl k nezastavení, jak pořád něco povídal.
1: No, tak to je jeho práce, že musí být vstřícným, ono je těch Santů taky hodně. Je ten hlavní Santa v Rovaniemi, ale pak jsou Santové po celém Laponsku a není divu, když za nimi lítají děti z celého světa, já jsem právě, když jsem psala tu dětskou knížku, tak jsem se zapojila do několika facebookových skupin, kde se právě řeší ty cesty do Laponska pro britské děti a jako je to zajímavé, jak vlastně to město se změní a vůbec celá ta oblast takového tichého kraje se z toho stává až karneval, takový cirkus, taky ceny tam stoupnou několikanásobně v tom vánočním a povánočním období a dokonce jsem se dozvěděla, že prý tam snad mají být i přímé lety z Prahy do toho Rovaniemi přes zimu, takže i české děti budou moc jezdit za Santou Klausem.
0: Oni mu tam ale tak neříkají.
1: Ne, oni mu neříkají finský ježíšek, se jmenuje Joulupukki, což doslova znamená vánoční kozel, protože je to muž v kozlí kůži a ten dřív roznášel ty dárky. Ale Santa Claus mu říkáme cizinci nebo v těch cizích překladech, ale doufám, že teda každý ví, a kdyby to někteří posluchači Českého rozhlasu nevěděli, tak teď už to vědět budou, že ten jediný pravý Joulupukki, Santa Claus, žije v Laponsku na hoře, která se jmenuje Korvatunturi, což je ušatá hora a tam připravují skřící ty dárky a on pak vyrazí na Štědrý den a rozveze dárky po celém Finsku.

0: Český rozhlas Pardubice.
1: No toto máme dnes se spoustou podrobností na cestách s Markétou Hejkalovou do Laponska. Měli bychom říct, že to je vlastně nejsevernější, největší, také nejméně obydlená provincie Finska.
2: No ano, to je pravda a Laponsko vlastně není jenom ve Finsku. Laponsko tedy začíná za severním polárním kruhem. Ve Finsku je to provincie nebo kraj, Lapinlény, Laponský kraj. Ale musím říct, že jméno Laponsko se používá, ale ve Finsku se už příliš nepoužívá ten termín Laponci, protože se to bere trošku pejorativně, takže používají termín Sámové, tedy Finové. Jim říkají Sámelajset, ne Lapalajset. Ale já si myslím, že my jsme Laponcům nikdy nějak neubližovali, takže používám termín Laponci. A ještě k tomu ubližování, oni jim ubližovali vlastně tak, že se k ním chovali jako ke kolonii, jako kolonizátor. Prostě k zaostalým domorodcům. Tam děti musely být v internátních školách, což má logické vysvětlení, protože jsou obrovské vzdálenosti a
1: denně
2: jezdit 150 kilometrů do školy nejde. Přesně. Ale v těch internátních školách byly trestány za to, když mluvili laponsky. A to tak trvalo až do 80. let minulého století. Teď se ta laponština podporuje, no ale přes všechny snahy a veškerou podporu. Ve Finsku mluví laponsky možná do 10 000 lidí, ve Švédsku je to podobné hodně. Vlastně nejvíc ta laponština žije v Norsku, tam je několik desítek tisíc, myslím 54 000 Laponců a také žijou asi 2 000 nebo žili na ruském polostrově Kola. Ale ještě, aby to nebylo tak jednoduché, vlastně není jedna laponština, je 9 laponských nářečí, nebo někdy se mluví o jazycích, které jsou si podobné, ale ne tak úplně zase, tak nevím, jak se to dá třeba říct jako k češtině a slovenštině, to nejsem znalec. No ale to je velká otázka, kterou asi není tak snadný rozřešit, jako je důležitý, aby ti Laponci mluvili svým rodným jazykem, aby měli svoje kořeny, svoji kulturu, ale na druhou stranu laponský se nedomluví nikde jinde, než právě v tom Laponsku, takže je i důležité, aby mluvili teda finsky a ještě nejlépe anglicky, aby uspěli ve světě. A rozpor mezi tím není úplně vždy jednoduchý vyřešit, nebo není na to nějaký jednoduchý pravidlo.
1: No pro mnoho posluchačů asi teď u přijímačů Českého rozhlasu v pořadu na cestách je překvapením, že to Laponsko vlastně není jenom finská část, ale že to je roztaženo na 4 státy v podstatě. Se to dá tak nazvat. Mě zaujalo tvoje charakteristika jedna, kterou jsem kdesi zahlédl. Kraj, kde narazíte na soby i rosomáky. Já jsem na soby narazil právě v Rovaniemi. Jednak tam byly mezinárodní závody sobů, ale co mě víc fascinovalo, protože dneska už se závodí na kdečem, mě fascinovalo, že tam mají policejní soby.
2: Vida, tak to je zase pro mě novinka, že mají policejní soby, nebo na ty jsem nenarazila, asi protože jsem vzorný občan a nepřišla jsem s policií ani s jejími soby do kontaktu, ale soby tam jsou všude skutečně i chodí po těch silnicích mi právě a auta zpomalují a čekají a my jsme zažili moc hezkou scénku, když jsme byli právě s těmi kamarády, jsme první noc spali v Sodan Kile, to je asi 100 kilometrů nad polárním kruhem a byli jsme na snídani a z okna hotelu jsme viděli na hlavní křižovatku, tak hlavní křižovatka v podstatě malé vesnice. No ale tam si kráčel sob a uprostřed se zastavil, vykonal svou potřebu a pak šel zase dál a všichni tam stáli a dívali se na něj, někdo si ho fotil a z turistů. Ale kraj, kde narazíte na soby i rosomáky, to je vlastně charakteristika, kterou dalo mé té dětské knížce Nakladatelství Host, protože tam vystupuje rosomák, finsky ahama, což znamená doslova hltoun takový. A my Češi si pod vlivem známe písničky, hodně myslíme, že rosomák je pták, ale rosomák není pták. Rosomák je takové v podstatě hodně dravé zvíře a dost ošklivé zvíře, které všechno sežere. Ale ten můj rosomák je zraněný, on uteče ze stanice, která chrání a zkoumá polární zvířata a právě s tou hrdinkou té knížky, s holčičkou Eliškou, která se tam vydá hledat maminku, se skamarádí, protože ten rosomák není moc hezký, ale je chytrý a hodný a tak to je možná někdy důležitější, než být hezký.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte pořad Na cestách. Mým hostem dnes a spolucestovatelkou, vlastně hlavní cestovatelkou je Markéta Hejkalová, spisovatelka, cestovatelka, nakladatelka, pořadatelka podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, mimochodem velice známého už, protože 36. ročník v říjnu už je téměř za dveřmi. Ty jsi žila ve Finsku a já jsem někde přečetl, že v Helsinkách jsme pořád u knížek, že v Helsinkách si zařídila i průkazku do knihovny. Jaké to je být vlastně zákazníkem v uvozovkách knihovny ve Finsku?
1: No, to je moc fajn. Já chodím všude do knihovny, kde žiju, se hned hlásím do knihovny a ve Finsku taky jsem to udělala. A knihovna mě především, finská knihovna mě naučila vracet knížky včas, s čím jsem měla do té doby problémy, protože tam byla malá pokuta za zdržení, 5 marek, tehdy se platilo ještě markami, marka byla tak 8 korun, 5 marek za knížku. No to se řekne, co to je, to není nic. No ale když máš 6 knížek a vraz pozdíš je o 5 dní, tak už to narostá. Ale jinak to bylo moc fajn. Ve Finsku vůbec knihovny jsou takové jako u nás teď, ale jako u nás tehdy nebyly. U nás přece jenom tehdy byly knihovny vyloženě zaměřené na půjčování knížek, což je její hlavní funkce pořád, no ale tam právě byly jako i taková komunitní centra, dělali tam besedy, všelijaké kurzy, dokonce na začátku 90. let, když tam byla velká krize, tak tam otvírali prostor nezaměstnaným, kteří si tam četli noviny a oni tehdy říkali, no lepší, když si tady čtou noviny, než aby se doma upíjeli. A ty knihovny jsou takové opravdu hodně živé. Někdy na můj vkus až mi připadá, že odchází skoro od toho svého původního poslání, že třeba teď v nové helsinské knihovně Oody, která je velmi taková známá a krásná architektura, je možné si pronajmout šicí stroj a šicí dílnu, což už vlastně od těch knížek dost odcházíme. Ale knihovny hrajou velkou roli ve finském životě, no a v mým hráli taky, já jsem si tam půjčovala hlavně finskou literaturu, finské detektivky, finské knihy, co jsem potřebovala, nebo jsem i ke své práci napsala nějaká hesla do slovníku finských spisovatelů, tak jsem tam často chodila, i jsem v těch čítárnách trávila čas a tam už tehdy bylo běžný, že v každé knihovně byla kavárna, kde si člověk mohl jako najíst a prostě bylo to takové milé místo. Já jsem pak i v knihovnách teda se vrátila, jak bych řekla, z druhé strany. V městské knihovně v Helsinkách jsme darovali české knihy, které byly do té doby na velvyslanectví a vlastně k ním nikdo neměl přístup. Část z nich byla skutečně jako z doby komunismu, byly to třeba tendenční, tak ty jsme vyřadili, ale řada knih tam byla velmi zajímavých, velmi kvalitních a byla škoda, aby byly uzavřené na velvyslanectví, tak jsme vyjednali, že prostě vzniklo české oddělení v Helsinské městské knihovně, které dodnes funguje. Pak jsem tam měla i nějaké přednášky právě o českém knižním trhu, o překládání a teď hned po svém veletrhu odjíždím s Alenou Mornštajnovou na Helsinský knižní veletrh, kde budeme mít zase besedu v knihovně, v předvečer veletrhu v knihovně Kallio, což znamená Skalisko, a je to taková moc hezká helsinská čtvrť, o překládání české literatury ve Finsku a finské literatury v Česku, protože Aleně Mornštajnové vychází už 3. kniha ve Finsku, což je teda veliký úspěch pro českou literaturu.
0: To určitě. Cestujeme teď s knihami do Finska, poznáváme Finsko hodně detailně. Já bych se zastavil u té knihovny, kterou jsi zmínila, u té moderní. Já jsem viděl obrázky, když jsem tam byl, tak ještě nebyla podle mě postavená, ale určitě bych tam zašel, protože finská architektura se mi líbí. Mně se líbí třeba jeden z kostelů, který je obložen dřevem v centru Helsinek a tady na téhle té knihovně mě zaujalo, že tam má velkou část fasády také ze dřeva. Vypadá velice moderně, je to takový chrám pro knihy. To musí být podle mě už tradice, že ten styl architektury v tom Finsku se tak prováže s tím účelem, ať už je to kostel, nebo ať je to třeba ta knihovna, že to člověku připadá, že to tam je od vždycky tak.
1: A to jsi vyskyhl úplně přesně, protože podle mýho názoru tajemství úspěchu finské architektury a finského designu je ve dvou věcech. Jednak, že právě to žije v souladu s přírodou. Vlastně celý finský život je v souladu s přírodou, protože jak Finové žijí na severu, kde přece jenom jsou ty přírodní podmínky drsnější i přes všechny moderní technologie, 40-stupňový mráz je prostě mráz a člověk se musí s tím nějak vypořádat, takže lidé proti přírodě nebojují, ale snaží se opravdu žít s ním v souladu. A druhá věc je, že finský design vždycky myslí na potřeby uživatele. A dokonce v jedné knize, to byl myslím román Hannu Reitli, Canal Grande, bylo takové hezké srovnání italského a finského hrnečku na kávu. Italský je nádherný, elegantní, oči z něj přecházejí, má jedinou nevýhodu, že se skoro nedá vzít do ruky. Finský hrnek je úplně obyčejný, není na něm vlastně nic zvláštního, ale člověk zjistí, že velmi pohodlně se bere do ruky, velmi pohodlně se z něj pije. A tak to je trochu taková nadsázka, ale já si myslím, že to platí. Je účelný. A viděla jsem tam všude i právě na těch studentských kolejích, kdy to bylo všechno zařízené tak, aby se v tom dobře studovalo, dobře bydlelo. Zrovna tak vlaky, tak to už tehdy, teď jsou u nás taky velice pohodlné vlaky, no ale v těch 80. letech to zdaleka tak nebylo a tam byly ty vlaky tak pohodlné, že vlastně 1000 kilometrů z Helsinek do Rovaniemi člověk přestal úplně v pohodě, nijak nebyl z toho unavený. A právě i to využívání těch přírodních materiálů a respekt k přírodě je důležitý pro celý finský život a právě k té architektuře my jsme měli, když jsem pracovala na ambasádě, služební domek na ostrově Kuusisaari v Helsinkách a ten domek byl úplně nenápadný, taková řadovka vůbec ne, že by nějak oslňoval, u nás se tehdy v 90. letech stavělo vlastně naopak, že
0: lidé,
1: ano, to podnikatelské baroko a tak, aby to oslňovalo, ale když se přišlo dovnitř, tak vlastně tam bylo všechno tak účelné, aby se tam dobře žilo, malý takový dvorek nebo zahrádka, velká místnost společenská pro návštěvy, pro nějaké služební, soukromý prostor, malé pokoje, ale naprosto dostačující. Prostě všechno bylo vidět, že o tom přemýšlejí ne třeba z hlediska toho, jak to vypadá, ale jak to slouží.
0: Pojďme zpátky do toho Laponska, pojďme se podívat na to, v čem jsou ti Sámové tedy jiní, než jsou ti Finové třeba z toho jihu. Ono, to Finsko vůbec je zajímavé i v tom, že je tam ta dvojjazyčnost. Úřední jazyky vlastně jsou oba dva, finština i švédština. Oni to mají dokonce i, já mám další předmět s sebou, oni to mají dokonce i na euromincích, když k ním přešli. Tohle to je euromince. My jsme mluvili o přírodě. Euromince finské mají přírodní motivy, labutě anebo také květ. Ano, je to ostružiník, takže oni tam mají i letopočet uváděný písemně jak ve finštině, tak ve švédštině. Takže Laponci jsou v čem Laponci?
1: No, Laponci jsou Laponci v několika věcech, nebo Sámové, jednak teda vypadají jinak. Ti skutečně praví Laponci vypadají trošku jinak, že jsou trošku menší, snědší, mají možná maličko zešikmené oči. Například takovým nejznámějším Laponcem možná byl, ale to už je hodně dávno, švédský lyžař Ingemar Stenmark, ten měl laponské kořeny, ale právě laponské kořeny, laponskou krev vlastně teď už je těžko říct, kdo je čistý Laponec, protože lidé tam žijou pospolu a promíchávají se. Druhá věc je, že se mluví hodně o tom laponském způsobu života a to bylo tradičně teda pasení sobů, pastevectví sobů a to dodnes hraje velkou roli.
0: To je to pravda, že oni jsou posledními kočovníky v Evropské unii minimálně a v Evropě možná také?
1: No já myslím, že ano, že to říká, protože oni skutečně kočují, ty soby se pasou tam, kde je pastva, to znamená, že v zimě nekočují, to jsou někde u domu a žerou ty lišejníky, ale v létě kočují po pastvinách, dokonce už od roku 56 uzavřeli skandinávské země právě jako bezhraniční styk, nebo Skandinávská unie se tomu říkalo a právě důvodem bylo kočování těch sobích stát, aby mohli z jednoho státu do druhého hodit na pastvu. A
0: nemuseli celně odbavovat svá stáda.
1: A nemuseli předkládat celní a devizové prohlášení. Ale ono je to opravdu jako hospodářsky hodně, hodně významné. Jednak taky už teď dostávají zase, když je Finsko v Evropské unii, na sobě dotace a musí dodržovat kvóty a sobě se všelijak kradou, taky zabíjejí, jak o tom píšou některé severské detektivky. A to, že dřív kočovali pěšky nebo na saně a ty kočují třeba obytnými vozy a Mercedesy, a tak to nehraje takovou roli. Jsou to skutečně kočovníci. No a to Laponsko má vůbec pro Finsko takový význam takového, dejme tomu, divokého západu nebo trošku divočiny země, která je svobodnější, drsnější a kde skutečně může jít i o život, kde člověk může zabloudit, kde člověk může umrznout s nás než jinde ve Finsku, tak je to samozřejmě pro ně turistická země, kam jezdí na chaty, kam jezdí na to putování, třeba podzimní putování je tam velice oblíbené, kdy jsou zbarvené listy, tam nejsou vysoké stromy, ale ty keře jsou krásně zbarvené. Ale já myslím, že ty rozdíly se taky v globálním světě skýrají, že ne každý už se z toho Laponska se věnuje sobům a chce věnovat sobům, prostě chtějí taky mít normální moderní život. A taky hodně jich asi pracuje v tom turistickém průmyslu spojeném se Santou Clausem.

that?

0: Český rozhlas Pardubice.
1: Posloucháte Český rozhlas, jsme na cestách s Markétou Hejkalovou, jsme na severu, tak trošku přemítáme, představujeme si ty krajiny, které známe. Pro mě to Rovaniemi bylo nesmírně zajímavé, protože tam byly i paradoxy takové. My jsme tam kousek od Rovaniemi točili i v ledovém hotelu, který je postaven vlastně jenom na tu zimní sezonu, pak se rozteče a pak se staví nový. Točili jsme samozřejmě ve Finsku o saunách a jedna věc se mi nepovedla, to bylo spojené také s Rovaniemi. Finové udělají saunu, kde se dá. V přívěsu to je naprosto běžné, dokonce na setkání neobvyklých saunařů prý měli i saunu na kole a podobně, nevím, jak to dokázali. My jsme točili kouřovou, prezidentskou, ledovou, ale jezdí tam údajně i saunová lanovka na sever od Rovaniemi, ale logisticky jsme to nestihli, takže tu jsme nenatočili. Máš ráda sauny, když máš tak ráda Finsko?
2: No, můj muž má rád sauny a dokonce natolik, že po návratu z Finska jsme si doma saunu vybudovali a on je pravidelným návštěvníkem, já jsem taky pravidelnou návštěvnicí, ale strávím tam vždycky hodně málo času. Já jsem měla ve Finsku ráda sauny proto, co se dělo po sauně. A co se dělo po sauně? Protože ty klasické sauny byly na břehu jezera nebo moře, ať už na tom kurzu jsme do nich jezdili, nebo pak, když jsme tam žili, tak u přátel nebo s přáteli, a tam jsou přísná pravidla, že napřed se jdou vysaunovat ženy, pak muži, pak ženy připraví jídlo, pak se sedí, pije se pivo, jedí se klobásy, každý je takový očištěný, veselý, někdy až moc veselý, pak se z té sauny taky chodí plavat do toho velmi studeného moře nebo jezera, a to se mi líbilo, ale to samotné saunování, nemůžu říct, že by ho měla nerada, a někdy, když je opravdu velká zima a venku mráz a tak, tak je to hodně milé, ale zase žádný zvláštní příznivec sauny nejsem.
1: Já tady mám v kufříku jednu knížku, která vychází o různých zemích, a samozřejmě tohle to je knížka, která říká nebo hledá odpověď na otázku, jací vlastně jsou Finové. Tak jací podle tebe jsou Finové? Jsou to opravdu ti mlčenliví, zadumaví, pro někoho až nepřístupní lidé, a nebo je to naopak? A jak je to s tím pitím?
2: No, jednak Finové nejsou všichni stejní.
3: Ani
2: my nejsme všichni stejní. Ve Finsku se říká, že hodně záleží na tom, jestli je člověk ze západního Finska nebo z východního. Ve východním Finsku už hodně hraje roli ten slovanský prvek nebo třeba ty slovanské ovlivnění. Takže ti jsou veselejší, hovornější, živější, zatímco západní Finové jsou takový, jak my si představujeme, mlčenliví a vážní. A nevím, jestli protivní, to bych tak neřekla, ale je pravda, že jsou možná obecně Finové rezervovanější než my, že my máme třeba nebo většinou srdce na dlaní, že se povídáme i s neznámými lidmi, svěřujeme se, a ve Finsku se mi vůbec třeba nestávalo, že by lidi na ulici nebo v autobuse nebo nevím, v kavárně spolu neznámí lidé se dali do řeči. Pokud se to stalo, tak to znamená, že už měli hodně upito. Ale anebo jsem třeba s někým se znala pracovně a až potom po několika letech jsem se dozvěděla, jestli je ženatý nebo vdaná, jestli mají děti, a takže jsou takový možná uzavřenější, ale když se pak spřátelí, tak je to úplně stejné jako všude na světě, že jsou dobří

0: státní licence a alkohol, včetně vína, se prodává ve státně monopolních obchodech. Alko, které těch je hodně a jsou to samoobsluhy, ale já jsem právě v těch 80. letech a možná i na začátku 90. v Rovaniemi zažila. To byla taková vlastně výdejna, že tam člověk řekl čísla tomu prodavači, prodavač ho přijel pohledem, že toho zase teda pije moc, tak mu to vydal a bylo to omezeno třeba na určitý počet litrů tvrdého alkoholu na osobu a měsíc. A říká se, že Finové pijou jinak než my. U nás se taky nepije málo, ale že oni pijou, aby zapomněli na to, jak je ten svět zlý a na tu konkurenci a tak. To je jeden důvod. A když už pijou, tak to je hřích. A údajně v luteránské církvi neexistuje zpověď a odpuštění hříchu. Když člověk hřích spáchá, tak ho prostě má. No a když teda ten hřích páchá, tak proč by měl hřešit málo? To znamená, hřích je vypít když už láhev vína, tak 10 láhví vína rovnou. Ale je pravda, že to se všechno teď mění, že Finsko už není taková izolovaná země od té doby, co vstoupili do Evropské unie a že se to nedá tak zobecňovat a taky už lidi hodně cestují, nepijou tu vodku, jenom mají velký výběr vín. No a diskutuje se o tom, co by se stalo, kdyby se ta regulace úplně zrušila. Jeden názor říká, že by se nestalo vůbec nic, že by to bylo prospěšný, ale druhý názor říká, že možná by to bylo prospěšný, ale jedna generace by se upila k smrti. Tak to nevím. A ještě chci říct, že tam se právě, to jsem vlastně nedořekla, že u nás se pije jinak, u nás se pije jako společensky a tak, aby nám bylo veselo. A oni pijou proto, aby jim nebylo smutno. No což zní podobně, ale rozdíl v tom je.
1: To jsme se dostali trošku někam jinam, ale je to pořád o cestách do země, kterou člověk pozná jinak, než když tam přijede na 14 dnů jako turista. Mají vůbec, když jsme si takhle charakterizovali trošku ty Finy, Severany obecněji, mají také humor? Pamatuješ si nějaký finský vtip vůbec?
0: No, oni humor mají. Oni oceňují například český humor velmi populárním hrdinou. Je tam Švejk a jeho autor Jaroslav Hašek. I třeba Valtariho knihy, které jsem překládala, Krvavá lázeň, Šťastná hvězda, jsou drsné, dramatické, ale humor v nich je taky. Ale finský vtip, no to jsi mě teď zaskočil. Já jsem finský vtip slyšela a zkusím ho nesplést. Tak tři Finové si někde na břehu jezera a jeden řekne, no to tatuota. No takhle. Druhý řekne, no nín. No jo. A třetí řekne, no nín, kyle, kyle, to tatuota. A jako, no tak jo, aha, aha, no tak to jo. A ten první ho zabije. A ten druhý se ho ptá, co ti udělal, co jsem mu, proč ho zabil. A on říká, no moc kecal.
1: No tak to je dost charakteristické, já jsem také slyšel jeden a ten se vrací k tomu alkoholu, ptali se Fina, jaké jste měli léto u vás, jaké bylo počasí ve Finsku a Fin bezelstně odpovídá, já vlastně ani nevím, já jsem byl celý víkend úplně ožralý. Takže teď jsme to trošku těm Finům polepili, měli bychom to nějakým způsobem vylepšit.
0: Finové někdy moc ten smysl pro humor nemají, někdy jsou takový zamračený a moc toho nenamluvějí, ale, a to jsem tam zjistila, co řeknou, to platí. Tam se velice dobře všechno domlouvalo z výstavy a tak to jsem měla na starosti, jakákoliv spolupráce, protože oni třeba řekli, ne, to nás nezajímá, to nebylo příjemný, ale vlastně jsem pak získala, že je to moc fajn, že co se domluvilo, to platilo, nic se nemuselo psát, nic se nemuselo ověřovat. A já ještě musím říct, že jsem učila překládání, nebo měla jsem seminář překladový na Masarykově univerzitě a my jsme ze studenty tam přeložili klasický finský román, který se jmenuje Juha. Tady ho možná lidé znají podle filmu Akiho Kaurismäkiho, který byl, ale už je taky hodně starý ten film. No a ten Juha je takové zosobnění poctivého, upřímného, spolehlivého Fina a jeho protihráčem je zlotřilý karelský obchodník a svůdce Šemejka. A to jsou dva finské archetypy a ten román je úžasný. Je to milostný příběh, odehrává se sice na konci 18. století, ale vlastně ty city, ty vztahy by se mohly odehrávat kdekoliv a kdykoliv.
1: Říká dnešní host Markéta Hejkalová, ze kterou jsme cestovali.

0: Hlavně do Finska. Poznali jsme Finsko, myslím si, tak, jak ho málo kdo zná, za což moc krát děkuju za všechny naše posluchače. My jsme se ani nezastavili v Českém ráji a ve východočeském regionu, kam Markéta vazby má, ale já myslím, že jsme slyšeli dost zajímavého. Možná teď budete brát Finsko i trošku jinak, než jenom jako hokejovou zemi. Mimochodem, jak si prožívala vítězství Finů v posledním hokejovém světovém šampionátu?
1: No velmi dobře. Já totiž v tomhle, já ne, že bych nějak moc hokej sledovala, ale já fandím našim lvům, to znamená českým, a Suomen Leonille, to znamená finským lvům. Takže když hraje Česko-Finsko, tak já to mám dobrý, protože vím, že vždycky vyhrajou naši Češi nebo naši Fini. Buď vyhrajou Češi nebo Fini a všem vždycky fandím. Dokonce jsme jednou zažili ve finské restauraci Zetor, už velmi dávno, takový zážitek, který napřed byl moc hezký. Myslím, tam byly česko-finská skupinka a právě byl zápas mistrovství světa nebo Evropy Česko-Finsko. No a my jsme vždycky jásali, když padl gól, ať ho dali Fini nebo Češi. No ale pak se po nás ty lidi začali dost zle dívat, tak jsme radši zmlkli.
0: Tu restauraci Zetor znám také, je dost témat, ke kterým se možná ještě s Markétou vrátíme. Pro dnešek jste vyhráli hlavně, si myslím, vy, posluchači pořadu Na cestách, který právě končí, protože výborná vypravěčka, spisovatelka, nakladatelka a také cestovatelka Markéta Hejkalová má hodně co povídat. Takže já ti moc krát děkuju.
1: Já děkuju a rozloučím se finsky. Nekemín.
0: Nekemín, nemám možná ten správný přízvuk a já se s vámi neloučím na dlouho, protože příští pondělí opět po 18. hodině v pořadu Na cestách se s vámi těší Petr Volda.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Koncepce břehů řek v Pardubicích je hotová, architekti ji představili veřejnosti. Průměrný důchod od ledna vzroste asi o 300 korun. Vláda bude taky znovu regulovat ceny pohonných hmot. A zítra bude zase chladno, většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 16 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Dobrý podvečer. V Pardubicích představili veřejnosti koncepci břehů Labe a Chrudimky. Rozsáhlý dokument se zabývá skoro 30 lokalitami podél obou řek ve městě a má sloužit jako podklad pro plánování jejich dalšího rozvoje. Cílem je ale taky zpřístupnit řeky lidem. Za autory návrhu to řekl architekt Tomáš Jiránek.
4: Hledáme nejlepší potenciál pro to, jak ty řeky zapojit do života města. Například v centru řešíme soutok, řešíme prostor náplavku u Tyršových sadů, prostor u mlýnů a prioritizujeme vlastně ty zásahy tak, aby všechny ty břehy byly maximálně zpřístupněny.
3: V Hlinsku spouští Akademii třetího věku kurzy pro seniory i další zájemce připravilo vzdělávací centrum Planeta. Posluchače čekají přednášky o práci zvířecího záchranáře, jedovatých houbách nebo geologických zajímavostech v regionu. Kůrovec je v Krkonoších zatím pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou podle zprávy Krkonošského národního parku tak vysoké jako loni. Čísla upřesňuje mluvčí Radek Drahný.
5: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
3: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na asi 22 200 korun. A vláda znovu přistoupí i k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to zase oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daně na naftu.
6: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO.
7: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
6: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského ale plošná regulace není nejlepším řešením.
8: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
6: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
9: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
6: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Před námi je většinou chladná oblačná noc, místy s přeháňkami, noční teploty jak v nížinách, tak na horách 8 až 5 stupňů. Zítřek chladný, většinou oblačný s ojedinělými přeháňkami, večer bude oblačnosti ubývat, denní maxima 13 až 16 stupňů. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
10: Vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Všichni tam přišli. Co je na téhle krátké větě neobyčejné? Skoro nic. Kdybychom ji někde neviděli napsanou, to všichni tam přišli, s tím, že místo i na konci všichni a přišli je písmeno X. Mm-hmm. Umíte si to, milí posluchači, představit? Všichni tam přišli, na konci těch slov místo měkkého i X. Co to má znamenat?
2: To je pokrok, se tomu říká.
1: Dobře, že ho neznám, já jsem docela pokrokový, tak se rád nechám poučit.
2: No, kdyby nám bylo 20, tak to takhle píšeme a píšeme to záměrně. Jde totiž o to, že mladá a nejmladší generace docela silně pociťuje, zjednodušeně řečeno, podřízenost mužskému rodu v češtině. Mm-hmm. V té gramatice a v pravopise.
1: Že když jsou to všichni, tak je to automaticky psáno, jako by to byl mužský rod.
2: Přesně tak.
1: Něké i přišli.
2: A i se to tak vlastně učíme, mm-hmm. že rozlišujeme ženský a mužský rod a on ten mužský rod v řadě ohledů má přednost.
1: Ano, takže mladěši nechtějí, aby prostě a priori to bylo bráno, že muži jsou víc, takže píšou všichni přišli s xkem na konci.
2: Přesně tak.
1: Tak jsem to pochopil.
2: Vadí jim tady ten vlastně i v technické stránce jazyka zažitý sexismus, paternalismus a snaží se o to, čemu se dneska říká inkluzivní čeština.
1: Tak, ale to spisovná čeština zatím nezná a pokud by to chtěli napsat v nějakém oficiálním dokumentu, tak je to asi špatně.
2: Tam se to zatím řeší trošku jinak, ale v neformálních textech, případně v těch, které se snaží vysvětlit a prosadit tu možnou podobu. Tady totiž nejde o to jedno zrušit a druhé zavést povinně, ale mít tu možnost. A protože my nevyslovujeme jinak měkké nebo tvrdé i, tak tam je jednoduché pravidlo. Když je tam x, čteme i a nic se nemění.
1: To je třeba tedy sloveso přišli shoda přísudku s podmětem. Vím, že se to používá i co se týká podstatných jmen. Tak buď řekneme redaktoři a redaktorky, vítám vás tady, nebo řekneme redaktoři, vítám vás tady a myslím tím redaktory i redaktorky a to se nemusí zase těm mladým třeba líbit. A tak se ujalo takové to, že vítám vás tu milé redaktorstvo nebo hostovstvo.
2: Přesně, přesně. To je další způsob, kterým se snaží zbavit té mužské nadvlády, tu technickou stránku jazyka a v psaném textu se používá tenhle střední rod anebo případně se tam dává hvězdička a obě koncovky. A nedělá se to samozřejmě úplně v každé větě, u každého slova, ale zkrátka třeba v prvním odstavci se naznačí ten přístup. Takže myslím si, že zvolili velmi vlídný způsob, jak tomu jazyku pomoct a dát více podob.
1: Ale my dva jsme možná už na to příliš staří. Nebo dříve narození.
2: My dříve narození, to nemusíme používat, nikdo nás nenutí, ale měli bychom vítat tu tvořivost a snahu o rovnost.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

jako se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmou ptát. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmou ptát. Jo, ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší najmou ptát. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocou spíší, ty najmou ptát. Jo, ho, ho.

Liberecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horkýže Slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako všetky kapel, že každá kapela začíná v zkoušovni, tam zkouša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně, a to je asi všetky kapely tak začínají. Krčmák jsme hráli a chodili tam ty štangasti, my jsme tam do toho brzukali a oni všetci nadšení, že to je super, to je super. Dalo nám to takú energiu a zavolali nás do druhého mesta a my sme, ježiš, ideme hrať do Nových Zámkov. Tak sme sa tešili. Potom sme hrali zase inde. A tak sme si to pomaličky vydreli, že vlastne každé to miesto, boli tam tí ľudia, oslovili sme ich. A keď sme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudia, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: sme začínali tak pomaličky hrávať, nahrávali sme už demá nejaké a takéto veci. A tam až to bola nahrata a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Hiršík, išiel okolo Nitry a naladil si nitrianske rádio, akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparády a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj on na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem povedať, že hit, ale no ľuďom sa to zaprosto krátka páčilo. A tým pádom sme sa tak dostali viac do povedomia.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, ktorý vznikl úplnou náhodou ako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastne taký staroslovenský zápor, že nie že by, alebo... Není v tom žiadny význam, nič tom netreba hľadať. To bolo také, že jeden podal Horkýže a druhý podal Slíže a bolo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční sú také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty prezivky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Prezivko má Sabo, jakože Doktor mě volají kvůli tomu, že volá kedy. My jsme nosili jako koncertné také mundury, jako koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrářský. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený a nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šachové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale potom ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžem povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že nebyl aj covid, že se nemohlo chodit, nikde jsme to posílali, všili jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli natočit, potom se to tak všili jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesničiek, je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si, čo aj ako všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, jak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 až 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A penze mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje, například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2-týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena. Přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka, vlastně výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: No, hvězdy? Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak
1: rebelie.
2: Člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock and roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock and roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát svahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala první celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože, a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy, vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Jo. Cigára.
2: Kréme, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek, jo a já, je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých chorem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, abyste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano,
2: ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně, a nemyslím si, že v rádích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika, že jo? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: To marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, a v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse. Protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano, ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku svrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trepa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přeci jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro. No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruchu.
1: Poruchu. To mají teďko, to mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože. Má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuju s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przdění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ten anglicizm, že ta čeština se przdní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to. Hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako... protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou schovní pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty ano. Texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. Já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo. A to bylo furt něco. Takže já se tam takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. Mm. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejmíň. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale to už
1: čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele, prostě. Já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, aby mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Že to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, je to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik, u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrým běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
2: Moc děkuju, Oskare.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnan s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal tříletý podmíněný trest s pětiletou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a dvě firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal, a omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuji všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud, za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkou a výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinova skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 tisíc tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 tisíc tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i Velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby vzbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
3: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
4: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozorněji, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu sem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
3: Sladinka to je?
4: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
3: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
4: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
3: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těchto kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káď?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
3: to je krásná vidět, barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte se mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
3: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to je bez alkoholu.
3: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
3: krásně. Je to zdravé?
5: Když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
3: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu do hořka. Ale víte, že je to moc dobré. A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
3: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar. A jako já to tady používám na chřipku.
4: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
3: Tak to já se nenechám nutit.
4: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme teď ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil. Takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byly Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním zkvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A i tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To je jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už ty kvasinky sednutý a tam už je víc vyznat ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát jak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je to hodně tady toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naši kvalitu. Nefiltrovanou kambry.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mně by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: v lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešly z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všelico přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines. Vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkörper model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli
3: to je teda
2: před tebou,
3: vidíš,
2: zapomněli. No, ale to nelže,
3: čtyři.
2: To jsou archivy, ty
3: no,
2: nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na DAMU.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou. Takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla.
3: Byla, ale
2: jo?
3: Doma, myslím, no, se odstláš no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Saga rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filip.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosiny.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Jun. Pane Bosiny, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dáme.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
7: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
7: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
7: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
2: neponičil. No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
7: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
7: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
7: ano,
2: viď?
7: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
7: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: on se protřás životem.
7: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
7: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
7: no,
2: manželku
7: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupy například absolutně všecko dělala ona.
7: Řekla schody, že stavěla.
2: Ano, všecko.
7: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel, 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
12: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
12: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Chilternové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Chilternová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti, nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markízy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markíza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambíčkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě, znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markíza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemu jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté v vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj? Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však zpozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, Vicomte. Jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnéřským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno!
3: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
4: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
3: Že zrovna vstávání.
4: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
3: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
4: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
3: Ráno?
4: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
3: Co to provádíš?
4: Otvírám okno. No, pojď blíž.
3: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
4: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
3: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
4: Psst, slyšíš něco?
3: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
4: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plachý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, až tě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jako bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. A pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci. Asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.
5: Co?
4: Rybu k obědu v kuchyni.
5: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
4: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
5: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
4: Tobě se taky zavděčit.
5: Co?
4: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
5: Co říkáš?
4: Že se ti třesou ruce.
5: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnéskému mistrovi třásly ruce? Ty

0: Za všechno mi ručíš ty.
1: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
0: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše třich. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
1: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
0: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
1: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
0: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
1: Říkáš, na raní?
0: Na raní. Ona, aby s přímší usnula.
1: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až předpolednem na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
0: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
1: Ono jí neubude. Bral jsi si, a to ti nevadilo, že je mladá a hezká.
2: Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
3: Co?
2: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
0: Jaká voda zase?
2: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
0: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
4: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
0: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám přitom chutnat?
4: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
0: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
1: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
0: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto navěky. A k čemu ještě pláč?
1: Neříkej navěky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Navěky je na člověka moc.
4: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
0: Nemusíš.
4: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
0: Nesmysl. Čeho?
1: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
0: Ještě ty, babo, stráž.
4: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
0: Dům bude na zámek. Tak co?
4: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
0: Pověz přes okno šátek.
4: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
0: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
4: Takový neklid, víš?
0: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
4: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
0: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
7: 23.6.1975. Zdenka Verichová Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umí.

0: umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
1: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl za přeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo tě psal nebo na koho se s tou smívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje. A taky jsem žárila kolikrát, jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte, jako. To je přirozená vlastnost, jo. Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo. Říkám, kam hledíš, jo. Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ale ano, ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit ano, věku, ano. Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Já jsem nerozuměl.
1: Může se podívat,
0: že? Z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a proč si to myslíte?
1: Dělají scény.
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne, muži. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem. A teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijou hrozně. Víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila,
1: ne,
0: že to pořád funguje?
1: Já Ruško nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky a ten chlap by se zbláznil, jo. A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka...
0: Tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, Ivetko.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minula posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žárlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Můžete. Začněte.
1: Jste moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, pouzdané babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Má babičko, paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka a buďte nám věrná. Máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí a teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano, já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím v blázenci a děti v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, no Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, 5. jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. Z dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je
1: tak,
0: dobře.
1: Ale ty muži neměla jsem všechny, no, tak jsem to ukončila všechno.
0: Tak dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlédnete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem. Ano. A dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil tyma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odmyslela to celá ruka. Je to u soudu, ale to už hodně let, mi se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu, dobře spím, prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se
1: ano,
0: vám
1: já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petra Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško. Já vás zdravím v rozhlasu a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme. Co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak. Je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to do chlapů poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každý za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale já se, my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, jo, vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka jela do vás, byla v lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jednou jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, herr, jestli to je moje stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel na tu, tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mi tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byl dva dny nebo co, dobře to dopadlo ale na starý kojena vždycky mě mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě 84 roku, já říkám, už mě nemusí moc vůbec podezírat, teď už člověk nemůže nic ani doma, na tož někde, někde venku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žárle, říkáme, je to za trest mít pěknou babu v baráku, za mladá, že jo, no, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás to, no, a teď se tomu jenom smějeme, jo, no, a člověk byl takhle, víte, jsme takový chlapi, jo, ale někteří to teda doma riftujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali něco takového, jo, no, takže
0: Teda to bylo v pořádku s tou žárlivostí, Františko, ale zažil jste nějaký pár v rodině, nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdy nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že bych se nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo? Že jste rozvedli, ale vím, že třeba že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli a takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás, ne, my už jsme spolu 64 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď do letech, jo, takže a to si myslím, že to bývá takový důvod k žárlivosti, jo? Že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žárlit, anebo žárlit ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba, mě už to ani nenapadne žárlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak, a s kým tam byl, no, To se mě babička na to ptá, no.
0: Aha, no proto, tak už to z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, rada, no. No víte co, musel by, každé z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo? A uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo? A prostě a nežádlit, no. Jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že? No, tak a měl by být, to by měl být v baráku klid, jo?
0: To jste řekl hezky. Každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. No a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se nad to třeba povznést a nesnažit to, se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju. Děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
1: Já tak si rád, že jste mě vyslechli, no, a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaký obrázek, jo.
0: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, on šel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal. A on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsme museli jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadaly jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem a vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na vidličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam, myslím, 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr, který byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo v soukromí, nebylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom se byli v soukromí u nevěsty. A tam ho teda domluvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl 2 roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já se mohla lítat? Nic, je všechno normálně a tak takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu to je nemoc, to je nemoc.
0: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí, nebo se z něj žárlivec stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
1: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě. Manželku neuznával, to už jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla. Manželku neuznával vůbec jako ženu. Takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce. Tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužela, takže on neměl žárlit na co. A nikde jsem nechodila, jako. A když jsme něco slavili, tak jedině ve školce 9 ženských, anebo když bylo mládeže nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu.

0: Popovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky, tak jak je na mě.
1: Aha.
0: A oni říkali, no to my nevíme, protože byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polívku, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže ho pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, o co ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla plný zuby.
1: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotkla si to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
0: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který je stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
1: Vážně.
0: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roků to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne, takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem, a už to, a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo, a to mě strašně vadilo. On uznával jenom to malo svoju a moje děcka vybýval káral a nic, děcka měli sem jedničky, jako nebyli to. Ale on nedělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku, šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16 a v 18 let se taky dali dohromady. On ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval Gimpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou, ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhej manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten 3-pokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom 3-pokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný a žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem dělala z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě, ta prostřední dcera mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě jeho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda, že se mě nediví, že jsem s ním nebyla.
1: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma žárlivost pro dnešek s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
0: Taky, děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podobě může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa? Haló,
1: haló?
0: Ano, jste
1: ano.
0: Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, že jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Haló?
0: Ano. Povídejte, slyšíme, Vláďo. Se? Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, kolik ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kolem kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No ale teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl, přes chvíli, jo. Ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, jo? To se usmál. Takže... na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No jistě.
0: Nebo...
1: No? No ano, tak někdy to skončila hned a někdy podle toho, jakou měla náladu, takže tak trval takový ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě.
0: Jo. No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi, je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celý ducho, no ale to mi nevadí skoro, celý ducho, ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, kdy jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, to vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně je to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělilo svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, no, určitě dokončete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojem poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt, aha, jako v přátelství. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo se s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, slumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, slumit rádio?
1: Neží ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratra. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to víte, okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako o dcerku, že to hrozilo větší nebezpečí v životě jak jemu. No já jsem na něho nežádala, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak mi se nikdy nic ho netrestali. A potom tak se to já viděla, jo. A já když jsem nesl, třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim, kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovina s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo byš u 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřeli. No a nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu, už jsem u barbadám na věčnosti, ale jak tatínek vzal prut a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro boha, nehyju, lidi zničí, má úplně nové kohouty. Jsem dbala o pomoc, no ale nepomohlo. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo. No, měl mě rád, to měl já, ale on jako za války, jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit. A možná i proto, že měl o mě větší strach jako prášku, že, tak tímto způsobem. My jsme jako se měli, my si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla také takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak bráška za mě ještě orodoval. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavě a taky nebiju a my mu nehodí.
0: Dobře, a Ludmilko, teda žádlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili?
0: No,
1: to
0: tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocáť, pocáť, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že až je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dne.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeji hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kežby. Paní Dana píše na web. Můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No, já jsem to velmi těžce snášela. Pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linku už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi a bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ze středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba v těm, když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiný myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu letá, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starými to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dal říct, jo. Takže to jsou dneska případy o nějakým žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska se ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápeme, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. A já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost, u někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý, prostě tohleto je prostě, by to byl pořad pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba, všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší a nic, no těžko to chápeme už, no ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Zaj to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na tom, víte, co já jsem. My jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manželé a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak nedávat příležitost. A některý za případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo to, takže na tom přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu.
1: Všem, ano? Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žádlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje a mluvíme o žárlivosti. Možná jste kvůli žárlivosti, kdy si udělali scénu, na kterou dnes vzpomínáte s úsměvem a říkáte si, co mě to tehdy napadlo. Jestli takovou historku máte, dnes je přesně ten večer, kdy se o ní můžete podělit. Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako to udělal. Krásnou noc přeji.
1: Já vás zdravím, Zdeněk u telefonu z Kolína.
0: Z Kolína. Zdeňku, tak povídejte, co máte.
1: Takhle, jak to takhle poslouchám, tak se mi to zdá být úplně jiný. Jo, lidi po sobě hážou nábytkem a já nevím, co všechno prohazují se dveřma, jak tam chudinka paní. Já to řekl k sobě takhle jinak. Já jsem měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni ty za ní bolížili. Já jsem nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo, ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no, že já byl trošku nehrad takový rafa, no, ne, že bych jí mlátil, nebo
0: to máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
1: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
0: Cholerik,
1: ale já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
0: Ano, no. mě to zaujalo, tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
1: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, jo, no, dneska to beru jinak, no.
0: No a nedalo se s tím něco dělat?
1: No,
0: možná
1: nedalo.
0: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žárlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žárlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žárlila?
1: Ne, vůbec. Vůbec,
0: tak.
1: Já byla zlatá nejzasnější. Říkám nej, no.
0: Ano, to už jsme slyšeli. Ale ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žárlivosti nebyly?
1: Kvůli žárlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
0: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude řádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
1: No, takhle. Alenka, ta byla panelákový typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No, takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze. Prostě mi lítal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď to se zase nějak.
0: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
1: Žárlivost to je taková, a když se k tomu dostane ještě nějaký chlas a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
0: to
1: vidím.
0: Jsme teda zabrousili daleko až ke drogám, no vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. Číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
1: Tak jo.
0: Opatrujte se a krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice je s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Takže mě nikdo nebude stíhat, doufám. Myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší byl, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal s sebou, kdo ví, co mu navykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to ze mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo. A žárlení jako takové je opravdu smutná věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to prostě. Nejde mu to a hotovo. Já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát. A tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, spolu bydlíme teda. A ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád objevujete tu lásku a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál a ona mi říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ty lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54 do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně víc, takže věřím, že tu dlouhou věku budu mít po svých stařenkách a stařičcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil.

0: nějakým způsobem. Jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici, a když se jí stali, snažili nějací kolem doci zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co se do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž by jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde. Toto
1: dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasný. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
0: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
1: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl Mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma botl se, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra. Vyjma botl se. A o čem to svědčí? Botls s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Botls dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás 2, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnobousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si do sytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý léta nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč,

0: Autorem jedné z dalších povídek ve strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabyl rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má naložíno, slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán s pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem věděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu, to si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní. Jak se vede, kamaráde? Oslovil mě dotyčný strážce vlasti z vesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě,
kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem ta tam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk, ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit, mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojal za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Rypanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla doticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuli v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno. Divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale černá, vysušená, se žlutými nechty, obnaženými svaly a stopami staré krve, krve podobné špíně, s kostmi useknutými čistě jako ranou sekery uprostřed předloktí. Ke kruhu přikovanému na stěně, tak silnému, že by mohl udržet slona, byl přivařen mohutný kovový řetěz připevněný kolem zápěstí toho špinavého údu. Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. To je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rower byl v noci zavražděn. O půl hodinu později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal přede dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v něm žezelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vzteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chyběl.

0: je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala, ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.

neznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.